0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když se tehdy přineslo na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

pravidelném čase a na pravidelných frekvencích vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung začíná nabízet hodinku Oldies v tomto roce už 40. Začínáme jako vždy pohledem do konkrétního singlového žebříčku, tentokrát New Musical Express přesně před 44 lety. Na první příčce měl Elvise Presleyho a jeho Way Down.

Je to poslední song vydaný za Elvisova života a má takový erotický náboj. Zpívá se v něm: cesta dolů je jako přílivová vlna, cesta dolů, kde plápolají ohně, kde se cítím tak dobře. Lepší lék by mi žádný doktor nepředepsal. A teď už tuzemsko napřání. Pan Jiří Beneš z Prahy si napsal o Helenu Vrtichovou, konkrétně o její Orion, a já ještě jednu její přidám.

Orion, to je původně Still I'm Sad britských The Yardbirds, pro Helenu Vrtichovou byla ale určitě vzorem o 10 let mladší nahrávka skupiny Rainbow. Nechci žít jak poustevník, to je původně Felicianova Destiny s textem Zdeňka Rytíře. Pan Jiří chce slyšet také písničku, ve které se zpívá Nejsem kanibal, abych se s ním pral, dám mu dáreček, šedej váleček.

to zhnusen, syn před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno, všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla, klidně se žeň, tvůj otec nejní otcem tvým, však on to neví.

O tom, že není kanibal, zaspíval panu Jiřímu a všem vám ostatním Luděk Nekuda. Píseň převzal ze zahraničí, text si napsal sám. Skandál v rodině je stejný případ, obě ostravské nahrávky pocházejí ze 60. let a v rozhlase byly za normalizace smazány. Dochovaly se jen díky tomu, že když je rozhlas ještě vysílal, někdo doma pohotově zapnul magnetofon. Posloucháte hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Že zpívala Eva Pilarová, to jste všichni poznali, text písně Já se jednou vrátím jí napsal Zdeněk Borovec. Doprovázel jí točer řízený Josefem Vobrubou a punkovci Suprafon vydal nahrávku jako A stranu singlu v roce 1969. Vzorem jí byla píseň One Day Soon, dá se předpokládat, že verze Toma Jonese, kterou najdete na A straně jeho alba Delilah.

Eva Pilarová a Tom Jones zpívali téměř o tom samém, anglický originál je ale více o lásce. Nad borovcovým textem Krásnou zem, zemi, nad níž se vítr hnal, Bůh mi dej, ať smím za ní nést pláč i žal, asi tenkrát normalizátoři zrovna nejásali. Dá se předpokládat, že v rádiu dostala píseň brzy stopku. Třeba si některý bývalý rozhlasák vzpomene, a potvrdí mi to.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Teď jsem splnil přání posluchačky z Brna. Nebudu to příliš rozvádět, řeknu jen, že paní Soňa se dívá na televizi a proto jsem pro ní vepsal do playlistu bodující song La La La La La v podání kalifornské skupiny The Blendles a přidal jsem z jejího repertoáru ještě jeden. Ti kluci tehdy zřejmě vsadili na to, že to La La La bude zabírat u posluchačů stále.

To byla brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1972. Petr Dopita zaspíval píseň Podkova pro štěstí. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Nahrávek té polské písně u nás tehdy vzniklo víc, původně zazněla na festivalu v Opole. Zbývá doplnit, že Do zakochania jeden krok zaspívá hudebník a skladatel Andřej Dombrovský. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity pro vás podle historických žebříčků, kalendáře, přání posluchačů i vlastního vkusu vybírá a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Před 2 týdny jsem slíbil, že se vrátím k albu Rety Franklin Aretha Arrives z roku 1967. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte, že nahrávky už mám nachystané, šlo jen o to, že před 2 týdny už prostě nebyl čas. Teď jsme jej s Vojtou na první a poslední song toho alba vyšetřili, můžete přemýšlet v podání koho dalšího ty písničky také znáte.

případě I Can't Get No Satisfaction Stonu jste asi neměli nejmenší pochyby. Jen je třeba upřesnit, že na albu Rety Franklin je zkrácený název Satisfaction. A co Baby I Love You? Vybavilo se vám něco? Předpokládal jsem, že opravdovým pamětníkům možná anglická nahrávka Marie Rotrové nebo pozdější česká dvojice Marie Rotrová, Petr Němec.

Přiznám se, že jen jako posluchač bych zpěvačku nepoznal. Byla to Jana Girgilová a zaspívala vám píseň První kavalír. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma, rozhlasová nahrávka je z roku 1972. S identifikací jsem neuspěl, ale poradil mi jeden z posluchačů. Brotherhood of Men, California Sunday Morning.

Připomínám, že si můžete číslem do 583 psát o instrumentálky a samozřejmě také o neohrané oldies nebo o identifikace nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zakončím regejíčkem. Bob a Marcia zaspívají Young, Gifted and Black. Přeji krásný podzim. Oldies s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho ostruda?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
0: Humoriáda.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: Už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No.
0: O, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo, já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku, dokujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té 9. třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No ale stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajle děda dával aerovku a tajle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužka, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaneknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. A doufám, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A no. Co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně v první třídě jsem učil všechno.
1: Dávala nám ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do těch knížky.
0: To odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Bželka.

0: Lavičky jsou němé. To není pravda, paní Čilko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají v obejváku, máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici, a já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
1: Yeah. Tak. Děkujeme za ten vtip.
0: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
1: O Pepičkovi, výborně.
0: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
1: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy,

0: Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
2: No jo, to je
1: Václave,
2: pravda, no.
1: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo?
2: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
1: No. Už 20.
2: 20
1: to je neuvěřitelné. No.
2: Je.
1: A mrkneš na to občas?
2: Jo, tak jako jedním okem. No.
1: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
2: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
1: Dobře.
2: Ale už je to pryč, to je tu kapitolu.
1: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
2: Ne, nešel.
1: Před 20 lety
2: já
1: přece jenom
2: jsem,
1: si byl
2: měl
1: ještě.
2: To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou.
1: Aha.
2: Ta už by se mnou tancovat nechtěla, takže...
1: Ale to, že řekla.
2: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech a tak.
1: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
2: trošku,
1: v podstatě.
2: Ano.
1: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
2: Díky, a vás taky.
1: No.
3: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Krouga.
2: Ano, to máte pravdu.
3: Bílý nemoci z Hugo Háze.
2: Ano.
1: No.
2: No děkuju.
1: Tak to se vám nebylo, Josefe.
2: To jste mě fakt potěšil.
3: Já na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak možná třeba někdy tady pustíme dědu.
1: Uvidíme, uslyšíme.
2: Mějte se krásně, díky moc.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
1: Tak to je Standa. Ano.
4: Standa Zemník, no.
2: Taky zdravíme.
4: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
2: Oba dva na jednou, jo.
1: Což
4: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
1: Tak, Ježíš, Václavé, já, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
2: Ne, já
1: Faltus
2: já
1: dám, nebo Donutil.
2: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
1: No.
2: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
1: Jeho.
2: Aby to nebyl Donutil potom.
4: Děkuju.
1: No, necháme se překvapit. Děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
2: Vám taky.
5: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím pana Václava.
2: Díky.
5: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
2: Moc děkuju, věříte mi to rád.
1: Tak děkujeme. A?
5: No, a vybírám, Pavle, Bčko, pana Donutila.
1: Zapsáno.
5: Hezký.
2: Mějte se krásně, díky, naschle.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
2: Taky
6: já
2: dobrý den.
6: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
2: Děkuju.
6: A pozdravuju vaši Janu.
2: Vyřídím.
6: A všichni, mějte
2: díky.
6: Se, naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
2: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
7: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád. Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedním páčovače, já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska, středa nebo čtvrtek a ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
8: Já jsem s tím jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Šterce povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, se vidíte. No, a neplatili jsme nic.
7: Jo, že to
8: kdybych to
7: dobře
8: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského.
7: No, jednou se mi něco podobného přihodilo, jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někomu někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
8: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
7: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rády, a oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
8: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus bude vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
7: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: No, co ono dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem, převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne. Ne, to ne, ne. Nemám.
1: Stíháš to všechno, já, dobře. Jako,
2: já jsem aktivní z donucení. No.
1: Jo,
2: ne, jako, když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, tě odpočívej mezi tím, aspoň nejde. Na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to teď běží. Stádiu Aha. nachází. No. Já
1: ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím. No,
1: no ty nejsi, ale ten pán, co hraješ. Já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Mm-hmm. Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musil jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, támhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždy to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: No, ale obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No, poněvadž víc splachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No, poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No, poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No, poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No, poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal novej pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian. Trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu.
2: No.
1: S Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte,
2: tady
1: Ačko.
2: Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslava, Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme. My vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji,
7: vidím. A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky.
7: Naslyšenou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A to hned dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně, když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Kastra. A to je ukázka, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem jsem vám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slav je potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Květové Švářnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. No,
9: jestli tam má tých tvojich psíků.
4: Dneska nemá
6: psíky.
4: Dneska ale je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u tého šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete mět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo, příště. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak, máme to tam. A ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Nasle, chlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč ty praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelo zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč stričku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč to není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč stričku nedělají z anděla strážného kobly? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko nevyplazuje stričku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš stričku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, stričku?
11: A já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďarát do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strejčku?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strejčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

k zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Jen krčil ramenem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku šetřice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo, tak milá paní. Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschle, díky.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane pánu, tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás
3: s Volkem Polívkou.
1: No. Tak jo, děkujem.
3: Děkuju. Hezký den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, děkujeme, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den, zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší je všech svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
3: ahoj,
1: krásně. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
3: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas no. Tam je. Mějte no. Se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, vás. Povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a Cérky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Kováčovic.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibití k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Volkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého, říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Stát se znovu snaží prodat zámek Štiřín. Čekáme polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už třetí den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců od včerejšího odpoledne vystupují taky opoziční řečníci. Opozici vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na vyslovení nedůvěry opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů. Se 108 poslanci má totiž vláda ve sněmovně většinu. Zámek Štiřín u Prahy dnes znovu nabídne stát k prodeji. Chce za něj minimálně 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle své mluvčí Michaely Tesařové pořádá elektronickou dražbu kulturní památky a okolních pozemků po desáté.
2: Aby aukce přinesla vítěze, je nezbytné, aby zájemci učinili alespoň jeden příhoz, přičemž první příhoz musí být nejméně ve výši minimálně vyhlašované ceny, tedy 720 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 50 tisíc korun.
0: Lidé v Praze se můžou obrátit na bezplatnou studentskou právní poradnu. Otevře ji hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Služba bude fungovat v přízemí Škodova paláce od začátku října vždy v pondělí a středu odpoledne. Studenti vyšších ročníků pod dohledem odborníka pomohou se základní orientací v oblasti práva a různých smluv, říká mluvčí magistrátu Vít Hoffmann.
3: Služba pomáhá veřejnosti především se základní orientací v běžných životních situacích a právních otázkách. Obrátit se na ně lze například v případě pracovně právních sporů, otázek souvisejících s nájemní smlouvou, sepsání závěti nebo problémů v sousedském soužití. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Euro v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové, která znamená jistotu baráže. Hlavní trenér týmu Michal Bílek si tak po zápase mohl oddechnout.
4: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme věděli, že prostě musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je to obrovská radost, když vidíte, že dvě minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale je to radost potom.
1: Počasí.
0: První říjnový den přinese pravé babí léto. Čekáme polojasno až jasno a naměříme příjemných 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Dálnice D6 Vary Praha, počítejte se zúžením na Kladensku, za Lány na 19. kilometru kvůli opravě mostu, převedený provoz do protisměru. Projíždí se tedy jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A máme 1.10.2026, první říjnové ráno, dobré ráno i tobě.
0: Krásné ráno.
5: Valdemar Matuška, Honza Nedvěd, taky Petr Muk, Michal Hruza čekají, ale nebudou dlouho.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.
1: Ale to bychom to tak hezky ošidili. Nehezky teda ošidili. Tak to v žádném případě. 95. A Jiří Suchý.
2: Dejte si tu pozor. Nehádejte se, prosím vás.
3: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás, teď. Kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
2: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
3: Přes hubu.
2: Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
2: Jděte tam vy.
3: Ať tam jde on.
2: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
3: Nepůjdu.
2: Ano, tak paní, tak se o tom dohodne.

0: pozor.
1: A nehádejte se prosím vás.
2: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam.

0: počasí ve středních Čechách.
1: A bude krásně. Vymetená obloha 22 až 26.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Tak slimák nebo hlemíšť? Kdo je kdo? Děti vám to vysvětlí za chvíli.

0: Jedním z hlavních nepřítelů každé zahrádky je slimák. Ale co když dorazí hlemíšť?
1: Já jsem viděla šneka a slimáka a slimák má hnědou barvu.
2: Šneky a slimáci jich je moc, když prší.
3: Slimák nemá úlitu.
2: To je takovej domeček.
3: A ten domeček je tak kulatý.
4: A může bydlet všude, protože má to na zádech.
5: On má tu úlitu

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hladí terénní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, 1. říjnové ráno a den, jaký bude? Bude jasný až polojasný, odpoledne a večer od západu s oblačností, jinak 22 až 26. Zprávy s Janou, ty jsou připravené, vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: A vám ostatním po zprávách Turbo Václav Neckář a nebo Helena. No, ono to z té řitky není tak daleko.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dnes začíná růžový říjen. Celoosvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí. Vodovodní potrubí ve Svatojiřské ulici v Libušíně na Kladensku opraví dělníci. Řidiči proto ode dneška musí počítat s dopravním omezením. V křižovatce s Kladenskou ulicí bude do poloviny října zavřený jeden jízdní pruh. Provoz v místě bude řídit semafor. Práce budou pokračovat i v zimě. Podrobnosti jsou na webu města. Airbus A380 dnes znovu přistane na letišti Václava Havla v Praze. Největší dopravní letadlo světa se vrátí na pravidelnou linku do Dubaje. Nahradí tak menší Boeing 777, který mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty létal kvůli nižšímu zájmu cestujících od března. Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na tiskové konferenci oznámil, že mezi náhradníky by měl být i dnes v Kondadi. Počasí čtvrteční den s datem 1. října přinese pravé babí léto. Čekáme polojasno až jasno a naměříme 22 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice Ivety Chlumské ve směru do Prahy, těžko průjezdná. D10, 41. kilometr ve směru do Prahy pro nehodu nákladního auta, které skončilo mimo vozovku na místě složky záchranného systému, a průjezdné je to pouze jízdním pruhem přes stavbu, takže kolona se bude prodlužovat. Buďte na cestě do Prahy opatrní a možná vynalézaví. Zkusme jinou cestou, jinou trasou. Přes Bezděčín pro osobní auta bude to tak lepší. A D6, také hlášení od vás.
3: Prosím, chtěl bych vám nahlásit na dálnici D6 směrem na Karlovy Vary 57,5 km. V levém pruhu, rovno uprostřed, je velikánský divočák zražený. Není to moc dobré vidět, je tam tma, je to v zatáčce, je fakt velký.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 533, posouváme se dál, co bude?
1: Vydáme se do pražského Újezda nad Lesy, kde se po rozšíření salmonelózy vrátila část žáků zase zpátky do lavic, a počkejte si na podrobnosti.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 41,5, Václav Neckář a Potulný hráč. Do základní školy v Pražském Újezdu nad Lesy začalo znovu chodit asi 440 žáků. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Případem se teď zabývá policie. Řada školáků se přitom nadále léčí doma i v nemocnicích.
1: Vůbec nechápu, jak tomuhle tomu mohlo dojít. Omluva to nespraví.
2: Lenka Čiháková musela odvést svou dceru do nemocnice v Kolíně. Chce, aby škola svolala zasažené rodiče na společnou schůzku.
1: Postih by měl jít výš než jen co se týká vedení školy a školní jídelny.
2: Další rodič Jaroslav Gryč má dceru od pátku v nemocnici. Do školní jídelny podle něj už znovu chodit nebude.
3: Vedení školy ztratilo absolutně moji jako důvěru a je možný, že třeba budeme zvažovat jakoby změnu školy.
2: Do školy se zatím vrátilo zhruba 60% žáků. V budovách platí zvýšená hygienická opatření. Kuchyně jídelny v Polesné ulici zůstane uzavřená nejméně 2 týdny, popisuje ředitel školy Libor Skala.
4: Naprosto rozumím tomu, že děti mají hrůzu z té školní kuchyně a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky.
2: Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc. Rodičům chce také usnadnit podávání žádostí o odškodnění, přibližuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
5: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc. Připravujeme trestní oznámení neznámého pachatele v této věci.
2: Případem se od pátku zabývá pražská policie, popisuje její mluvčí Richard Hrdina.
6: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, za což viníkovi hrozí v případě odsouzení až 2letý trest odnětí svobody.
2: Nákaza salmonelózy se začala šířit poté, co zaměstnanci školní jídelny použili vejce po datu minimální trvanlivosti. Celkem se nakazilo 393 dětí a dospělých. Z Újezdu nad Lesy Josef Beneda, Český rozhlas.

0: na vás houkat nebudu, to máme 5.47 a kousek. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Pojďme přidat informace o tom, jak bude, jak je, protože bez toho nemůžeme být, nemůžeme se ani hnout.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pro dnešní den platí 22 až 26, to sedí, bude jasno, polojasno odpoledne a večer, od západu přibývání oblačnosti. Pršet nebude, rozptylové podmínky po ránu a večer nic moc, přes den OK.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: A za chvíli pro vás taky Denisa Hergeslová se svými prvoříjnovými tipy pro dnešní den.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mých.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Městské divadlo Kolín má od 7 večer na programu inscenaci Burian, autorskou hru o životě legendárního krále komiků Vlasty Buriana. Příběh jeho strmého vzestupu, obrovské popularity i pozdějšího pádu na dno se odehrává v rychlých a výrazných obrazech, které střídají humor s mrazivými momenty. V hlavní roli se představí Veronika Korytářová, která za stvárnění Buriana získala cenu Thálie. Inscenaci libereckého divadla FX Šaldy režíroval Tomáš Dianiška. Kladno se zapojí do celorepublikového festivalu Dny architektury. Od 1. do 7. října nabídne několik procházek, přednášek a dalších akcí, které přiblíží architekturu i proměny města. Na programu spolupracuje Sládečkovo vlastivědné muzeum, Muzeum věžáků Kladno a Hornický skanzen Majrau. První z akcí, přednáška Kladenská enkláva sportu, začíná v 18 hodin ve Sládečkově vlastivědném muzeu. Krajinářský architekt Alexandr Němec představí víc než stoletý vývoj souboru kladenských sportovišť. Všechny akce jsou zdarma, na program je ale nutná předchozí rezervace. Návrat domů nemusí být vždycky návratem do známého a bezpečného prostředí. Své o tom zjistí mladý Američan, který se po 8 letech vrací za rodinou a místo klidného přivítání ho čeká dům na spadnutí, podivné rodinné tajnosti a babička, která možná vůbec není po smrti. Černý humor, bizarní situace i dojetí nabízí inscenace Modrý z nebe v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Na velké scéně ji uvedou od 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Vláda ode dneška opět obnovila regulaci cen paliv, potrvá minimálně do konce října. Neratovice prodloužily platnost jednosměrného provozu v ulici doktora Edvarda Beneše. A čekáme jasno až polojasno a naměříme až 26 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat nejvíce za 46 korun 14 haléřů za litr a nafta za 48 korun a 72 haléřů. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
4: Vláda proto také snížila spotřební daň na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o víc než miliardu korun. Kabinet navíc zastropoval marži obchodníku na 2,5 korun za litr paliva. V ulici doktora Edvarda Beneše v Neratovicích budou řidiči i nadále jezdit jednosměrně. Omezení začalo platit loni v srpnu kvůli stavbě parkovacího domu. Ten dělníci už dokončili a dnes ho začnou využívat řidiči. Proč v ulici zůstane jednosměrný provoz, vysvětluje mluvčí radnice Barbora Valtrová.
6: Ani po otevření nového parkovacího domu však nedojde k okamžitému návratu k původnímu dopravnímu režimu. Město bude nejprve vyhodnocovat fungování dopravy v této lokalitě a následně rozhodne o dalším řešení.
4: 6 různých dotačních programů na příští rok vyhlásila Praha 5. Lidé budou moci žádat o podporu třeba pro školní, sociální nebo volnočasové projekty. Více než polovinu z celkových 10 milionů korun městská část vyčlenila pro oblast sportu. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové radnice podpoří i protidrogové a komunitní akce.
7: V environmentální oblasti podpoříme ochranu a rozvoj veřejného prostoru, včetně společenských aktivit, například grilovací místa. Zahrnuje to také péči o zeleň, založení komunitních zahrad i péči o odložená či handicapovaná zvířata.
0: Sport.
4: Z kádru španělských fotbalistů před sobotním utkáním Ligy národů proti českému týmu vypadl obránce Alejandro Grimaldo. 31-letý bek Atletika Madrid má svalové problémy na pravé noze. Trenéři úřadujících mistrů světa i Evropy místo něj povolali Frana Garciu z Betisu Sevilla, který se do národního mužstva vrací po necelých 3 letech.
0: Počasí.
4: Čtvrteční den přinese pravé babí léto, čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti. Naměříme příjemných 22 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
8: Dálnice D10 Turnov Praha těsně před sjezdem na Bezděčín, kilometr 41, tam nákladní auto se převrátilo. Je mimo dálnici, je to vlastně v dlouhodobém omezení, kde je navíc noční zúžení jen do pravého pruhu. Takže teď se tam jezdí přes stavbu. Kolona na 15 minut od sjezdu 46. kilometru, to znamená od Kosmonos. Odtud Hradčatu, odtamtud se dá v osobním autě přes město a na dálnici zpátky za Bezděčínem. A 18 s Příbrami na Rožmita pod za Bohutínem do odbočky na Lás, tam se převrátilo osobní auto, taky mimo silnici, čekejte omezený průjezd.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
8: Míříme za Václavem Drážkem do Zelené vlny, tentokrát další ponaučení nebo připomenutí toho, co jsme zapomněli z autoškoly nebo v rámci novinek, zákonů a různých paragrafů.
4: Ano, je to tak. Víte třeba, kdy se má volat k nehodě policie?
8: No, v mém případě vždycky, protože člověk nikdy neví, aby neudělal někde chybu, ale tak jednoduché to nebude.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6, skoro 13. No tak Václave.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: 6 hodin 14 minut.

0: 6 hodin, skoro 18 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude líbezně na čtvrtek 1.10. Víceméně vymetená obloha a teploměr ukáže i 26.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: To odsjezdu na Štěrboholi k průmyslové Europarku je to také asi na 5 minut. Kratší zdržení pak čekejte i v Českobrodské na příjezdu do Běchovic z Říčan. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 sjezdu na Uřech, kolona od Jinočan asi na 5 minut k Ořechu. A na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha u Poděbrad na 34. kilometru už omezení nepřekáží, bylo tam do jednoho pruhu a ta kolona se rozjíždí jen velmi pomalu, zatím to zdržení z kilometru 38 asi na 20 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Člověk 95. Každý z nás ho považuje za vlastně nejen žijící legendu, ale osobu, která s námi byla po celý život. Osoba, která je kulturní, osoba, která rozdávala a rozdává stále radost. Až tady jednou nebude. Neumím si to představit. Jiří Suchý a o něm teď třeba Miroslav Horníček.
1: To dělal Jirka Suchý, rozhovor takhle veřejný s Janem Mikotou. To byl tajemník a takový vůči duch Osvobozeného divadla u Voskovce a Vericha, jo? A to už byl starší pán, kor než Jirka, nebo dokonce než já v té době. A Jirka si říkal, no je to starší pán, tak mu říkal, uděláme to s přestávkou. Říkal, ne, pojedeme to rovno a takhle. Tak Jirka to furt zkracovala, hnal ho ke konci. A on naopak, ten Mikota, jež, ještě tohle bych, prosím vás, ještě chci říct tohle, že tenkrát Voskovec to a teď začal vyprávět a nebyl zastaven. A Jirka si říkal, ježišmarja, jak tohle dopadne. Tak dopadlo to dobře, odjeli a v tom autě ten Mikota povídá Jirkovi Suchýmu, pane Suchý, měl jste pravdu, měla být přestávka. Já jsem se pochcel.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
3: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jiný.

0: kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Do Českého národního registru dárců kostní dřeně se dnes můžou zapsat lidé od 15 hodin na Husově náměstí v Berouně. Nábor trvá asi 10 minut, kdy pracovníci se zájemcem vyplní dotazník a odeberou vzorky, které pak pošlou do laboratoře. Více se dozvíte ze zpráv v 7 hodin. Od zítra začne v pražské Písecké bráně výstava, která ukáže výběr děl ze sbírky režiséra, herce, pedagoga a spisovatele Jana Kačera. Koná se k jeho nedožitým 90. narozeninám, které připadají na 3. října. Výstavu nazvanou Co je za obrazem organizuje rodina jedné z Kačerových dcer. Nabídne přes 30 obrazů předních malířů, mezi nimi Vojtěcha Hynajse, Františka Kavána nebo Teodora Pištěka. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl jen 20 členů, dnes jich v těle se hraje téměř 100. Hned 2. října před 100 lety orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a Smetanovu předehru K prodané nevěstě. Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále Evropského poháru. V odvetě 2. předkola zvítězili na hřišti rumunského Farulu Konstanca 4-0. Před týdnem doma vyhráli 4-1. Odvetu s norským Rosenborgem naopak nezvládly fotbalistky Liberce. Ty prohrály na stadionu soupeřek 1-4 a neudržely náskok po úvodní výhře 3-1. A počasí dnešek přinese pravé babí léto. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti. Naměříme 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dálnice D11 Hradecká, kdo jedete do Prahy, kolona před exitem 39 Poděbrady, je to na 20 minut k omezení. A dobrá zpráva z dálnice D10 Turnov Praha v omezení u Boleslavy mezi exity Kosmonosy a Bezděčín. Průjezdná dálnice už bez delšího zdržení, po nehodě na 41. kilometru budou auto převrácené z příkopu vyprošťovat později.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Co nepočká, tak to je další reportáž. Tentokrát se vydáme do Neratovic.
2: Ano, je to tak. Představíme vám nový parkovací dům, který můžou využívat od dneška řidiči, tak si počkejte.
3: Milí neratovičtí, nemáte kde? Už víme kam.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Milí neratovičtí a dobrá zpráva. Dělníci dokončili v Neratovicích nový parkovací dům. Je v něm víc než 400 míst a řidiči ho najdou v ulici Na Výsluní. Radnice za něj zaplatila 183 milionů a parkování bude zatím zdarma. Ceny stanoví nové vedení města po komunálních volbách.
1: Vcházíme do parkovacího domu. Tady je závora, která bude pouštět řidiče.
2: Závora parkovacího systému, kde budou řidiči vyjíždět do objektu parkovacího domu.
1: Tomáš Papoušek z firmy, která objekt postavila.
2: Parkovací dům je ocelová pozinková konstrukce, sloupy plus ocelové vazníky.
1: Kolik má parkovací dům pater?
2: Má 3 nadzemní podlaží, to znamená jedno přízemí a dvě patra nástavby.
1: Kolik je tady celkem parkovacích stání?
2: Celkem 420 nových parkovacích stání.
1: Vedoucí správy majetku neratovické radnice Tomáš Turek upřesňuje, jak jsou parkovací místa rozdělená.
3: 204 je pro P plus R, což byla vlastně požadavek dotace, a zbytek, což je vlastně 186, je parkovací místa pro rezidenty.
1: Teďka to tady začíná fungovat, jak už se jede na ostro, nebo je nějaký zkušební provoz?
3: Teďka vlastně máme zkušební provoz, takže vlastně je to nespoplatněné, bude to za 0 korun, vlastně budou brány normálně fungovat, ale bude nastavený tarif 0 korun, tudíž lidé dostanou lístek, vědou, na ten lístek můžou pak vjet.
1: Mluvčí města Barbora Valtrová říká, že platit se za stání bude až později.
4: Prozatím bude parkovací dům fungovat půl roku zhruba v zkušebním režimu a teprve nové vedení města bude rozhodovat o placení v režimu P plus R i v rezidentním stání.
1: Okolo parkovacího domu je velké sídliště a místní obyvatelé novou stavbu vítají.
5: Myslím, že je to úplně vynikající.
1: Pan Jiří.
5: Protože ty auta v ulicích, to je hrůza.
1: Parkovací dům vyšel celkem na 183 milionů korun. 63 milionů korun byla dotace z Unie a od státu. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, přeji vám dobrý den. Snad vám přijdou vhod informace o tom, jak je a jak bude.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Počasí ve středních Čechách.
0: Předpověď počasí pro první říjnový den. Víceméně vymetená obloha, slunečno, velmi teplo, místy větrno. Spíš jasno až polojasno, pouze odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti a na teploměru 22 až 26. Baboš je a bude.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dneska ráno tak v Praze už je silný provoz směrem do centra, pomalu se jede v Liberecké ulici, aktuálně z Letňan až do Holešoviček, zdržení 15 až 20 minut, na Štěrboholské spojice asi 15 minut pojedete v nesouvislé koloně od Černého mostu k Průmyslové. Kolona popojíždí také po magistrále do centra, a to okolo od konce D1 k nájezdu na jižní spojku, zdržení Schodova asi 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru, a to až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, celkově to zdržení v nesouvislých kolonách okolo 15 minut. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy kolona u Poděbrad, na 34. kilometru tam pracují silničáři, fronta na Prahu skoro na 20 minut z kilometru 39, směrem na Hradec čekejte asi 15 minut navíc v koloně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Co se bude dít v našem vysílání v průběhu dnešního dne, tak třeba v Humoriádě v 16.04 společně s vámi bude vybírat scénky s Pavlem Kučerou Aleš Ulm. Ale před ním taky naše Alex a ta bude mít koho, koho si pozvala. Alex vám to sama řekne.
1: V Alex a host si budu povídat s nepřehlédnutelným přes 2 metry vysokým Romanem Zachem. Hercem známým nejen ze seriálů, ale také z řady filmů a divadelních představení. Kde ho můžeme vidět nyní? Jaká role na něj teprve čeká? Přišel někdy o hereckou příležitost kvůli své výšce? A co ho přivedlo k režírování hry Prádelna v Brooklynu? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
0: Další tipy z našeho programu najdete na našem webu. Podívejte se střednichechy.rozhlas.cz. Jinak zprávy v 7, co nevidět, docela Lenka Filipová nebo skupina Blondý, tak z postele pravou nohou, hezky jako laňky. Máme před sebou nádherný den.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Smíchovský dopravní masakr, to je téma ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy po zprávách v 7. Poslouchejte dál. A bude 7.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Sněmovna by dnes mohla hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Lidé v Berouně se dnes můžou zapsat do registru dárců kostní dřeně a čekáme jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Třetí den projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě by mohlo dojít i na samotné hlasování. Na mimořádné schůzi mají vystoupit ještě desítky poslanců, hlavně opozičních. Ti se dostali ke slovu po řadě vystoupení jednotlivých ministrů a koaličních zástupců s přednostním právem. Opozice nechala schůzi svolat kvůli tomu, že podle ní vláda neplní své sliby a své programové prohlášení. Samuel Volpe z Pirátů dodává, že kabinet nemyslí na mladé lidi.
5: Co říkalo třeba například hnutí ANO o tom, že budou 75% slevy na jízdné, no nebude to. O tom, že hnutí ANO slibovalo, že budou levnější hypotéky, teď nenajdete menší jak 5% úrokovou sazbu, do budoucna opět od ekonomických expertů slýcháme, že to poroste.
4: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má totiž ve sněmovně většinu 108 poslanců. Do Českého národního registru dárců kostní dřeně se dnes můžou zapsat lidé od 15 hodin na Husově náměstí v Berouně. Podle náborové dobrovolnice Evy Kolářové trvá nábor asi 10 minut, kdy pracovníci se zájemcem vyplní dotazník a odeberou vzorky, které pak pošlou do laboratoře.
6: Tenhle ten konkrétní nábor jsme uspořádali na základě výzvy rodičů malého Jindry, který onemocnil akutní leukémií, a chceme tím rozšířit řady potenciálních dárců a tím pádem zachránit nejen Jindru.
4: Vhodný dárce kostní dřeně je člověk od 18 do 35 let, který váží víc než 50 kg, je ve výborném zdravotním stavu a neužívá pravidelně léky. Praha 13 opraví budovu bývalých sběrných surovin na Šostakovičově náměstí ve Stodůlkách. Místo bylo podle radnice dlouho opuštěné a chátralo. Nově tam vznikne víceúčelový sál, podkrovní galerie a venkovní pergola s komunitní zahradou. Městská část nyní začne připravovat projektovou dokumentaci, říká její mluvčí Lucie Steinerová.
7: Hlavním cílem plánované proměny je rozšíření kapacit stávajícího domu dětí a mládeže v Chlupově ulici, který je v současné době kapacitně přetížen. Nové detašované pracoviště poskytne tolik potřebný prostor pro kroužky, zájmovou činnost a další setkávání.
1: Sport.
4: Po čtvrtém kole ligy basketbalistů mají 100% bilanci už jen Slavia a Pardubice, které zdolali dosud rovněž neporažený Písek na jeho hřišti 92-82. Slavia, která se v létě spojila s mistrovským Nymburkem, zvítězila nad Olomouckem 88-62. Bez výhry jsou stále nováček z Plzně a také Brno.
1: Počasí.
4: Čtvrtek přinese babí léto, čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti. Naměříme příjemných 22 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy na hradecké dálnici, kdo jedete do Prahy, v dlouhodobém omezení mezi exity Pečky a Sacká, navíc zúžení do jednoho pruhu a před ním se popojíždí až 40 minut od exitu 39 Poděbrady. Za ním je ucpaná už i silnice 38 do kruhového objezdu před Teskem. Z 38 ještě přichází jedna informace na výjezdu z obce Krchleby, tam skončilo osobní auto ve stromu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Vypůjčím si název filmu do aktuality, kterou máme. To bude Dopravní masakr.
4: Motorovou pilou.
0: Přesně tak. Kde bude?
4: Bude to na pražském Smíchově, protože nás tam čeká řada tramvajových výluk. Změní se trasy šestilinek, tak si počkejte na podrobnosti.
8: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7:10. Do odvolání přerušen vlakový provoz v úseku Velký Osek Kolín. Cestující využijí výlukovou linku XS2, která bude operativně posílena. Co je tím důvodem, proč vlaky nejedou? Prý neznámý důvod, ale my to zjistíme.
1: Region Express.
0: V sobotu začne v Praze na Smíchově rozsáhlá tramvajová

0: ale budou poblíž v okolních ulicích. V noci pak tramvaje nahradí autobus X90, který spojí Palackého, respektive Karlovo náměstí, přes Anděl a Smíchovské nádraží až se Zlíchovem.
1: Dopravní podnik ale zavede i nové tramvajové linky.
0: Ano, mimořádně vyjedou dvě denní tramvajové linky. Linka 32 spojí Smíchovské nádraží se Slivencem přes Lihovar, Hlubočepy a sídliště Barandov a linka 40 pak pojede ze Smíchovského nádraží přes Lihovar, Dvorce a nádraží Braník do Modřan k zastávce Levského. Cestujícím se tak nabídne spojení ze Smíchova do jižní části Prahy bez nutnosti jet přes centrum. Změny se navíc dotknou i nočních autobusů 901 a 907.
1: Ještě jednou upozorňujeme, pražský Smíchov čeká od soboty hned několik tramvajových výluk. Buďte ve střehu, Krištof Jiřík. Děkuji a hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: 7, 12 a půl.

0: Žák na Kavčích horách má připravené informace o počasí, nebo je teď dává pěkně dohromady a vy ho uslyšíte v našem vysílání přibližně za půl hodinu.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď se ale musíte spokojit se mnou, jaký bude čtvrtek. Čeká nás den, který bude jasný až polojasný odpoledne.

0: Dne i oblačný, nejvyšší teploty 22 až 26.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Také vyrážíme na silnice, jak to aktuálně vypadá, už se ptám. Dobré ráno, dispečinku, vypadá to následovně, tři tečky.
2: Jsem tady, hezké ráno, tak v Praze je silný ranní provoz, kolony na obvyklých místech, zatím tedy pouze provozem bez nehod, hodně plná je Liberecká ulice, na příjezdu do Holešoviček a do Blanky stojí se z Letňan skoro 30 minut, na Štěrboholské spojice se 20 minut jede krokem z Černého mostu Průmyslové a 15 minut se popojíždí v nesouvislých kolonách i na jižní spojice od Spořilovské k Průmyslové. Plní se už i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, pomalej se jede jak po jižní spojice, tak i ve Strakonické skoro z Lahovic. Kolony jsou pak na magistrále do centra, první od konce D1 k nájezdu na jižní spojku, tam je to na 10 minut a 10 minut se pak stojí také na Nuselském mostě do centra, tam je navíc nové omezení, ke konci mostu se projíždí pouze levým a pravým pruhem. Silný provoz je i v Karlovarské od Pražského okruhu na křižovatku Vypich, na dálnici D5 více než půlhodinové zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně, ty kolony jsou od Rudné ze 6. kilometru až na okruh Ořechu a na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové velmi dlouhé kolony u Poděbrad před omezením na 34. kilometru, kolona na Prahu skoro na 50 minut, na Hradec se stojí od Sadské asi půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě. A Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
4: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a dovolím si připomenout právě do Středních Čech informaci pro vás, že vlaky mezi Velkým Osekem a Kolínem aktuálně nejezdí. Provoz vlaku je tedy přerušen, cestující mohou využít výlukové linky XS2, která by měla být operativně posílena, co se za tím důvodem vlastně schovává, zatím není jasné, úplně přesné informace zatím nemáme, zjistíme, jakmile budeme vědět, rádi do vysílání zmíníme. 7 hodin, 19,5 minuty, za chvíli pohroma všech zahrad, hlemíšť anebo slimák. Někdy

0: Jedním z hlavních nepřítelů každé zahrádky je slimák. Ale co když dorazí hlemíšť?
1: Já jsem viděla šneka a slimáka a slimák má hnědou barvu.
2: Šneky a slimáci jich je moc, když prší. Slimák nemá úlitu, to je takovej domeček. A ten domeček je tak kulatý.
3: A může bydlet všude, protože má to na zádech.
4: On má tu úlitu

že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Maximální prodejní cena nafty bude dnes 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu to bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Uvedlo to ministerstvo financí. Vláda k opětovné regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října. Zámek Štiřín u Prahy dnes znovu nabídne stát k prodeji. Chce za něj minimálně 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pořádá elektronickou dražbu kulturní památky a okolních pozemků již po desáté. Airbus A380 dnes znovu přistane na letišti Václava Havla v Praze. Největší dopravní letadlo světa se vrátí na pravidelnou linku do Dubaje. Nahradí tak menší Boeing 777, který mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty létal kvůli nižšímu zájmu cestujících od března. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky bude ode dneška Martin Leger. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. Leger na vnitru působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. A počasí čtvrtek přinese krásné babí léto. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti. Naměříme 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Kde to drhne v rámci dopravy, tak mám tady aktuální informaci třeba z Prahy, z Prosecké ulice, kdo jedete směr centrum nebo směr ta hlavní velká křižovatka, kde je stanice metra Prosek. Po nehodě na úrovni Primarketu dodávka osobní auto v pravém pruhu, musí se tedy do toho levého. Pozor, tam je to už teď poměrně dost ucpané. Další místa, která jsou v tuto chvíli s vykřičníkem, třeba na Kladně, americká, po nehodě dvě osobní auta, no a dále ty stálice před Prahou, ale o těch víte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Popojedeme ke zdravotnictví do našeho kraje.
0: Ano, vydáme se do Příbramy, konkrétně do příbramské nemocnice a představíme vám nový robotický přístroj, tak si počkejte.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou

Karton dal burek, a taki porcelán. Sem modrý maci bulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo Jimsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: 8 minut po půl 8. Menší nemocnice u nás se bojí, že nebudou moct naplno využívat drahé přístroje. Ministerstvo zdravotnictví chce totiž část péče soustředit do vybraných specializovaných center. Například příbramská nemocnice by pak nemohla využít nového robota na onkologické a další zákroky.
1: Operujeme objemnou cystu ledviny, takže musím uvolnit ledvinu, najít stěnu té cysty.
2: Vysvětluje mi primář urologického oddělení příbramské nemocnice Pavel Hanek. Sedí u ovládacího panelu robota na operačním sále. Co se děje v těle pacientky, lékař sleduje na speciálním monitoru.
1: Těmi joysticky, kterými ovládám nástroje, zároveň vlastně musím mačkat pedál nohou.
2: Podle primáře se jedná o zákrok, u kterého si celý tým může procvičit robotické operování.
3: Pokud mám hodnotit urologii, tam je jednoznačně naprosto největší přínos u operací nádorů prostaty. Na druhém místě záchovné operace při nádorech ledvin.
2: Právě o operace ledvin a prostaty by zdejší urologické oddělení mohlo přijít po centralizaci vybraných zákroků. Za robota nemocnice zaplatila přes 100 milionů korun. Asociace českých a moravských nemocnic podle předsedy Michala Čarvaše podporuje centralizaci těch zákroků, kterých nemocnice neprovádí mnoho. U těch častějších má ale výhrady.
4: Přineslo by to sebou celou řadu komplikací. Jednak by se zhoršila dostupnost péče v regionálních nemocnicích, jednak by to mohlo odradit mladé lékaře nastupovat do těchto regionálních nemocnic.
2: Vedení rezortu ale argumentuje především zkušenostmi lékařů. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by některé výkony neměly zůstávat v nemocnicích, kde je operatéři provádí jen v jednotkách nebo nižších desítkách případů.
5: Pokud jsem viděl některé třeba nemocnice, které prostě v minulém roce provedly například takzvané prostatektomie 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je spíše neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
2: Lékaři v příbramské nemocnici provedli během září pomocí robota 40 různých operací. Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky přivést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.

0: kousek před čtvrtě na osm. Michal Žák připojen. Zdravím vás u nás ve středních Čechách.
1: Krásné ráno přeju.
0: Moc poprosím, teď aktuálně po ránu. Chladno máme, mlhy máme, co máme?
1: No, mlhy nemáme, pokud jde o oblaky, respektive o stav oblohy, tak ta je jasná nebo skoro jasná. No, maximálně se objevuje trochu vysokých oblaků, ale opravdu jenom výjimečně a není to nějak moc postřehnutelné. Pokud jde o teploty, tak ty jsou zase poměrně rozdílné. Nejtepleji tradičně v Dolním Bouzově 15 stupňů, nejchladněji aktuálně třeba v Rožmitále pod Třemšínem zhruba 4 stupně, ale většinou se ty teploty pohybují mezi 7 a 12 stupňů.
0: Nevím, jestli použít spojení Černý Petr a Dolní Bouzov, ale na druhou stranu vysvětlete, jak je to možné, že po celý týden, kdy si tady povídáme prakticky nejstručnější předpovědi počasí, že zrovna on...
1: Tak ono to souvisí s větrem, s promícháváním vzduchu a s nějakou, řekněme, trošku specifickou polohou daného místa nebo dané stanice, kde tedy při tom větrnějším počasí se ta noc projeví vyššími teplotami, vyššími minimy, neboť ten vzduch se více promíchává a nemůže se tak výrazně ochladit.
0: Včera padala řada teplotních rekordů, jak to vypadá dnes?
1: Dnes bude také mimořádně teplo, ty nejvyšší denní teploty vyšplhají na 22 až 25, výjimečně se dostanou dokonce na 26 stupňů, takže opět můžeme na některých místech zaznamenat letní den, ačkoliv už máme 1. října. No a na nebi bude jasno až polojasno, hlavně tedy tou vysokou oblačností. Později odpoledne a večer začne od západu oblaků zvolna přibývat. A vítr slabý ve východní polovině kraje, mírný od jihovýchodu.
0: Jak jsem říkal, máme stručné informace, stručné předpovědi počasí už x dnů. Budeme v tom pokračovat?
1: No, trochu nás čeká změna zítra, protože od západu dorazí rozpadající se studená fronta. Počítejme s tím, že bude oblačno až polojasno. Na západě, severozápadě kraje zítra v průběhu dne může být i zataženo. Na déšť ale tady nedojde a večer začne oblaků zase postupně částečně ubývat. Teploty budou v noci mezi 12 a 8, při uklidnění větru zase chladněji až 5 stupňů, ale zítra přes den už bude chladněji, právě díky té oblačnosti počítáme s maximy mezi 18 a 22 stupni.
0: Víkend slunečný.
1: Víkend slunečný, sobota určitě, ta bude slunečná, jasná, skoro jasná, maxima mezi 20 a 24. V neděli bude pravděpodobně oblaků o něco více, možná výjimečně dojde na přehánku a teploty budou podobné nebo jen o stupínek nižší než v sobotu.
0: Děkujeme pěkně za informace o počasí, odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit a hezký den.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze silná ranní špička, kolony třeba v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček z Letňan, zdržení směr tunely Blanka asi 30 minut, kolony jsou pak i na spojkách na Jižní a Štěrboholské vždy před Průmyslovou, je to asi na 20 minut obou směrně jak z Černého mostu, tak teď také od magistrály a z Pořilovské ulice. Stále silný provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu, větší zdržení je ve Strakonické, tam se stojí de facto od Zbraslavy, je to na 20 minut směr Smíchov, v Karlovarské ulici kolony začínají na příjezdu po Karlovarské dálnici D6 u Pražského okruhu, pokračují pak na Bílou horu, je to na 20 minut. A kolony jsou na dálnicích v okolí Prahy. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné se stojí ze 6. kilometru až na Pražský okruh, to zdržení je teď skoro 40 minut. A na dálnici D11 velmi dlouhé kolony mezi Hradcem Králové a Prahou v okolí Poděbrad na 34. kilometru pracují silničáři obou směrně. To zdržení na Prahu je skoro na hodinu od sjezdu na Libice nad Cidlinou, z Prahy zdržení přes půl hodiny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, kdo si hlídáte čas a měli jste vstávat v 7, už máte skoro hodinu zpoždění.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
2: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný žbál, už to vstej.
1: Písničky, které nestárnou.
3: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
1: Písničky, které nestárnou.
4: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Na několika místech ve středních Čechách komplikují železniční dopravu poruchy a nehoda. Sokolové žádají po policii zabavené miliony, které podle vnitřního auditu ukradla bývalá zaměstnankyně. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Dopravu na železnici ve středních Čechách komplikují nehoda a poruchy. Vlaky nejezdí například přes Rakovník kvůli vykolejenému vagónu. Problémy jsou i na trati z Prahy do Kralup nad Vltavou, říká mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
2: Tam je problém se zabezpečovacím zařízením, teďka probíhá oprava, je tam provoz omezen, jezdí se po jedné koleji, takzvaně na přivolávačku, takže tam může být zdržení v řádech desítek minut. Co se týká Rakovníka, laicky řečeno, jeden ten vůz jednou nápravou vyskočil z kolejí.
1: Provoz stál také na trati z Kolína do Velkého Oseka, kde uvázl vlak v beznapěťovém úseku. Lidé v Praze se můžou obrátit na bezplatnou studentskou právní poradnu. Otevře ji hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Služba bude fungovat v přízemí Škodova paláce od začátku října vždy v pondělí a středu odpoledne. Studenti vyšších ročníků pod dohledem odborníka pomohou se základní orientací v oblasti práva a různých smluv, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Služba pomáhá veřejnosti především se základní orientací v běžných životních situacích a právních otázkách. Obrátit se na ně lze například v případě pracovně právních sporů, otázek souvisejících s nájemní smlouvou, sepsání závěti nebo problémů v sousedském soužití.
1: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Peníze před 2 lety zabavila policie, ale dosud je Sokolům nevrátila. Podle policie může za zdržení při šetření případu i pomalý postup advokáta České obce Sokolské, říká pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
4: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec Sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
1: První místostarostka Sokola Kamila Šolcová říká, že podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině jí přinesla výhra 1-0 nad Bulharskem. Rozhodující gól dal svou 5. trefou v kvalifikaci útočník Lukáš Mašek.
0: Počasí.
1: První říjnový den přinese jasno až polojasno. Odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti. Naměříme od 22 do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Blamáž na D5.
6: D5 směrem na Plzeň od 31. a 5. kilometru kolona. Je to z důvodu, jestli nějaké dopravní nehody nebo něco, nevím, ale vidím v dálce majáky, zdržení je 10 minut, já jedu na odbočku na Žebrák, Točník a už v té koloně stojím.
5: Ano, ale já vím a je to z důvodu nehody u Žebráku. 605, pozor na silnici 2. třídy. A ještě se podíváme směr Kralupy.
7: My přijíždíme do Kralup nad Vltavou ze strany od Veltrus a je tady nezvykle, ale opravdu nezvykle veliká kolona, která se nehejbe a jsou ucpaný úplně všechny příjezdy. I jako od Prahy a tak my jezdíme každý den, takže vím, že občas se trochu ta kolona udělá.
5: A čerstvá nehoda i na dálnici D1 na 6. kilometru ve směru do Prahy. Po nehodě jsou tam 2 auta. A další nehody jsou i v Praze, v Holešovičkách, v Trojské nebo Mladých Běchovic.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: S láskou pro vás i v první říjnové ráno, také další muzika. Jan Kalousek, Věra Špinarová nebo Petr Kolář.
0: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: můžeme a nechceme ani zbavit v rámci dnešního dne. Takže už za chvíli zase další pokračování.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 8 hodin 17,5 minuty a Michal Žák taky připomíná informace o počasí, jaký je a co se dneska chystá.
2: Mlhy nemáme, pokud jde o oblaky, respektive o stav oblohy, tak ta je jasná nebo skoro jasná. No, maximálně se objevuje trochu vysokých oblaků, ale opravdu jenom výjimečně a není to nějak moc postřehnutelné. Pokud jde o teploty, tak ty jsou zase poměrně rozdílné. Nejtepleji tradičně v Dolním Bouzově 15 stupňů, nejchladněji aktuálně třeba v Ročně ale pod Třemšínem zhruba 4 stupně, ale většinou se ty teploty pohybují mezi 7 a 12 stupni. Dnes bude také mimořádně teplo, ty nejvyšší denní teploty vyšplhají na 22 až 25, výjimečně se dostanou dokonce na 26 stupňů, takže opět můžeme na některých místech zaznamenat letní den, ačkoliv už máme 1. října. No a na nebi bude jasno až polojasno, hlavně tedy tou vysokou oblačností. Později odpoledne a večer začne od západu oblaků zvolna přibývat a vítr slabý ve východní polovině kraje mírný od jihovýchodu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Taky se vydáváme na silnici, dispečink TSK Praha, všechno víme, všechno vidíme a taky vám řekneme, kudy to nejede nebo jede, ale s obtížemi, kde jsou jaké čtvrteční ranní dopravní problémy, takhle chvíli před 8:30. A než spustíme taky Petra Koláře, tak prosím pěkně, pojďme do toho.
3: Je to tak hezké ráno, tak v Praze silný ranní provoz a navíc nehoda nově překáží na jižní spojce směrem na Černý most za Spořilovskou, se tam srazila 3 osobní auta, překáží, no a kolona je tak od magistrály na 15 minut. A ucpává se i samotná magistrála na příjezdu k jižní spojce odchodová, to je dalších 15 minut navíc. Na jižní a Štěrboholské spojce pak čekejte kolony vždy k Průmyslové, a to od Lanového mostu a zejména z Černého mostu, tam to zdržení skoro na půl hodiny. Na severu metropole hodně ucpaná třeba Liberecká, z Čakovic se jede krokem až do Holešoviček skoro 40 minut a ucpané celé širší okolí, tradičně Prosek, Střížkov, Kobylisy, směr centrum. Silný provoz je v Karlově. Pomalu se jede od Pražského okruhu až k Vypichu, je to skoro na 20 minut celkově. Na dálnici D5 hodně plný příjezd do Prahy z Plzně, ty kolony začínají v okolí Rudné na 7. kilometru, zdržení pak na okruh k Ořechu skoro 50 minut a 50 minut se stojí i na okruhu od letiště od Karlovarské D6 k Ořechu. A ještě dálnice D7, výjezd a příjezd do Prahy, do Slaného a Chomutova, u letiště je tam omezení kolony v obou směrech na 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: přesně bude půl deváté. Pojďme směr Jiří Suchý.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Národní poklad, klasik nebo prostě a jen pan Jiří Suchý. Muž mnoha talentů, básník, textař, dramatik, taky výtvarník bude dneska večer u příležitosti svých krásných narozenin hostem v rozhlasovém archivu, přesně v našem pořadu Divadlo pro vaše uši. V něm mimo jiné zavzpomíná na své umělecké začátky ještě dávno před první premiérou v divadle Na zábradlí nebo v Semaforu.
2: Já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No. Navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo, já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. Třeba si vzpomínám na Alpu, že jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje. Miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Jiří Suchý jako průvodce rozhlasovými pořady v 60. letech a k tomu kupa krásných semaforských písniček. Takže Divadlo pro vaše uši, to jistí, už dneska začínáme po 10. večer.
1: Divadlo pro vaše uši. Poklady z našeho archivu.

0: S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Dovolím si připomenout slova Michala Žák a co já. Michal Žák si to řekne sám, ten víkend bude jaký ohledně počasí? Víme, pojďme nalákat.
1: Víkend sluneční, sobota určitě, ta bude slunečná, jasná, skoro jasná, maxima mezi 20 a 24. V neděli bude pravděpodobně oblaků o něco více, možná výjimečně dojde na přehánku a teploty budou podobné nebo jen o stupínek nižší než v sobotu.
0: Díky.

0: 9.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Životní minimum se ode dneška zvyšuje ze 4860 na 5500 korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny či nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se také začíná počítat podle okresů. Rozšiřuje se i okruh zranitelných osob. Ode dneška platí novely, které to upravují. Vodovodní potrubí ve Svatojiřské ulici v Libušíně na Kladensku opraví dělníci. Řidiči proto ode dneška musí počítat s dopravním omezením. V křižovatce s Kladenskou ulicí bude do poloviny října zavřený jeden jízdní pruh. Provoz v místě bude řídit semafor. Práce budou pokračovat i v zimě. Podrobnosti lidé najdou na webu města. Od zítřka začne v pražské Písecké bráně výstava, která ukáže výběr děl ze sbírky režiséra, herce, pedagoga a spisovatele Jana Kačera. Koná se k jeho nedožitým 90, které připadají na 3. října. Výstavu nazvanou Co je za obrazem organizuje rodina jedné z Kačerových dcer. Nabídne přes 30 obrazů předních malířů, jako třeba Vojtěch Hinajs, František Kaván nebo Teodor Pištěk. Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále evropského poháru. V odvetě druhého předkola zvítězili na hřišti rumunského Farulu Konstanca 4-0, před týdnem doma vyhráli 4-1. Odvetu s norským Rosenborgem naopak nezvládly fotbalistky Liberce. Ty prohrály na stadionu soupeřek 1-4 a neudrželi náskok po úvodní výhře 3-1. A počasí čtvrtek bude jasný až polojasný. Odpoledne a večer od západu bude přibývat oblačnosti a teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hradecká dálnice směr Praha, teď se bude rozjíždět kolona od sjezdu na Jičín ze 42. kilometru. Je to ještě na 3/4 hodiny, ale mělo by se krátit, protože v dlouhodobém omezení mezi exity 35 a 25 se po nočních pracích jezdí zase i druhým pruhem. Nesjíždějte na kolínskou silnici 38, je ucpaná skoro od Osečku až k Poděbradskému Tesku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Co takhle načerpat pohonné hmoty do našich čtyřkolých miláčků? Vyplatí se?
0: Asi se to vyplatí, protože už i o 3 koruny na litr je levnější nafta a my se vydáme za naším reportérem, který sleduje situaci v hlavním městě, tak počkejte si na podrobnosti.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 8 hodin 41 minuta a s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Řidiči v Česku natankují ode dneška levnější benzín a naftu. Ceny pohonných hmot jsou totiž opět zastropované. Vláda tak reaguje na zdražování z posledních týdnů způsobené konfliktem na Blízkém východě. Jaká situace je v tuto chvíli na pražských čerpacích stanicích? To sleduje ten, kterého jsme vyhnali na vzduch, a to je Mikuláš Vochoska. Hezký den.
1: Dobrý den. Ode dneška platí maximální cena benzínu 46 korun a 14 haléřů za litr. U nafty je strop nastavený na 48 a 72 haléřů. Pro řidiče auto znamená jistou úlevu, protože v posledních dnech se například průměrná cena dieslu pohybovala okolo 50 korun. Za stropováním se ceny začaly hýbat. Například tady na čerpací stanici na městském okruhu v Krči klesla cena nafty ze včerejších 51 korun a 90 haléřů za litr na 48,70. Benzín tu včera stál 47 korun a 50 haléřů, dnes je to 47 a 10 haléřů. Na nedaleké lokální pumpě za sjezdem z městského okruhu včera benzín stál necelých 40 korun a nafta necelých 50. I tam ceny klesly. Cestou po Praze jsem si taky všiml, že největší změny cen u jednotlivých stanic jsou u benzínu. Ceny nafty se pohybují skoro standardně okolo toho maximálního stropu.
0: Jaká konkrétní pravidla vlastně stát pro prodejce paliv ode dneška zavedl?
1: Tak opatření omezuje taky marže čerpacích stanic na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. U nafty navíc od dnešního dne platí na měsíc snížená spotřební daň o 2 koruny a 35 haléřů. Cenové stropy bude ministerstvo aktualizovat v cenovém věstníku každý pracovní den podle toho, jak se budou vyvíjet velkoobchodní ceny na burze.
0: Řekněme si, co tato nová pravidla vlastně znamenají přímo pro řidiče.
1: Tak například se snížily rozdíly v cenách mezi běžnými benzínkami a dálničními úseky, kde se cena nafty nedávno dostala i vysoko přes 50 korun. Analytici ale upozorňují, že jde o krátkodobé opatření. Trh s ropou totiž kvůli napětí na Blízkém východě dál výrazně kolísá a tak se podle nich cenové stropy mohou v příštích dnech opět posouvat.
0: Řidiči po celé republice natankují ode dneška levněji. Stát totiž začal regulovat ceny pohonných hmot. Reportér Mikuláš Vochoska všechno sleduje, alespoň v Praze. Děkujeme a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Dá se Iveta Chlumská. Dneska by měla přijít do vysílání středočeského dopoledne a ne tu holku najít tady po budově, ale prý už dorazila. Nebo že bych ji nepoznal, že by byla tak odpočatá, těžko říct. Přeji vám hezký den.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Trochu nás čeká změna zítra, protože od západu dorazí rozpadající se studená fronta. Počítejme s tím, že bude oblačno až polojasno. Na západě, severozápadě kraje zítra v průběhu dne může být i zataženo. Na déšť ale tady nedojde a večer začne oblaků zase postupně částečně ubývat. Teploty budou v noci mezi 12 a 8, při uklidnění větru zase chladněji až 5 stupňů, ale zítra přes den už bude chladněji, právě díky té oblačnosti. Počítáme s maximy mezi 18 a 22 stupni.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneska ráno stojí se a také se už bourá. Třeba nehoda překáží na jižní spojce směr Černý most, kousek za Spořilovskou. Tam stojí 3 auta po kolizi v levém pruhu, na místě policisté. No a pomalu se jede od magistrály na asi 15 minut, je to zdržení. Na Štěrboholské spojce zdržení z Černého mostu Průmyslové na 30 minut a hodně zaplněná je pak o kus dál i jižní spojka směr Smíchov. Tam ta kolona začíná u sjezdu na Pankrác a pokračuje za Brandovskou. Most. Je to asi na 30 minut do Dobřížské ulice. Ucvává se Liberecká na severu z Čakovic do Holešoviček, tam také překáží nehoda u Bulovky, 2 auta, zdržení skoro 40 minut a ucpané celé širší okolí na severu metropole Prosek, Stříškov, Kobylisy, směr centrum hodně plné. Na dálnici D5 příjezd do Prahy z Plzně, kolona začíná u Rudné na 7. kilometru, pokračuje k Ořechu, je to na 50 minut. 50 minut se stojí i na samotném okruhu od Karlovarské D6 k Ořechu. A na dálnici D7 kolony na výjezdu a také příjezdu do Prahy z Chomutova, je to kvůli omezení u letiště, zdržení od Evropské i Kněžovsi asi 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Městské divadlo Kolín má od 7 večer na programu inscenaci Burian, autorskou hru o životě legendárního krále komiků Vlasty Buriana. Příběh jeho strmého vzestupu, obrovské popularity i pozdějšího pádu na dno se odehrává v rychlých a výrazných obrazech, které střídají humor s mrazivými momenty. V hlavní roli se představí Veronika Korytářová, která za stvárnění Buriana získala cenu Thálie. Inscenaci libereckého divadla FX Šaldy režíroval Tomáš Dianiška. Kladno se zapojí do celorepublikového festivalu Dny architektury. Od 1. do 7. října nabídne několik procházek, přednášek a dalších akcí, které přiblíží architekturu i proměny města. Na programu spolupracuje Sládečkovo vlastivědné muzeum, Muzeum věžáků Kladno a hornický skanzen Majrau. První z akcí, přednáška Kladenská enkláva sportu, začíná v 18 hodin ve Sládečkově vlastivědném muzeu. Krajinářský architekt Alexandr Němec představí víc než stoletý vývoj souboru kladenských sportovišť. Všechny akce jsou zdarma, na program je ale nutná předchozí rezervace. Návrat domů nemusí být vždycky návratem do známého a bezpečného prostředí. Své o tom zjistí mladý Američan, který se po 8 letech vrací za rodinou a místo klidného přivítání ho čeká dům na spadnutí, podivné rodinné tajnosti a babička, která možná vůbec není po smrti. Černý humor, bizarní situace i dojetí nabízí inscenace Modrý z nebe v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Na velké scéně ji uvedou od 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanci budou pokračovat v jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Stát se znovu snaží prodat zámek Štiřín. Čekáme jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké dopoledne. Poslanci by se mohli dnes dostat k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se návrhu bude věnovat třetím dnem. Od včerejšího odpoledne už vystupují opoziční řečníci. Ti si stěžovali, že koalice nedodržela dohodu, že se se svými projevy budou střídat vždy jeden zástupce z opozice a jeden z koalice. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že to byl opoziční tábor, který domluvu nedodržel. K hlasování už ale podle něj dnes dojde.
2: Tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
0: Opozice vládě vyčítá hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun nebo údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Zámek Štiřín u Prahy dnes znovu nabídne stát k prodeji. Chce za něj minimálně 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle své mluvčí Michaely Tesařové pořádá elektronickou dražbu kulturní památky a okolních pozemků po desáté.
3: Aby aukce přinesla vítěze, je nezbytné, aby zájemci učinili alespoň jeden příhoz, přičemž první příhoz musí být nejméně ve výši minimálně vyhlašované ceny, tedy 720 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 50 tisíc korun.
0: Původní vyvolávací cena v roce 2024 byla 3 miliardy 300 milionů korun. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím, ty ani a oni ale neprojevili zájem. Airbus A380 dnes znovu přistane na letišti Václava Havla v Praze. Největší dopravní letadlo světa se vrátí na pravidelnou linku do Dubaje. Nahradí tak menší Boeing 777, který mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty létal kvůli nižšímu zájmu cestujících od března. Pokračuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Návrat Airbusu A380 znamená pro pražské letiště navýšení kapacity až o 200 míst. Denně v jednom směru na této lince před zahájením zimní sezóny, což je období oblíbené pro exotické dovolené jak na Blízkém východě, tak například v jihovýchodní Asii. Sport.
0: Tenista Tomáš Macháč končí na turnaji v Pekingu v prvním kole. Prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem. Na turnaji v čínském hlavním městě se po vyřazení v kvalifikaci dostal po odhlášení jednoho z účastníků.
1: Počasí.
0: První říjnový den přinese jasno až polojasno. Odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti a naměříme od 22 do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se rozjíždí kolona u Poděbrad. Na 34. kilometru už omezení odklidili a kolona se výrazně zkrátila, teď asi na 20 minut. Na D5C na příjezdu do Prahy od Plzně poprvé se zastavíte u Rudné na 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 50 minut. A 50 minut se stojí i na okruhu od Karlovarské D6 k Ořechu. A na dálnici D5 kolona i z Prahy do Plzně u Žebráku na 34. kilometru. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Krásný první říjnový den.
1: Středočeské dopoledne.
5: Tak jsem po dovolené zase na značkách společně s vámi, abychom si užívali říjnový den, ten první v pořadí, tak sluníčko, nádhera, co víc si přát, ať nám to vydrží. Příjemná muzika, ta je nachystaná No Name, Tomáš Linka, Petr Kotwald a další zapějí a taky pamětní desku Karlu Dimitrii Balkovi odhalí dnes dopoledne před hlavním vchodem do základní školy Jiráskova v Benešově u Prahy. Za životem někdejšího učitele a ředitele se skrývá příběh, který určitě stojí za připomenutí. Pak ho uslyšíte za chvíli.
1: Středočeské dopoledne.

0: 15 minut po deváté, tak ještě jednou vítejte při poslechu Českého rozhlasu Střední Čechy a jeho dopoledního vysílání. V říjnu slavíme vznik samostatného Československa. Za jeho vznikem a později i za jeho obranou stály lidé, jako byl Karel Dimitrij Balek. Československý legionář, pedagog a první ředitel základní školy Jiráskova a později také člen odboje. Právě jeho život a odkaz teď v Benešově u Prahy připomíná nová pamětní deska. A připomeneme si ho i v reportáži kolegyně Eleny Chomátové.
1: Dvakrát ve svém životě plnil jsem svoji povinnost k národu. Prvně jako legionář 1916 až 1920, podruhé jako voják v ilegalitě od května 1939. Podpis Karel Dimitrij Bálek, Benešov u Prahy.
2: Čte v dopise jeho vnuk Michal Bálek. Jeho dědeček bojoval za svobodu národa a to hned dvakrát. Jeho příběh začíná už v roce 1916.
1: Dědeček Karel Bálek byl poslán do Ruska, kde byl zajat a z těch asi 250 tisíc zajatců se pod Masarykovým vedením přihlásilo zhruba 60 tisíc do légií, vytvořili samostatnou československou armádu.
2: Návrat legionářů z Ruska byl dlouhý a náročný. Karel Dimitrij Bálek si z něj ale kromě válečných zkušeností odvezl i svou budoucí ženu.
1: Oni potom přes transsibirskou magistrálu, kterou bránili, se dopravili do Vladivostoku, odkud postupně loděmi odjížděli zpátky do Evropy. Ve Vladivostoku se dědeček Karel seznámil s mojí babičkou Antonínou Konstantinovnou. Uzavřeli tam sňatek a babička později zase lodí dojela do Československa až do Benešova.
2: Zkušenosti z legií využil Karel Dimitrij Bálek i při nacistické okupaci. Zapojil se do ilegality, za což byl ale zatčen a později poslán do koncentračního tábora.
1: Tady máme originál v němčině zatykač Karel Dimitrij Bálek, že je podezřelý z velezrady. A proto byla na něj uvalena vazba, ta velezrada je tady zmíněna dvakrát. Nicméně za stejný skutek později dostal od prezidenta republiky válečný kříž.
2: V německém vězení pak prožil těžké chvíle.
1: Když byl dědeček v německé věznici, tak napsal moták, že umírá hlady a že se chtěl loučit, ale protože otec taky seděl asi rok ve vězení, věděl, jak to chodí, tak si nabalil potraviny, vitamíny a úplatky a tehdejší době se platilo cigaretami. Přijel do německého vězení, u velitele se zakřičel hlášení, protože v německých věznicích se hlášení křičelo, že přišel Alexej Bálek, dal veliteli věznice

0: věznice 500 cigaret, což byla velká částka, velký úplatek. Velitel věznice ale řekl, že je to málo, das ist wenig. Otec ještě vytáhl dalších 200 cigaret, to veliteli stačilo, takže za úplatek 700 cigaret ho poslal k bachaři, bachaři dal půlku těch potravin a bachař mu slíbil svatosvatě, že tu druhou půlku dá otci Karlovi. Takže Karel přežil to vězení díky podpoře mého otce.
1: Karel Dmitrij Bálek na následky několikaletého věznění roku 1946 zemřel. Elena Chomátová, Český rozhlas, Střední Čechy.
2: A já doplním, že celý příběh i fotografie najdete také na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas, Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
2: Řidiči v Neratovicích můžou využívat nový parkovací dům, je v ulici Na Výsluní. My pro vás máme reportáž a nabídneme ji za chvíli. A nabízíme i další příjemnou muziku. Za chvíli třeba Pavla Bobka, kapelu OMD nebo teď No Name. A vám hezký den.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Víte, že ve lhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Pavel Bobek s písní Víc nehledám a my se teď vypravíme do Neratovic. Dělníci totiž dokončili v Neratovicích nový parkovací dům. Je v něm víc než 400 míst a řidiči ho najdou v ulici Na Výsluní. Radnice za něj zaplatila 183 milionů korun. Parkování bude zatím zdarma, ceny stanoví nové vedení města po komunálních volbách.
1: Vcházíme do parkovacího domu, tady je závora, která bude pouštět řidiče.
2: Závora parkovacího systému, kudy budou řidiči vyjíždět do objektu parkovacího domu.
1: Tomáš Papoušek z firmy, která objekt postavila.
2: Tak parkovací dům je ocelová pozinková konstrukce, sloupy plus ocelové vazníky.
1: Kolik má parkovací dům pater?
2: Má 3 nadzemní podlaží, to znamená jedno přízemí a dvě patra na stavby.
1: Kolik je tady celkem parkovacích stání?
2: Celkem 420 nových parkovacích stání.
1: Vedoucí správy majetku Neratovické radnice Tomáš Turek upřesňuje, jak jsou parkovací místa rozdělená.
3: 234 je pro P plus R, což byla vlastně požadavek dotace, a zbytek, což je vlastně 186, je parkovací místa pro rezidenty.
1: Teďka to tady začíná fungovat, jak už se jede na ostro, nebo je nějaký zkušební provoz?
3: Teďka vlastně máme zkušební provoz, takže vlastně je to nespoplatněné, bude to za 0 korun, vlastně budou brány normálně fungovat, ale bude nastavený tarif 0 korun, tudíž lidé dostanou lístek, vědou, na ten lístek můžou pak vjet.
1: Mluvčí města Barbora Valtrová říká, že platit se za stání bude až později.
4: Prozatím bude parkovací dům fungovat půl roku zhruba v zkušebním režimu a teprve nové vedení města bude rozhodovat o placení v režimu P plus R i v rezidentním stání.
1: Okolo parkovacího domu je velké sídliště a místní obyvatelé novou stavbu vítají.
5: Si myslím, že je to úplně vynikající, protože ty auta v ulicích, to je hrůza.
1: Říká pan Jiří a paní Jana.
6: A nemáme hezký procházky z obou stran, tamhle třeba, že od té zastávky z obou stran auta. No to tam už nechodíme, ale tady hlavně, aby je to naučili.
1: Takže až se sem přesunou řidiči, takže budete mít lepší procházky.
6: Určitě.
1: Pan Tomáš z Neratovic.
7: No tak určitě je to dobrá věc, no. Je to potřeba, protože těch míst je tady opravdu nedostatek, tak to vidíte sám, že to je...
1: Všude je plno.
7: Všude plno, no. A není pomalu kam se postavit, že jo, no.
1: Paní Jaroslava z Neratovic.
8: Je to dobrý. No určitě. Helejte, když tady člověk hledá místo, že jo, jak nevím co, a tam jich je kvantum.
1: Parkovací dům vyšel celkem na 183 milionů korun. 63 milionů korun byla dotace z Unie a od státu. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Muž, který nejvýrazněji změnil české divadlo i českou pop music druhé poloviny minulého století. Ano, Jiří Suchý, nestor divadla Semafora, autor víc než 1700 písňových textů, dnes slaví krásné 95. narozeniny. Co chystá v začínající 68. sezóně Semaforu, tak to uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy už za chvíli. Nechte si to ujít.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: A já začnu hádankou. Ve skupině Akord Klub hrával na basu. V Redutě na Národní třídě v Praze si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. No, víte to. Tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý vedle toho scénu už 67 let a právě dnes slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu sice nechystá, ale Českému rozhlasu poskytl exkluzivní rozhovor.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, je kolik let je Semafor a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první to je taková polopremiéra. Vlastně jmenuje se to Brudička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádnej erben, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Jiří Suchý jako průvodce rozhlasovými pořady v 60. letech a k tomu kupa krásných semaforských písniček. To je dnešní noční divadlo pro vaše uši, které začne tradičně krátce po 10. hodině. Večerní samozřejmě, tak si to nenechte ujít. Úderem 10. za 13 minut další zprávy a chystá je pro vás Jana Taušová.
8: Malá babeta šla do světa a krk za to dám, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tu

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Nafta v Česku na některých benzínkách zlevnila až o 3 koruny na litr. Lidé v Berouně se dnes můžou zapsat do registru dárců kostní dřeně a bude jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké dopoledne. Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv opět začalo určovat Ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát nejvýše 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Do Českého národního registru dárců kostní dřeně se dnes můžou zapsat lidé od 15 hodin na Husově náměstí v Berouně. Podle náborové dobrovolnice Evy Kolářové trvá nábor asi 10 minut, kdy pracovníci se zájemcem vyplní dotazník a odeberou vzorky, které pak pošlou do laboratoře.
5: Tenhle ten konkrétní nábor jsme uspořádali na základě výzvy rodičů malého Jindry, který onemocnil akutní leukémií, a chceme tím rozšířit řady potenciálních dárců a tím pádem zachránit nejen Jindru.
4: Vhodný dárce kostní dřeně je člověk od 18 do 35 let, který váží více než 50 kg, je ve výborném zdravotním stavu a neužívá pravidelně léky. 6 různých dotačních programů na příští rok vyhlásila Praha 5. Lidé budou moci žádat o podporu třeba pro školní, sociální nebo volnočasové projekty. Více než polovinu z celkových 10 milionů korun městská část vyčlenila pro oblast sportu. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové radnice podpoří i protidrogové a komunitní akce.
6: V environmentální oblasti podpoříme ochranu a rozvoj veřejného prostoru, včetně společenských aktivit, například grilovací místa. Zahrnuje to také péči o zeleň, založení komunitních zahrad i péči o odložená či handicapovaná zvířata.
0: Sport.
4: Hokejisté pražské Sparty budou hrát v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy o první výhru v domácím prostředí v tomto ročníku. Po 4 porážkách z 5 posledních utkání v soutěži přivítají svěřenci Patrika Augusty od 18.30 České Budějovice.
0: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti a teploty 22 až 26 stupňů. A teplo a slunečno bude i o víkendu, v pátek se sice podle předpovědi zatáhne. Na západě a severozápadě může i zapršet, o víkendu se ale babí léto vrátí. V sobotu naměříme až 24 stupňů, v neděli 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně zastavíte už u Rudné na 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení asi 40 minut a 50 minut zdržení i na okruhu od Karlovarské D6 k Ořechu. Na dálnici D5 kolona i z Prahy do Plzně u Žebráku na 34. kilometru je omezení a kolona z 20. až na 30. kilometr. Ucpává se i Liberecká ulice z Čakovic do Holešovic k nehodě u Bulovky. Zdržení asi 30 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: A jsem ráda, že jsem s vámi a přeji krásný den.
0: Středočeské dopoledne.
7: A snad rádi s námi budete i vy, nejen třeba kvůli příjemné muzice, ale také zajímavým informacím. Dozvíte se, že příbramská nemocnice používá k novým operacím nový robotický přístroj. Kvůli ministerstvem zdravotnictví plánované centralizaci vybraných zákroků se ale teď lékaři bojí, že nebudou mít pro robota využití. Reportáž z příbramské nemocnice nabídneme za chvíli. A co se týká muziky, tak třeba Rangers, Karla Gotta, Darinu Rolincovou, Ivetu Bartošovou a další.

0: Taky zpěvák Lobo přispěl do našeho dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Přispějeme informací o tom, že menší nemocnice v Česku se bojí, že nebudou moct naplno využívat drahé přístroje. Ministerstvo zdravotnictví chce totiž část péče soustředit do vybraných specializovaných center. Například příbramská nemocnice by pak nemohla využít nového robota na onkologické a další zákroky.
1: Operujeme objemnou cystu ledviny, takže musím uvolnit ledvinu, najít stěnu té cysty, která už tady se nám zobrazuje. Vlastně vidíte tu obrovskou mobilitu těch robotických nástrojů.
2: Vysvětluje mi primář urologického oddělení příbramské nemocnice Pavel Hanek. Sedí u ovládacího panelu robota na operačním sále. Co se děje v těle pacientky, lékař sleduje na speciálním monitoru a já na jedné z obrazovek.
1: Těmi joysticky, kterými ovládám nástroje, plus kameru, ale zároveň vlastně musím mačkat pedál nohou.
2: Podle primáře se jedná o zákrok, u kterého si celý tým může procvičit robotické operování.
3: To umožňuje obrovskou flexibilitu i v místech, kam je špatný přístup. Je to vlastně technicky mnohem dál, což v konečném důsledku způsobuje ještě menší invazivitu, ještě menší krevní ztráty a rychlejší hojení.
2: Jaké teda všechny možné zákroky vůbec s tím s pomocí toho jde provádět?
3: Pokud mám hodnotit urologii, tam je jednoznačně naprosto největší přínos u operací nádorů prostaty. Na druhém místě záchovné operace při nádorech ledvin.
2: Právě o operaci ledvin a prostaty by zdejší urologické oddělení mohlo přijít po centralizaci vybraných zákroků. Za robota příbramská nemocnice zaplatila přes 100 milionů korun. Podle primáře Hanka pro něj využití má.
3: Už teď máme na objednáno do půl listopadu.
2: Asociace českých a moravských nemocnic podle předsedy Michala Čarvaše podporuje centralizaci těch zákroků, kterých nemocnice neprovádí mnoho. U těch častějších má ale výhrady.
4: Přineslo by to sebou celou řadu komplikací. Jednak by se zhoršila dostupnost péče v regionálních nemocnicích, jednak by to mohlo odradit mladé lékaře nastupovat do těchto regionálních nemocnic.
2: Právě u robotické chirurgie podle něj může centralizace znamenat problém i pro investice, které už nemocnice udělaly.
5: Pokud v regionálních nemocnicích pořídili robotický přístroj, například v souvislostech s onkourologickou operací prostaty, tak v okamžiku, kdy o tuto operativu přijdou, tak je tím zmazena i ta původní investice, která byla schválena přístrojové komisi ministerstva zdravotnictví.
2: Vedení rezortu ale argumentuje především zkušenostmi lékařů. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by některé výkony neměly zůstávat v nemocnicích, kde je operatéři provádějí jen v jednotkách nebo nižších desítkách případů.
6: My zvažujeme, že bychom vytvořili vlastně k těm stávajícím centrům ještě určitou druhou vrstvu, která by byla vázaná nikoliv na ty komplexní onkologická centra, ale na regionální onkologická centra.
2: Úplné upuštění od centralizace ale ministerstvo neplánuje. Podle Vojtěcha je navíc problém i v tom, že některé nemocnice pořídily roboty bez dostatečného počtu výkonů.
6: Pokud jsem viděl některé třeba nemocnice, které prostě v minulém roce provedly například takzvané prostatektomie 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je spíše neúplně dobře naplánované vynakládání peněz na tuto přístrojovou techniku.
2: Lékaři v příbramské nemocnici provedli během září pomocí robota 40 různých operací.

0: Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky přivést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Teď další příjemná muzika S láskou je líp a Jarka Vykoupilová a její babské rady. Dneska nabídneme triky na snadnou údržbu zrcadel. Počkejte si na to a hezký den všem.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě. A Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
2: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Donna Summer na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Krásné dopoledne, 1. říjnové. Tak co, už přemýšlíte o tom, jak budete doma uklízet, leštit, připravovat se, když máme ten podzim už, tak samozřejmě nějaký ten úklid to bude chtít. Taková zrcadla, tak to někdy není úplně snadné na údržbu. Vždycky najdeme někde nějaký ten flíček nebo čmouhu. A my si teď povíme s Jarkou Vykoupilovou, že pomůže pěna, noviny nebo i směr leštění.
1: Babské rady.
2: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloubky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A zase pokračujeme muzikou, teď třeba všechno nejlepší a za chvíli dobrá zpráva v podání Václava Neckáře, nebo to...

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Herec a moderátor David Gránský bude mluvit nejen o své práci, ale odtajní i svůj oblíbený a nečekaně usedlý způsob trávení volného času. A řeč bude i o Šmoulech, Irsku a Jiřím Kornovi.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Kapela Eurythmics a za 11:15 stále vám dělá společnost Český rozhlas Střední Čechy. Dívám se do kalendáře, 1. říjnový den, zaznamenali jste, ale venku máme krásně. A vedle dnešního data jméno Igor je to tvrdé jméno severského původu, které dokáže vetknout i svému nositeli mužnou drsnost. Tak tedy Igorové, všechno nejlepší. Zpěvačka Ilona Čáková slaví den narozeninový a taky hudebník Štěpán Urban. I jim velká gratulace. Další události z dnešní datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanová hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. Před 135 lety v roce 1891 přivítala první studenty slavná kalifornská Stanfordova univerzita. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Milion Němců se podle plánu operace Tajfun vrhl na sovětské hlavní město, které bránil 1,25 milionu vojáků. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. 12 nacistických pohlavárů bylo odsouzeno k smrti, 3 na doživotí. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Walt Disney World byl na Orlandu na Floridě otevřen v roce 1971. To je 55 let. A mimochodem je to největší a nejnavštěvovanější rekreační oblast světa. 50 milionů návštěvníků si loni nenechalo utéct pohled na Popelčin zámek. První CT, tedy klinický výpočetní tomograf na světě, byl představen ve Velké Británii v laboratořích EMI taky v roce 1971. Za otce tohoto vynálezu je považován anglický inženýr Godfrey Newbold Hounsfield. Za vývoj počítačové tomografie získal i Nobelovku. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už jenom 13 minut a bude odbíjet 11. Další zprávy chystá Jana Taušová. Po 11. se dozvíte, že odstartoval 30. ročník Týden knihoven. Ve středních Čechách se zapojila třeba knihovna v Čelakovicích u Prahy, kam vyrazila naše regionální stopařka Žofie Nováčková. My se s ní v příští hodině spojíme a dozvíme se víc. A vy mějte hezký den.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Na dětského ombudsmana se za prvního půl roku jeho působení ve funkci obrátilo 111 dětí. Neratovice prodloužily platnost jednosměrného provozu v ulici doktora Edvarda Beneše. A bude jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké dopoledne. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce v dubnu dostal přes 1100 podnětů. Skoro dvě třetiny z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škol a České školní inspekce. Prioritou Beneše, kterou si stanovil na další tři roky, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí.
4: To jsou děti zanedbávané, týrané nebo zneužívané, ale zároveň my se na to chceme dívat i trochu šířej a chceme se zabývat i oblastí školství, zejména z pohledu jako bezpečí prevence šikany a postupu při prevenci šikany a ochraně před agresí.
3: V ulici doktora Edvarda Beneše v Neratovicích budou řidiči i nadále jezdit jednosměrně. Omezení začalo platit loni v srpnu kvůli stavbě parkovacího domu. Ten dělníci už dokončili a dnes ho začnou využívat řidiči. Proč v ulici zůstane jednosměrný provoz, vysvětluje mluvčí radnice Barbora Valtrová.
5: Ani po otevření nového parkovacího domu však nedojde k okamžitému návratu k původnímu dopravnímu režimu. Město bude nejprve vyhodnocovat fungování dopravy v této lokalitě a následně rozhodne o dalším řešení.
3: Praha 13 opraví budovu bývalých sběrných surovin na Šostakovičově náměstí ve Stodůlkách. Místo bylo podle radnice dlouho opuštěné a chátralo. Nově tam vznikne víceúčelový sál, podkrovní galerie a venkovní pergola s komunitní zahradou. Městská část nyní začne připravovat projektovou dokumentaci, říká její mluvčí Lucie Steinerová.
6: Hlavním cílem plánované proměny je rozšíření kapacit stávajícího domu dětí a mládeže v Chlupově ulici, který je v současné době kapacitně přetížen. Nové detašované pracoviště poskytne tolik potřebný prostor pro kroužky, zájmovou činnost a další setkávání. Sport.
3: Jiří Lehečka je na tenisovém turnaji v Tokiu ve druhém kole. Belgičana Berkse v úvodním zápase, který byl kvůli dešti rozložen do dvou dnů, porazil po setech 6-3, 6-7 a 6-3. Naopak v Pekingu vypadl v prvním kole Tomáš Macháč po porážce se Slovákem Molčanem 3-6 a 2-6. Kateřina Siniaková si v Pekingu poradila s Polkou Linetovou 6-4 a 6-3.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude jasno až polojasno, později a k večeru bude přibývat oblačnosti a teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D1 jsou komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Na 10. kilometru stojí auto v prostředním pruhu a zpomaluje provoz. Na D5 kolona i z Prahy do Plzně v okolí Žebráku. Kolona začíná na 30. kilometru a zdržení do omezení na 34. kilometru je asi na 15 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most u Spořilovské u Autopalas je nehoda a kolona od magistrály na 10 minut. Tak jděte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Poslední hodina, hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
7: A čím tu poslední hodinu dopoledního vysílání naplníme? Třeba informací, že řidiči v Česku natankují ode dneška levnější benzín a naftu. Podrobnosti přineseme. A odstartoval nám 30. ročník týdne knihoven. Do Čelakovic u Prahy vyrazila naše regionální stopařka Žofie Nováčková. Za chvíli prozradí víc. Rockset, Jiří Korn, Dalibor Janda zapějí hned v úvodu a vy se mějte, jak jen nejlépe to půjde.

0: podob čtení nekonečno radosti. Zapojila se třeba i Městská knihovna Čelákovice a co konkrétně se tam v rámci týdne knihoven děje, tak to už ví naše středočeská stopařka Žofie Nováčková, se kterou jsme teď ve spojení a která nám k tomu prozradí víc. Žofie, hezké dopoledne.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Tak jaký nebo jaké akce knihovna v rámci týdne knihoven pořádá? Jaký ten týden bude?
1: Se mnou je tady paní Kamila Dovole z knihovny. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A ta určitě ví na tuhle otázku i na všechny další odpovědi líp, takže já se zeptám jí, jak tady probíhá týden knihoven, co je v programu?
2: Tak my máme připraveno mnoho akcí. Již dnes večer nás navštíví Dana Šimková, aby nám vyprávěla o příbězích ukrytých v hymnách. Akce začíná v 18.30. Na to bude navazovat zítra den otevřených dveří od sklepa po půdu. Knihovnice budou v tradičních převlecích, letos na téma hudba. A budete mít tady možnost se podívat i na místa, kam běžně nemůžete.
1: Děkuju. A možná i posluchači slyší, že za mnou hraje hudba. Dnes tady totiž začala výstava Letem hudebním světem, tak co tady můžeme vidět?
2: Tak můžete si zde prohlédnout 11 výstavních panelů, jsou zaměřené na průřez historií hudby nejenom české, světové, ale hlavně i čelákovické.
1: A výstava je interaktivní. Co to znamená, že je interaktivní? Co si tady můžeme vyzkoušet? Co uvidíme?
2: Tak uvidíte tady různé ukázky gramofonu nebo zařízení, na kterých si můžete přehrát hudbu. Na každém panelu je soutěžní otázka, dostanete tady kupon, na který můžete vyplňovat ty odpovědi a za správnou vyplněnou tajenku můžete obdržet symbolickou cenu.
1: Děkuju. A ještě kdy tedy můžeme na výstavu přijít?
2: Tak výstava bude probíhat od 1. do 30. října, tedy celý měsíc, a je přístupná ve výpůjční době knihovny, kterou si můžete najít na našich webových stránkách.
1: To byla paní Kamila Dovole z knihovny, já vám moc děkuju.
2: Já moc taky děkuju a budu se těšit na naše návštěvníky.
1: No a už zpátky k tobě, Iveto.
0: No to byla z Městské knihovny v Čelákovicích u Prahy naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. My děkujeme tedy za informace z týdne knihoven právě v Čelákovicích a budeme se těšit na slyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
0: Řidiči v Česku natankují ode dneška levnější benzín a naftu, stát totiž opět zastropoval ceny pohonných hmot. A jak se to projevuje na čerpacích stanicích třeba na Kladensku, to se dozvíte už za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jak už to zaznělo, ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích jsou ode dneška opět zastropované. Řidiči proto tankují levnější benzín a naftu. Ministerstvo financí tak reaguje na zdražování paliv ze začátku září. Na Kladensku máme našeho reportéra Josefa Benedu, teď se hlásí do vysílání. Josefe, dobrý den.
1: Hezký den. Tady na čerpací stanici u Velké Dobré na 16. kilometru dálnice D6 je cena nafty přímo na vládním stropu, tedy 48 korun a 72 haléřů. Oproti včerejšku je nižší téměř o 4 koruny. Zlevnil se tady i benzín, konkrétně asi o korunu a půl na 46,14. Třeba na čerpací stanici v nedalekém Jenči je cena ještě nižší. Nafta tam stojí 47 korun 90 haléřů oproti včerejším 48 korunám a 90 haléřům. A na pumpě v Hostivici zase zůstala stejná cena benzinu jako včera, protože už byla pod vládním limitem. Konkrétně tam stojí benzín asi 45,5 koruny. Cenové limity dodržují i ostatní stanice na dálnici D6 i v jejím okolí. Ještě doplním, že kromě cen regulaci podléhají i marže. Ty jsou omezeny na maximálně 2 koruny 50 haléřů za litr. A stejně jako na jaře je navíc snížená spotřební daň z nafty.
0: Josefe, prozraď nám, jak velký zájem teď mají o tankování řidiči.
1: Ptal jsem se obsluhy na stanici a ti mi říkali, že dnes přijelo natankovat výrazně více řidičů než obvykle. Vysvětlují si to tím, že řidiči zkrátka čekali do dneška na příznivější ceny. Mluvil jsem také například s panem Lubošem z Unhoště, který zlevnění paliv oceňoval, ale ceny jsou podle něj i tak dále vysoké. Zároveň prý ale tankuje stále stejně, protože zkrátka musí denně jezdit do práce. Podobně je na tom i paní Iveta, která přijela sem na čerpací stanici u Velké Dobré z Karlových Varů, ale koupila si jen něco k jídlu. Natankovala prý už včera, ještě nezastropovanými cenami. Ale nemrzí ji to. S vysokými cenami se podle ní nedá nic dělat a řidiči to musí vydržet.
0: Proč stát nová pravidla zavedl?
1: Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Tím hlavním důvodem je pokračující konflikt na Blízkém východě. Cílem je podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, aby Česko díky opatřením zůstalo mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv na nejpříznivější úrovni v Evropské unii. S postupem ale nesouhlasí Unie nezávislých petrolejářů, podle které způsobí vládní regulace v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty a naftu budou muset prodávat za nižší cenu než za jakou je dříve nakoupili na trhu.
0: Řidiči tedy v celé republice tankují ode dneška levněji, stát totiž začal regulovat ceny pohonných hmot. Mluvili jsme o tom s reportérem Josefem Benedou, který ceny paliv sleduje ve středních Čechách. Děkujeme za to. Hezký den a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Rozich nám stál pod oknem se svou kytarou, máme 11:45 a my vás pozveme za kulturou. Třeba do Městského divadla v Kolíně nebo Příbrami, anebo na Dny architektury do Kladna. A zve vás tam Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Městské divadlo Kolín má od 7 večer na programu inscenaci Burian, autorskou hru o životě legendárního krále komiků Vlasty Buriana. Příběh jeho strmého vzestupu, obrovské popularity i pozdějšího pádu na dno se odehrává v rychlých a výrazných obrazech, které střídají humor s mrazivými momenty. V hlavní roli se představí Veronika Korytářová, která za stvárnění Buriana získala cenu Thálie. Inscenaci libereckého divadla FX Šaldy režíroval Tomáš Dianiška. Kladno se zapojí do celorepublikového festivalu Dny architektury. Od 1. do 7. října nabídne několik procházek, přednášek a dalších akcí, které přiblíží architekturu i proměny města. Na programu spolupracuje Sládečkovo vlastivědné muzeum, Muzeum věžáků Kladno a hornický skanzen Majrau. První z akcí, přednáška Kladenská enkláva sportu, začíná v 18 hodin ve Sládečkově vlastivědném muzeu. Krajinářský architekt Alexandr Němec představí víc než stoletý vývoj souboru kladenských sportovišť. Všechny akce jsou zdarma, na program je ale nutná předchozí rezervace. Návrat domů nemusí být vždycky návratem do známého a bezpečného prostředí. Své o tom zjistí mladý Američan, který se po 8 letech vrací za rodinou a místo klidného přivítání ho čeká dům na spadnutí, podivné rodinné tajnosti a babička, která možná vůbec není po smrti. Černý humor, bizarní situace i dojetí nabízí inscenace Modrý z nebe v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Na velké scéně ji uvedou od 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Co nás čeká dál? No za 12,5 minuty polední zprávy, to nám to uteklo. A chystá je pro vás Jana Taušová. Po 12. nachystaná hodina příjemné muziky. K písničkám i dneska ráda přidám vaše vzkazy. A vy je můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 01 04 ve tvaru STC, mezera pak váš text, anebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
3: Trpí závadou, je častějc na dně.

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Předseda představenstva Příbramské nemocnice Petr Honěk, prověřovaný v kauze VZP, končí ve funkci. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za téměř 25 miliard korun a bude jasno až polojasno a naměříme do 26 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké poledne. Někdejší manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk, prověřovaný v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách, končí v čele Příbramské nemocnice. O jeho odvolání z představenstva oblastní nemocnice dnes rozhodli středočeští radní v působnosti valné hromady. Uvedla to mluvčí hejtmanství Zuzana Žítková. Podle ní Honěk skončil ve funkci s okamžitou platností. Podrobnosti zjišťujeme. Airbus A380 dnes znovu přistane na letišti Václava Havla v Praze. Největší dopravní letadlo světa se vrátí na pravidelnou linku do Dubaje. Nahradí tak menší Boeing 777, který mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty létal kvůli nižšímu zájmu cestujících od března. Pokračuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Návrat Airbusu A380 znamená pro pražské letiště navýšení kapacity až o 200 míst. Denně v jednom směru na této lince před zahájením zimní sezóny, což je období oblíbené pro exotické dovolené jak na Blízkém východě, tak například v jihovýchodní Asii.
3: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. O plánu nakoupit až 185 vozidel informovala loni v červnu tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ta záměr zařadila mezi strategické projekty české armády. Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům přes 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola před 2 lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost, říká první místostarostka Kamila Šolc.
5: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
3: Policejní mluvčí Jan Daněk řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze pak policisté pošlou na účet stanovený soudem.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později k večeru bude přibývat oblačnosti a teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D1 je komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Na 12. kilometru je nehoda v pravém i levém pruhu. Průjezdné je to jen prostředním a kolona je už z 9. kilometru asi na 20 minut a plní se i konec pražského okruhu na příjezdu od letiště. Silný provoz je v Novopatské směrem na Černý most. Kolony jsou od sjezdu na Satelice k nájezdu na okruh. Zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
6: Hezký polední čas přeji vám.
2: Písničky se vzkazem.
0: A ráda vám zahraju k dobrému obědu, anebo pro radost, pro potěšení, zkrátka váš vzkaz ráda přetlumočím. Číslo naší SMS brány, kam můžete posílat své SMSky, je 90 01 04, pište ve tvaru STC, mezera pak váš text. A nebo elektronicky přes webový formulář. Najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
2: Písničky se vzkazem.

Na kolej Albertov nás pozval Petr Spálený a já vás zvu k poslechu příjemné muziky a k první písničce hned přidávám váš vzkaz. Krásný den do rádia píšete, posíláme velkou gratulaci našim milovaným rodičům Zuzaně a Jiřímu Hejskému z Čáslavy, takže manželům Hejským, kteří dnes slaví zlatou svatbu. Mamko, taťko, děkujeme vám za vaši celoživotní lásku, trpělivost a podporu a přejeme vám do dalších společných let hlavně pevné zdraví. Tak to přejí syn Jiří a dcera Andrea s rodinami. A my gratulujeme a ke zlaté svatbě přejeme všechno jen to nejkrásnější. Ještě mnoho a mnoho společně strávených let prožitých ve zdraví, ve štěstí a lásce.

0: Písničky se vzkazem.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy vám v poledne dělají společnost Písničky a vaše vzkazy. Píšete mi s radostným konstatováním skutečnost,

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Astronom Pavel Suchán se na noční oblohu dívá každý den. A to i když zrovna není na hvězdárně v Ondřejově. Nám přijde povyprávět o tom, co ho na hvězdné obloze i celém vesmíru tolik přitahuje.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
2: 22 minut po 12. pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy k tomu. Píšete mi, vítáme vás dovolené, Iveto, já děkuji, těšila jsem se na vás. A zdravíme vás i všechny přátelé. Dnes písnička, ať potěší Janičky z Podmok, Jindřišku, Aničko z Kutné Hory, Veroniku, Stáňu s Alenkou. Tak děvčata, ať podzim vás pohladí po duši, zahřeje vám srdíčko a přinese každý den malou radost. To přejí dvě Jarmily a já myslím, že tohle přání je velmi pěkné, obzvlášť když máme dnes tak krásné počasí, takže ještě užívejte sluníčka.

0: Písničky se vzkazem.
1: Písničky se vzkazem pokračují i po půl jedné na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Přeji vám, Iveto, a taky všem posluchačům krásný první říjnový den. No a užívejte sluníčka a prosím o písničku pro Janu Spodmok, jen tak pro radost, napsala Veronika z Rakovníka. A my zdravíme.
2: Říká.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Písničky se vzkazem.
1: Co mi píšete dál do písniček se vzkazem? No, hezký slunečný den pro všechny kamionáky a taky mému vnukovi Jendovi, který se vrací z Německa, tak ať všichni dojedou v pohodě a bez nehody. To přeje babička Věra. Já myslím, že v tomhle počasí se jezdí opravdu mnoho lépe, tak ať to vydrží a všem šťastnou cestu.

Pohoda od kabátu, hodně pohody vám všem přejeme také z Českého rozhlasu Střední Čechy. Píšete mi, Iveto, jsme moc rádi, že jste se vrátila v pořádku z dovolené. Děkuju, prosíme zahrát pro vás do rádia, taky pro všechny známé posluchače. Napsali Hela a Milátka Bukovské z Kutné Hory.

0: Aničky se vzkazem.
1: Tak ta další písnička bude pro Aničku z Kutné Hory, taky bude patřit Pečinkovým, Květě Romanovi, Janinám, Jarmelkám, Jarce Skladná, Líbě Svendy, Maruš a Zdendovi, Světle, Jindře, Věře, Veronice, Liběně s Fandou a posílají Stáňa a Alča.

Andělské oči a Abba, ještě jeden vzkaz od vás tu mám. Zdravím vás všechny posluchače, posílám písničku pro krásný slunečný den. Haničce, Jarmilkám, Janinám, Světlance, Aničce, Květě, Jindřišce, Pečinkovým napsala z Malče Maruška.

Za necelých 7 minut 13. hodina další zprávy a Jana Taušová po 13. bude hostem Alex Minářové, herec Roman Zach. Já vám přeju hezké samozřejmě odpoledne a zítra těším se na slyšenou.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Petra Hoňka prověřovaného v kauze VZP odvolali středočeští radní z funkce předsedy představenstva Příbramské nemocnice. Na dětského ombudsmana se za první půl rok ve funkci obrátilo 111 dětí. Bude jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Předseda představenstva Příbramské nemocnice Petr Honěk končí ve funkci. Dnes ho z ní odvolali středočeští radní. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a asi v 10 farmaceutických společnostech kvůli podezření z korupce. Zadrželi a následně propustili 3 lidi. Jedním z nich byl právě někdejší manažer VZP Petr Honěk. Pokračuje náměstek středočeské hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS.
2: Provoz Příbramské nemocnice zůstává zachován v plném rozsahu a celá tato událost se provozu nemocnice nijak nedotýká. V příštím týdnu proběhne jednání představenstva nemocnice, které navrhne další postup týkající se statutárních orgánů.
0: Honěk do pozice nastoupil na začátku září. Potvrdil, že v nemocnici končí. Situace ho prý mrzí, ale je to podle něj rozhodnutí vlastníka nemocnice. Jediným jejím akcionářem je Středočeský kraj. Lidé v Praze se můžou obrátit na bezplatnou studentskou právní poradnu. Otevře ji hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Služba bude fungovat v přízemí Škodova paláce od začátku října vždy v pondělí a středu odpoledne. Studenti vyšších ročníků pod dohledem odborníka pomohou se základní orientací v oblasti práva a různých smluv, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Služba pomáhá veřejnosti především se základní orientací v běžných životních situacích a právních otázkách. Obrátit se na ně lze například v případě pracovně právních sporů, otázek souvisejících s nájemní smlouvou, sepsání závěti nebo problémů v sousedském soužití.
0: První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce v dubnu dostal přes 1100 podnětů. Skoro 2/3 z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škol a České školní inspekce. Prioritou Martina Beneše, kterou si stanovil na další 3 roky, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty budou hrát v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy o první výhru v domácím prostředí v tomto ročníku. Po 4 porážkách z 5 posledních utkání v soutěži přivítají svěřenci Patrika Augusty od 18:30 České Budějovice.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnosti a teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na výjezdu z Prahy po D1 začíná kolona už před sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru. Pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na letiště komplikuje provoz odstavený kamion v omezení před sjezdem na Jesenici. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce se vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holand na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek a tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak to byly mladé babičky. Ano.
1: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot. Teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor. No a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl
1: teď
0: jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte
1: si prosím vás přijímač.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být, a já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví, a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. přijímám, abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takovej můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou. Jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe, no je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jste to řekl, a jsme vždy vysílání, takže nic
1: se přihávat nebude. Zpátky. No, nějakého jako, takového paznechta prostě, nějaký jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co z toho
0: bude. Nicméně vy se... jakoby ne, chystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té 50, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec, jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega, nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, že si obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky a tím lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju, teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce,

0: otázce opustit herectví nechci. A baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to si to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám. Tak tady jsem trochu z obliga, jako, ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
1: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo, teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já.
1: Nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé. Jako.
0: Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete, nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo, jako že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný, nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15% musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: No tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknul, ona je hrozně dobře napsaná, ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva, no. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mně přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako. Protože tam opravdu Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím, o to to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelnou Brooklynu, odpověděl jste.
1: Děkuju.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju s Damou, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak ne, když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do lati jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plný entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace. Jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je. Tak tady si říkám, proč to nejde tak rychle? A vlastně ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi? Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. To si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaký natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu. A
0: pak ale myslím, že archival to ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom, vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký, nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná, asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Proč se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten, myslím, že to nejsem jediný, jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jste mohl, jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, že koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím. Takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si tam něco hledám a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuji se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to, jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné, dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo, a měl jako, premiéru. Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpankou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 12 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Do další elektronické aukce zámku Štiřín u Prahy se nikdo nepřihlásil, stát musí vyhlásit další kolo. Ve Boticích na Benešovsku začíná stavba domova pro seniory. Červencová autonehoda poslance Filipa Truka v Praze podle policie nebyla trestným činem. A dnešní počasí v regionu Středočeského kraje nadále příjemně, slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Stát ani na 10. pokus neprodal zámek Štiřín u Prahy do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se totiž nikdo nepřihlásil. O nemovitost minulosti neprojevili zájem ani státní instituce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku snaží prodat od roku 2024. Upřesní mluvčí úřadu Michaela Tesařová.
2: Do dnešního výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej areálu zámku Štiřín nebyla složena žádná kauce. A z toho důvodu byla aukce automaticky zrušena. Náš úřad proto co nejdříve vyhlásí další kolo výběrového řízení, přičemž veškeré informace budou zveřejněny na našich webových stránkách.
0: Do 1,5 roku vznikne ve Voticích na Benešovsku nový domov pro seniory. Kapacita bude až 113 klientů a bude ho provozovat soukromá společnost. Součástí zařízení mají být také ordinace lékařů, které bude moci využívat při volné kapacitě také veřejnost. Zástupce investora Zdeněk Fiala upřesnil, jak moc potřebná jsou nová pobytová zařízení právě pro seniory.
3: Teďka byla aktuálně udělaná studie na datech MPSV a Ministerstva zdravotnictví. Během 15 let přibude z 220 tisíc seniorů nad 85 let, to vystoupá až na 450 tisíc.
0: Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v Praze nebyla trestným činem. Výsledek prověřování dnes oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Sport. Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaili na žádném mezinárodním závodě. I na mistrovství světa v Oklahomě nepostoupil do finále. A právě krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
4: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo. Počasí.
0: Velmi příjemné počasí bude dál pokračovat. Odpoledne čekáme ve středních Čechách většinou polojasno, maxima mezi 21 a 25 stupni. Vítr převážně slabý, pouze ve východní polovině kraje až mírný od jeho východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 směr Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem na kilometru 20,5 vyšetřují nehodu kamionu. Projíždí se levým pruhem, kolona z kilometru 17 je přibližně na 25 minut. A na výjezdu z Prahy po dálnici D1 vyjedete do kolony před sjezdem na Velké Popovice na kilometru 13. Pomalu pojedete do omezení na Šmejkalce na kilometru 23. Celkové zdržení je až kolem půl hodiny. Tolik doprava Český rozhlas Střední Čechy vám přeje. Klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná čtvrteční středočeské odpoledne dnes s Pavlem Kučerou.
5: Pohodový den všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli se v řidičské abecedě dozvíte, kdy k nehodě volat policii, zjistíme, co se točí v Hradištku u Štěchovic, představí se další zájemci o senát a písničky, které nestárnou, přidají Činasky, Jiří Korn a Buty.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: vlastní plukovník Jan Straka.
1: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
0: A existují i jiné podmínky oznámení?
1: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Kulturní kavárna Pavla Vítka.
1: Herec a moderátor David Gránský bude mluvit nejen o své práci, ale odtajní i svůj oblíbený a nečekaně usedlý způsob trávení volného času. A řeč bude i o šmoulech, Irsku a Jiřím Kornovi.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středočeské odpoledne míří mezi filmaře. Režisér Tomáš Pavlíček natáčí v Hradištku u Štěchovic novou komedii s názvem Pořezat pár větví. Do hlavních rolí obsadil čtveřici herců Lenku Termerovou, Taťánu Dykovou, Michala Isteníka a Petra Lněničku. Dnes mají čtvrtý natáčecí den, na který se jel podívat i náš reportér Ondřej Mikušek. A my jsme s ním teď ve spojení. Pěkný den.
1: Pěkný den.
0: Prozradili už herci, o čem film bude?
1: Má to být příběh dvou stárnoucích bratrů. Jeden z nich má převážně negativní přístup k životu, ten druhý naopak vidí věci pozitivně. Lenka Termerová hraje jejich maminku, která má oba syny ráda, ale jednoho z nich o trochu víc. Bratři se mezi sebou pošťuchují a tím vznikají různé úsměvné, možná až trochu absurdní situace. Celé to má být vlastně až tragikomedie o tom, že jednotliví členové této rodiny se mezi sebou mají rádi, ale nevědí, jak si to navzájem říct. Režisér Tomáš Pavlíček to popsal tak, že každá scéna filmu bude zároveň malou tragédií a současně vtipným gegem. Zásadní roli bude mít také sousedka, kterou hraje Taťána Dyková. U ní se mi ale zatím nepodařilo zjistit, jak přesně bude příběh ovlivňovat, takže na to si budeme muset počkat a nechat se překvapit, až film vyjde.
0: Ondro, dostal ses i přímo na plac k natáčení nějaké scény?
1: Ano, tady v Hradištku se natáčí na pozemku malého domku, kde ve filmu žije maminka obou pánů. Zrovna jsem sledoval scénu, kdy všechny čtyři postavy dorazily z nemocnice, protože jeden z bratrů si pořezal nohu. Hádám, že to právě souvisí i s názvem filmu. Po cestě se bratři pohádali a ten zraněný v podání Petra Lněničky řekl, že i se zraněnou nohou dojde domů pěšky. Hlavní roli v té scéně měl ale Michal Isteník. Svou roli popsal jako muže, který umí být v životě šťastný, problémy si nepřipouští a když už nějaké nastanou, tak je vyřeší jedním slovem. A to slovo je pivečko. Je to totiž spolumajitel pivovaru. Sám herec svou roli s úsměvem popsal jako charakter, kterým by většina z nás chtěla být.
0: Kdy se můžeme těšit, že film Pořezat pár větví uvidíme?
1: Měl by být zhruba za rok, lidé ho uvidí v kinech. Dnes to byl teprve čtvrtý natáčecí den a tak se je celý proces na samém začátku. Podle štábu zatím všechno jde až překvapivě hladce, především díky ideálnímu počasí. Pochopil jsem, že tady v Hradištku se bude odehrávat většina filmu, nicméně později se natáčení přesune i na další lokace. Nejdál z nich bude nemocnice v Ostravě. A když jsem se ptal Michala Isteníka, na co konkrétního by diváky nalákal, tak odpověděl, že to nebude crazy komedie s lacinými vtipy, ale naopak s chytrým humorem pro celou rodinu.
0: Z natáčení v Hradištku u Štěchovic se nám přihlásil Ondřej Mikušek. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. O obsazení třetiny senátorských křesel rozhodnou voliči v říjnových volbách. První kolo bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Druhé kolo pak o týden později. Na území Středočeského kraje se rozhoduje o 5 mandátech. Ve speciálním vysílání Českého rozhlasu vám postupně představujeme všechny kandidáty. Dnes je na řadě senátní obvod 42 Kolín.
1: Volby 2026.
2: Do volebního obvodu Kolín patří 119 měst a obcí. Kromě samotného Kolína taky Týnec nad Labem, Poděbrady, Čelákovice a Český Brod. Před 6 lety v tomto obvodě byla v prvním kole volební účast přes 39%. Do druhého kola postoupil Pavel Kárník za STAN a Igor Karenc ANO. Se ziskem skoro 80% hlasů vyhrál Kárník, který letos mandát neobhajuje. Volební účast v druhém kole byla přes 16%.
1: Volby 2026.
3: V obvodě Kolín se o senátorský mandát uchází 7 kandidátů. Každého jsme se písemně zeptali, proč v tomto obvodě kandiduje, co považuje za jeho největší problémy a jak by je chtěl řešit. A taky, jestli se chce věnovat v případě zvolení i své původní profesi.
2: Kandidáty představíme v abecedním pořadí podle jejich příjmení. Jako první tedy 55-letou Andreu Brzobohatou z Hnutí ANO 2011, která se profesně věnuje práci s handicapovanými lidmi. V obvodě kandiduje, protože na jeho území bydlí. Zaměřit se chce na problematiku pomoci handicapovaným a znevýhodněným lidem. I v případě zvolení se bude dál věnovat pomoci lidem s handicapem.
1: Volby 2026.
3: Dalším kandidátem je 70-letý manažer ve výrobě Antonín Dušek z SPD. V obvodě kandiduje, protože má k Polabí vřelý vztah. Poznamenal, že senátor se sice musí věnovat i svému obvodu, ale v první řadě je členem zákonodárného sboru. Zásadní problematiky jsou podle Duška bezpečnost občanů a dopravní obslužnost. V Senátu by chtěl řešit podporu zaměstnanosti v obvodu, aby lidé nemuseli dojíždět za prací. V případě volebního úspěchu se chce věnovat jen práci senátora.
1: Volby 2026.
2: Do senátních voleb jde taky 43-letý starosta Kolína a náměstek hejtmanky pro oblast financí Michal Kašpar z Hnutí STAN. V obvodě číslo 42 kandiduje, protože se v regionu narodil, žije v něm i pracuje. Za jeden z největších problémů obvodu považuje špatnou schopnost měst a obcí dlouhodobě financovat svůj rozvoj. V Senátu chce proto řešit financování samospráv. Pokud by se stal senátorem, vzdal by se funkce náměstka hejtmanky. V případě úspěchu v komunálních volbách by ale zůstal na kolínské radnici.
1: Volby 2026.
3: O senátorské křeslo se uchází taky 50-letý specialista pojistných událostí Jiří Rynekr z KSČM. V kolínském obvodě kandiduje, protože v něm žije a chce být hlasem lidí z regionu. Ty podle něj trápí třeba nedostupnost bydlení a nedostatky ve zdravotnictví. V Senátu by se chtěl zasadit o důslednější ochranu zvířat a přísnější tresty pro lidi i firmy, které zvířata týrají. Pokud by byl zvolený, nevykonával by jinou profesi ani placenou funkci.
1: Volby 2026.
2: Do Senátu kandiduje taky 62-letý majitel obchodních tiskáren Kolín Pavel Sehnal z Aliance pro budoucnost. Region zná hlavně jako podnikatel. Při své práci vnímá, co lidi trápí a proto je chce reprezentovat v Senátu. Pro Kolínsko je podle Sehnala důležitý dobrý stav a kapacita silnic a dálnice D11. Jako senátor chce podporovat takové zákony, které budou v zájmu regionu. Kdyby získal senátorský mandát, chtěl by pokračovat v podnikání, ale v omezeném rozsahu. Dodal, že politik by neměl ztratit kontakt s reálným pracovním prostředím.
1: Volby 2026.
3: Za ODS a TOP 09 do horní komory parlamentu kandiduje i 58-letý starosta Poděbrad Roman Schulz z ODS. V regionu prožil skoro celý život a nekandidoval by tak nikde jinde. Podle něho v celém volebním obvodu není jeden společný problém. Jako senátor by ale chtěl tlačit na vládu, aby přispívala na silnice druhé a třetí třídy. Po případném volebním úspěchu by chtěl zůstat na poděbradské radnici. Chtěl by být pomyslnou spojkou mezi regionem a vysokou politikou.
1: Volby 2026.
2: Další kandidát je viceprezident smíšené obchodní komory Česká republika Indonésie František Třeštík z hnutí Jasný signál nezávislých, kterému je 70 let. Za obvod Kolín kandiduje, protože v něm žije a chce své zkušenosti využít na celostátní úrovni. Třeštík neuvedl přímo žádný největší problém obvodu. Důležitá je podle něj ale dostupnost zdravotní a sociální péče a dopravní infrastruktura. Jako senátor chce pomáhat obcím při jednání se státem. V případě zisku senátorského křesla by pro Třeštíka byla tato funkce prioritou, ale zkušeností z jiného odvětví se vzdát nechce.
1: Volby 2026.
3: Tímto jsme podle abecedního pořadí představili všechny kandidáty v senátním obvodě Kolín.
2: První kolo senátních voleb bude ve stejném termínu jako ty komunální, tedy v pátek 9. a sobotu 10. října. Pokud žádný kandidát do Senátu nezíská víc než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Laura Hájková a Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Volby 2026.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Hodina.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Pražští hygienici evidují téměř 400 případů v souvislosti s epidemií salmonelózy v Újezdu nad Lesy. Mělnická nemocnice dnes otevřela nový pavilon chirurgie a ortopedie. A dnešní počasí nadále čekáme v regionu příjemné počasí, slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. V souvislosti s epidemií salmonelózy v základní škole v Újezdu nad Lesy hygienici evidují téměř 400 případů. Nemoc se zatím potvrdila u 72 z nich. Zdrojem nákazy byly zřejmě nedostatečně tepelně upravená vejce z tamní školní jídelny, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
3: K přenosu může dojít prostřednictvím rukou nebo povrchu kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného. V dnešním dni evidujeme 399 nemocných. Z toho 364 dětí a 35 dospělých. V nemocnici zůstává 19 lidí.
1: Kvůli nákaze vyhlásila škola minulý týden ředitelské volno. Všechny budovy, včetně kuchyní, se dezinfikovaly. Výuka opět začala včera. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Mělnická nemocnice právě dnes otevřela nový pavilon chirurgie a ortopedie. Stavba trvala zhruba 2 roky a stála přibližně 120 milionů korun. Podle provozního ředitele nemocnice Květoslava Durany jsou v pavilonu 2 velké operační sály. Nechybí multioborová jednotka, intenzivní péče a také urgentní příjem pro ortopedické obory. Původní oddělení nahradilo 30 moderních pokojů. Jsou převážně dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím. České ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
4: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
5: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
4: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
6: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
4: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
7: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
4: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas. Sport.
1: Česká mužská fotbalová reprezentace se v nejbližších zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii bude muset obejít bez záložníka Adama Karabce. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku střídat už úterním domácím utkání proti Anglii a nestihne se dát do pořádku. Španělský kouč českého národního týmu Santi Denia náhradníka zatím dodatečně nepovolal.
2: Počasí.
1: Po zbytek odpoledne čekáme nadále většinou polojasno, maxima mezi 21 a 25 stupni a povane slabý až mírný vítr od jihovýchodu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: V Praze pozor na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na ulici 5. května se srazil kamion s osobním vozidlem v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Vršovice je přibližně na 10 minut. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Středočeské odpoledne pokračuje, stále je tu s vámi Pavel Kučera.
8: Pěkný čtvrtek i dál.
2: Středočeské odpoledne.
8: Počasí na první říjnový víkend už za okamžik předpoví meteorolog České televize Michal Žák. Propereme, jak se razí tunel na D3 a Martin Písařík nabídne nejpálivější papričku a písničky, které nestárnou, zaspívají Dalibor Janda, Marek Ztracený a Ondřej Hejma se Žlutým psem.
2: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Michal Žák s námi. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne přeju.
1: Jaké počasí máme dnes?
2: Máme slunečné počasí, i když nám na obloze občas se objevuje vysoká oblačnost, nicméně průsvitná oblačnost a teploty jsou vysoké, pohybují se mezi 22 a 25 stupni. Nejtepleji v Tuháni na Mělnicku skoro 26.
1: Neuvěřitelné, na 1. října je to tak.
2: Ano,
1: i vy se divíte.
2: Tak bylo to v předpovědi, takže z tohoto důvodu ani ne, no, samozřejmě jsou to výrazně nadprůměrné teploty, to ano.
1: Odborník Jasmine Like se diví, dobrá. Co bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra bude více oblaků. Počítáme s tím, že bude oblačno až polojasno, tedy během noci. Teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, zejména v západní polovině kraje při uklidnění větru až na hodnoty kolem 7. No a zítra oblačno až polojasno, přechodně ale může být i zataženo. Na déšť však nedojde a teploty o něco nižší než dnes, maxima mezi 18 a 21. Na východě kraje by mělo být až 23 a vítr už jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jak by mohl prozatím vypadat závěr týdne od pátku do neděle?
2: Tak pátek jsme si probrali. To už je zítra pátek. Takže ten bude trochu více oblačný, ale sobota bude slunečná. Bude jasno nebo skoro jasno, zprvu by se mohly ojediněle objevit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně na západě kraje. No a teploty v sobotu vystoupí na 21 až 24 stupně, takže bude nejenom slunečno, ale opět velmi teplo. V neděli tam se to trochu bude měnit, v průběhu dne totiž od západu začne oblaků přibývat, odpoledne by se mohla ojediněle objevit i přehánka, no a teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, takže o něco chladněji, ale stále.

Víte, že Koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Technici razí průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jde o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Bude 838 metrů dlouhá s podélným sklonem 4%. Razit se budou takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou. Přímo na místě je náš reportér Radek Duchoň. Hezký den.
1: Hezký den, průzkumná štola se jmenuje Žofie a poskytne geotechnická data pro stavbu samotného tunelu. Práce za 248 milionů korun potrvají do října roku 2027. No a průzkumnou štolu dlouhou 838 metrů razí stavbaři z jižní strany blíže k Václavicím. Na základě průzkumu se pak bude tunel prostřední vrch razit, a to především směrem na Prahu, a to ve velmi složitých geologických podmínkách. V minulosti tady to již výrazně a nepravidelně zvětrávaly horniny. Masiv je zde kvůli tomu silně rozpraskaný. Právě průzkumná štola pomůže zmapovat nestabilní pásma, v nichž hrozí, že by se mohly uvolňovat a padat velké kamenné bloky.
0: Co se bude dít s vytěženým materiálem z průzkumné štoly?
1: Materiál se bude vyvážet tady kousek pod průzkumnou štolu a bude se dál využívat při stavbě jednak okolí průzkumné štoly a pak při stavbě samotného tunelu a dálnice D3. Technici spočítali, že vyrubají asi 14 600 kubických metrů horniny.
0: Kdy plánují silničáři začít středočeskou část dálnice D3 stavět?
1: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá 58 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028 nebo 2029, a to celou najednou. ŘSD už uzavřelo kupní smlouvy s více než polovinou vlastníků pozemků a podle odhadu vyjde dálnice na více než 70 miliard korun.
0: Říká reportér Radek Duchoň, děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: Český rozhlas Střední Čechy je s vámi, svá palivá zjištění má pro nás teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Čtvrtečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Alešem Ulmem. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Šéf oblastní nemocnice Příbram končí ve funkci. Středočeské školy se mohou ode dneška zapojit do soutěže o bezpečném chování na internetu. Hokejisté pražské Sparty v dalším utkání extraligy doma přivítají České Budějovice. A zítřejší počasí čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Předseda představenstva Příbramské nemocnice Petr Honěk končí ve funkci. Dnes ho totiž odvolala rada Středočeského kraje. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách právě kvůli podezření z korupce. Zadrželi a následně propustili 3 lidi. Jedním z nich byl bývalý manažer VZP Petr Honěk, říká náměstek Středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS.
2: Provoz Příbramské nemocnice zůstává zachován v plném rozsahu a tato událost se provozu nemocnice nijak nedotýká. V příštím týdnu proběhne jednání představenstva nemocnice, které navrhne další postup týkající se statutárních orgánů.
0: Honěk do funkce nastoupil na začátku letošního září, potvrdil, že v nemocnici končí, situace ho prý mrzí, je to ale podle něj rozhodnutí vlastníka nemocnice. Jediným akcionářem je Středočeský kraj. Středočeské školy se právě ode dneška mohou zapojit do soutěže, která upozorňuje na rizika internetu. Určená je základním a středním školám a potrvá do konce února. Na zájemce čeká soutěžní kvíz zaměřený na bezpečné chování v online prostoru, říká mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
3: 3 školy s nejvyšším počtem zapojených žáků získají finanční příspěvek na pořízení informačních a komunikačních technologií, a to včetně hardwarového i softwarového vybavení. Celková výše finančních darů je 60 000 korun.
0: Vedení radnice v Lysé nad Labem nechá vymalovat podchod na vlakovém nádraží. Zhruba 80-metrový tunel ozdobí malby tamních žáků a studentů. Děti by měly s malováním začít na jaře, upřesní mluvčí radnice Alžběta Trousilová.
4: Návrhy připraví střední škola designu a malovat budou děti ze základních a mateřských škol, ze základní umělecké školy i střední školy designu. Během podzimu a zimy se všechno připraví a na jaře příštího roku se bude malovat.
1: Sport.
0: Hokejisté Sparty budou večer usilovat o první domácí vítězství v novém ročníku extraligy. Pražský klub přivítá od 18 hodin České Budějovice. Sparta v úvodu sezony zatím zůstává za očekáváním, když z posledních 5 utkání vyhrála jediné, říká kapitán Filip Chlapík.
5: Chybí nám teď možná nějaký sebevědomí, myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme góla a jak kdyby se zbořil svět.
6: Hrajeme za Spartu, já si myslím, že tam ty emoce musí být a akor, když se nedaří a za mě upřímně těch emocí tam máme málo, tak to možná beru trošku ještě asi.
1: Časí.
0: Večera v noci čekáme přibývání hlavně vysoké oblačnosti. Mělo by být oblačno až polojasno, ranní minima většinou mezi 12 a 9 stupni a hlavně na západě kraje kolem 7. Zítra bude proti dnešku více oblačnosti. Čekáme také mírné ochlazení, bude oblačno až polojasno. Přechodně i zataženo, maxima kolem 20 stupňů, na východě kraje až 23. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 směr Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem na kilometru 20,5 odstraňují následky nehody kamionu. Projíždí se levým pruhem, kolona je zhruba na 20 až 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
7: A my jsme rádi s vámi.
8: Díky.
7: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
1: Humoriáda.
9: Nosím černý brýle.

0: Tak skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mě museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neviděl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No, já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaký restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. To nestačíte, ale.
0: No, ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No, nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou...
0: Klasika.
1: Saláty a tohle z toho. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, tak jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso.
0: Aha.
1: A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře.
1: Ale prostě takhle se to krájí, že to jsou jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme
1: to
0: lahůdky.
1: To všem není řecký.
0: No, jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No, to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna myslím.
3: No jo, poby ho neznal, to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No, no mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No, já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. Víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta statistika, to je...
2: Statistika.
3: Jestli ta statistika, to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo...
2: Ne? Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, víte? Takhle, jo.
2: Vy nevíte, co je, to je statistika?
3: No to já vím, ono. No, To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no, no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo, nebo co?
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak jo, jo. to počítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva
3: jo.
2: a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypili každý 4 piva, víte, chápete?
3: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmejda,
3: no
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
3: jo.
2: tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste
3: je
2: věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. A příklad včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
3: no?
2: že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás. Každou půl hodinu?
2: Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jediný.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120 a na vystoupení jsme jezdili spolu. Někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť. A ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny a ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s panem Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda, jako, ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat prostě, jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jaksi a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo? Žil scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no. Takže to byl výborný, a přitom byl zcela normální, tichý člověk. A měl mladou ženu potom. Potom a... Takovou,
0: tak a bára
1: to byla, on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní, jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si ji pamatuju z LVT.
0: Aha.
1: A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Uh-huh. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menší.
0: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračovat.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám večer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuju, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?

0: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
1: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
2: Děkuji a dávám Ačko.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
3: Tak. Dobrý den, tady František Rautmerbrotovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
1: Dobrý,
3: a pan
1: dobrý
3: den. Zapomněl říct o panu Felixi Holzmannovi, že jezdil leta na lodi taky.
0: Já to vím, Kriegsmarine.
3: Víte, ano, ano.
0: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi, ano, jako ano, do ano, zábavní.
1: No.
3: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 rán do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
0: Ne, ne.
1: 6 rán do klobouku měl, Pavel Lukeš.
0: Pavel Lukeš.
1: Abychom si to
0: zjistili. Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české,
3: ano.
0: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben, a tak dále, no.
1: No, a co jste chtěl, Františku?
3: Jak byla aféra s tím Bingem 94, 96?
0: V tom jsem neměl prsty. To
1: v tom nejel, ale šum.
0: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
1: to bohužel neproberem, Františku.
3: No, překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo a ničeho, ani jsme o tom nějak moc nevěděli.
1: No,
3: ale přeju vám stále zdraví. A jste bezvadný, díky.
1: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Halo. Halo.
4: Halo. Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
1: Dobrý den.
4: A zdravím vás, panové, oba, a hlasuji pro Ačko.
1: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holzmann může provozovat statistiku dál.
5: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
6: Jo.
5: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
6: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
5: Jak to nesmysl?
6: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
5: Jo.
6: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
5: No dobře, to je náhoda, že třeba.
6: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byli 3 roky. Jo. Prostě nemám vůbec společnost.
5: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
6: No,
5: podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte.
6: No.
5: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
6: 101 slaneček denně?
5: Ano.
6: Na jednoho člověka?
5: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
6: No to je strašný teda.
5: Jak strašný?
6: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
5: No a?
6: My jsme 5členná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bysme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to
5: nechápu, že může být někdo tak nechápavý. Když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo? Která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
6: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
5: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajer.
6: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám?
5: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
6: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou snědl půl kuřete.
5: Já, že jsem snědl půl kuřete?
6: No samozřejmě.
5: A jak jste na to přišel?
6: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou snědl celý, naschledanou. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: Mm-hmm. A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne? Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák.
1: Aha.
2: Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo.
1: Uh-huh.
2: Celý ty, vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na Věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci,
1: přinesli,
2: no tak. A ty příběhy a takovýhle. Uh-huh. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl. A on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře.
1: Uh-huh.
2: No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Jako vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečný.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo, jo, jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál.
2: Ještě jo,
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Vážený pane, ty dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Me?
3: Říkáte me?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, no ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní
4: jistě,
3: účes?
4: Ano.
3: Tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože? Co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak, a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek, a teď mě to svádí říct šípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmějte hnout brvou. Ano.
4: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom
5: bych to nerozváděl potom.
4: Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači, jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Libíček
5: tomu.
4: Tady často ano. Nebývá, ano. Ale zase sestava Náružný Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, pane
5: Lune.
6: Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravíme.
7: A chlapi, já bych tež hlasoval pro pana Libíčka.
4: Děkujeme pěkně. Ano. Naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky. Nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme.
8: Děkujeme.
4: Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedna určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. Mhm. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Libíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježíš Maria,
4: to by bylo práce jako na kostele.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém.
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch. A teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to hezky, paní
5: to.
4: Posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004. No. A 4 TT jste získali z kufru.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou, no.
4: Tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále. Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No,
4: na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
4: Co předváděli profese?
5: Jo. na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se tam objeví na tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají zafixovanou...
5: To nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov. Kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle přesně. Jako...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano.
4: Přímo autora.
5: Ano,
4: dobře, tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje.
12: Ale...
13: Dokonce mi nedává,
12: ale...
13: že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Víte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů,
12: no,
13: rozumíte,
12: no.
13: Jo? Že prý to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak,
13: je to prý ze švestek?
12: Ale ne,
13: já
12: no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
12: no,
13: protože
12: ano.
13: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
13: ne,
12: jo?
13: Ráno nebo večer?
12: Večer.
13: Večer,
12: jo?
13: No.
12: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
12: Pak půl hodiny. Musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
13: No, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No,
13: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No, počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Poté hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodiny.
12: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
13: Dešťovou vodou.
12: A po půl hodině namáčení hlavy té dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavou svým sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešatý.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčené, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného, stovatého.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo.
1: Ale si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška to máte před sebou, před očima.
3: No
1: tak
3: se tam sebou pleskl a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, jo, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na shledanou.
1: Mějte se na shledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápaku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat, no. Promiňte, že obtěžuji, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit. Teda.
6: No to bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimprlík, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lampy z poku nevídete.
7: No to je pravda.
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, já jsem si... Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám, to je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel skláně nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkováním o ten točkování.
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč plus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefunguje?
7: Ale jo, funguje.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nemusím.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nemusím, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kg, oblbý 4 kg.
7: 4 kg, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hruza, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo? Tohle...
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Ať nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzku mnohá, rozumíte? Já vám něco řeknu, že víčku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

наших близнечков.

0: ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Voda v Postřižíně na Mělnicku splnila limity pro povolené množství olova. Hudební festival Metronom Prague po 10 letech skončí a počasí zítra oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal téměř trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom dnes odpoledne středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdříve chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty opět neobjeví. V platnosti tak zůstávají všechna ostatní opatření. Omezení pro 12 obcí se od minulého týdne týká zhruba 15 000 obyvatel. Výjezd z Vlašimi k dálnici D1 je bezpečnější, došlo totiž k narovnání problematických zatáček. Součástí projektu je také nový chodník ke hřbitovu. Stavbu dokončili minulý týden, dnes dělníci začali pracovat na opravě objízdné trasy.
4: Kvůli opravě povrchu bude ode dneška až do 5. listopadu uzavřená silnice Bolina z Děslavice. Objízdná trasa bude vedená po silnici 2/112. Po dobu uzavírky bude přesunutá zastávka autobusu z Boliny k hlavní silnici. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Celkem 6 různých dotačních programů na příští rok vyhlásila Praha 5. Lidé budou moci žádat o podporu například pro školní, sociální nebo volnočasové projekty. Více než polovinu z celkových 10 milionů korun městská část vyčlenila pro oblast sportu. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové radnice podpoří také protidrogové a komunitní akce.
5: V environmentální oblasti podpoříme ochranu a rozvoj veřejného prostoru, včetně společenských aktivit, například grilovací místa. Zahrnuje to také péči o zeleň, založení komunitních zahrad i péči o odložená či handicapovaná zvířata.
3: Končí hudební festival Metronom Prague. Pořadatelé se tak rozhodli kvůli nedostatku strategických partnerů a diváků. Oznámili to na sociálních sítích. Organizaci komplikovaly také stížnosti na rušení nočního klidu. Za 10 let vystoupila na festivalu Metronom Prague řada hvězd, včetně Stinga nebo Alanis Morissettové. Sport. Český tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji v Pekingu do druhého kola. Kazachstánce Bublika porazil 2-0 na sety. Naopak Tomáš Macháč vypadl hned na úvod. Slovákovi Molčanovi podlehl 0-2 na sety. V Číně mezi ženami uspěla v prvním kole také Kateřina Siňaková, která porazila Polku Linetovou 2-0 na sety.
2: Počasí.
3: V noci na pátek čekáme v kraji přibývání zejména vysoké oblačnosti. Bude oblačno až polojasno, ranní minima většinou mezi 12 a 9 stupni a hlavně na západě kraje kolem 7. Zítra bude proti dnešku výrazně více oblačnosti, čekáme také mírné ochlazení. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, pršet by ale nemělo. Maxima zítra mezi 18 a 21 stupni, na východě kraje až kolem 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Silný provoz čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1, brzdí se na úrovni Pražského okruhu na kilometru 11. Pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na kilometru 23. V koloně navíc překáží nepojízdný kamion před sjezdem na Mirošovice. Celý tento úsek pojedete kolem 40 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krásné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Za chvíli probereme ceny benzínu a nafty i budování tunelu na D3. A nabídneme další volební speciál, tentokrát z Kutné Hory. Ať se vám dobře poslouchají i písničky, které nestárnou Ilony Čákové, Lenky Filipové a Alice Springs.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: vrátil se Ota Nehasil s přehledem událostí 1. října.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Středočeský zámek Štiřín se státu ani na 10. pokus nepodařilo prodat do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun. Se dnes totiž nepřihlásil žádný zájemce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už uvedl, že se o prodej opět pokusí co nejdříve. Bývalý manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk končí ve vedení Příbramské nemocnice. Z představenstva ho dnes odvolala rada Středočeského kraje. Honěka prověřuje policie, a to v souvislosti s kauzou Všeobecné zdravotní pojišťovny. Mělnická nemocnice právě dnes otevřela nový pavilon chirurgie a ortopedie. Stavba trvala zhruba 2 roky a stála přibližně 120 milionů korun. V novém pavilonu jsou 2 velké operační sály, dále také multioborová jednotka intenzivní péče i urgentní příjem pro ortopedické obory. Stavbaři dnes u Václavic na Benešovsku zahájili ražbu průzkumné štoly pro tunel Prostřední vrch na budoucí středočeské části dálnice D3. Práce potrvají zhruba rok. Podrobnosti k tématu nabídneme už v této hodině. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v Praze nebyla trestným činem. Výsledek prověřování dnes oznámila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle ní policie celou věc postupuje k projednání možného přestupku. Středočeské školy se právě ode dneška mohou zapojit do soutěže, která upozorňuje na rizika internetu. Soutěž je určená základním a středním školám a potrvá do konce února. Školy, kde se zapojí nejvíce žáků a studentů, získají od Středočeského kraje odměnu.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Řidiči dnes na některých místech mohli natankovat až o 4 koruny levnější naftu než včera. Vláda totiž opět zastropovala ceny pohonných hmot. Ministerstvo financí tak reaguje na zdražování paliv ze začátku září.
1: Je to drahý, ale co se dá dělat? No, prostě tankovat musíme jezdit, musíme pracovat, vydělávat.
2: Pan Luboš z Unhoště přijel natankovat na čerpací stanici v Jenči u Prahy. Do hlavního města přijezdí každý den do práce. Pokles cen paliv vítá.
1: Určitě je to příjemný, ale když to bylo za 29,90, bylo to lepší. No.
2: Vládní strop ovlivnil ceny třeba na čerpací stanici u Velké Dobré na Kladensku. Naftu tady museli zlevnit o 4 koruny. Koupit si něco k jídlu sem přijela paní Iveta z Karlových Varů.
3: Jsem tankovala včera, takže jsem si všimla.
1: Nemrzelo vás to, že jste tankovala včera?
3: Ne, asi jako na té nádrži to zase není taková katastrofa. Příjemný to není, ale se nedá nic dělat, musíme to vydržet. To asi my neoblíbníme tu světovou situaci.
2: Vláda ceny pohonných hmot zastropovala, protože se výrazně zdražovaly od září kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: S postupem vlády ale nesouhlasí Unie nezávislých petrolejářů, podle které způsobí vládní regulace v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty a naftu budou muset prodávat za nižší cenu, než za jakou je dříve nakoupili na trhu. Zastropování dopadne i na soukromé majitele pump, myslí si předseda Unie Ivan Indráček.
5: Čerpacím stanicím jsou v podstatě přeceněny zásoby a budou na to doplácet. Ale je tam takový vedlejší efekt. Ve chvíli, kdy ten strop vlastně platí na celý trh, to znamená platí i na dálnice, tak dálnice budou muset významně zlevnit a v tu chvíli to má dopad i na ostatní čerpací stanice.
2: Všechna vládní opatření mají platit minimálně celý říjen. Z Velké Dobré na Kladensku, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy, vysíláme pořad Den v kraji. Technici razí průzkumnou štolu na plánované středočeské dálnici D3. Jde o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Bude 838 metrů dlouhá s podélním sklonem 4%. Hrazice bude takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou.
1: Štola se jmenuje Žofie, podle Žofie Chodkové, manželky pána na nedalekém Konopišti. Jsme přímo v místě, kam se za chvíli začnou zakusovat stavební stroje.
2: Momentálně my se nacházíme v také nesoudržnej hornině granodioritu, který je zvetralý.
1: Vedoucí projektu Petr Bátora z firmy Subterra.
2: A tu jednoducho musíme velmi opatrně přistupovat k obnažování len na dĺžku toho jedného metra z hlediska toho, aby se nám ten horninový masív neposunul. A následně už keď budeme strieľať, tak to už odpadá, tieto spodné časti automaticky odpadajú a dĺžka záberu sa z 1 metra predlžuje na 3 metre. Tam už ideme sa baviť o tom, že ideme navrtať vrty a odstrelujeme horninu na dĺžku už 3 metrov.
1: Jaká sa bude používať výbušnina?
2: Je to obdoba dynamitu.
1: V čem spočívá používaná rakouská tunelovací metoda, popisuje David Siroň ze Subterry.
3: Začneme vrtat nebo razit pomocí tunelbagru, až vyrazíme ten postup dopředu, tak dojde k tomu, že vyčistíme ten profil. Dojde k tomu, že děláme průzkum, takže se musí zmonitorovat, musí se poskoumat ta čelba, musí se popsat ta geologie, případně odebrat nějaké vzory.

0: parky a samozřejmě to je součástí toho průzkumu.
1: Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl říká, že práce vyjdou na 248 milionů korun a potrvají do října roku 2027.
2: Tak průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Je zde prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
1: Ministr dopravy České republiky Ivan Bednárek za SPD.
3: Kolik letos půjde z státního rozpočtu do přípravy dálnic v celé České republice?
0: Čisto do dálnic to bude kolem 10 miliard, a celkově je to 12 miliard, protože tam jsou ještě silnice prvních tříd a je to asi o 6 miliard více, jak to bylo v roce prošlým, to je dvojnásobná částka a gros toho je vlastně příprava D3.
1: Středočeská dálnice D3 bude měřit 58 kilometrů a Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět v roce 2028. Vyjde podle odhadu na 70 miliard korun. Z Václavice Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.
5: Za pár minut se v našem vysílání znovu budeme věnovat volbám. Zamíříme do Kutné Hory, kde letos usiluje o hlasy voličů 6 stran a hnutí. Představíme vám jejich volební lídry i jejich názory na vybraná témata.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. 9. a 10. října budeme vybírat nové zastupitele obcí a měst. Při té příležitosti jsme pro vás připravili speciální vysílání. Ve všedních dnech vám po půl šesté večer postupně představujeme kandidující strany a hnutí ve vybraných středočeských městech. Dnes budeme mluvit o Kutné Hoře. U mikrofonu je Pavel Kučera a se mnou ve studiu je redaktorka Alena Junová. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: Komunální volby 2026.
1: Zhruba 62 kilometrů od Prahy leží Kutná Hora, město stříbra a dvou katedrál. Žije tam téměř 22 tisíc lidí a ti si budou volit své zastupitele.
2: Poslední 4 roky vedla město koalice 4 stran, která vznikla po volbách v roce 2022. 16 ze 27 křesel si rozdělilo hnutí ANO, koalice ODS a TOP 09, Alternativa pro vás a Vize. 11členů opozici pak tvoří Piráti, KDU-ČSL, SPD s podporou Trikolory, Starostové a nezávislí, Kutnohorská změna a Město pro lidi a soukromníci.
1: S čím se muselo vedení Kutné Hory za ty 4 roky potýkat?
2: Hned po volbách museli strany vyjednat koalici, která město povede. Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO. Na základě koaličního vyjednávání se ale dohodli, že starostu města zvolí z ve volbách druhé nejúspěšnější koalice ODS a TOP 09. V posledních letech musela radnice kvůli špatnému technickému stavu zastavit opravu plaveckého bazénu. Po několika letech chátrání se také zastupitelům podařilo prodat dům na Palackého náměstí a před několika měsíci začala oprava koryta Vrchlice a přilehlé Potoční ulice.
1: Před 4 lety šlo v Kutné Hoře do voleb 11 stran a subjektů. Letos je jich o poznání méně.
2: Ano, téměř o polovinu. V letošních volbách kandiduje 6 stran a uskupení. Voliči se budou rozhodovat mezi známými subjekty, mezi nimi například Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory. Do voleb je vede jednatel společnosti Martin Suchánek. O místo na radnici se bude znovu ucházet hnutí ANO 2011, které vede majitel realitní kanceláře Jiří Kukla. Letošních voleb se zúčastní také uskupení Alternativa pro vás. První místo na kandidátní listině obsadila zastupitelka a zakladatelka sociálního zařízení pro seniory Kateřina Dačická.
1: Jsou mezi kutnohorskými stranami i nějací nováčci?
2: Ne tak docela, i když se to na první pohled může zdát. S novým jménem jde do voleb uskupení Naše Kutná Hora, Občanská demokratická strana s podporou nezávislých kandidátů a TOP 09. Jejich lídrem je současný starosta Lukáš Seifert. Název si od posledních voleb upravili také Lidé z praxe, Svoboda a přímá demokracie s podporou Trikolory a nezávislých. Číslo 1 na jejich kandidáce je zastupitel Slévač a mistr ve výrobě Tomáš Fischera. Posledním uskupením je koalice Lipistan, tedy Lidovci, Piráti, Starostové a nezávislí. Do voleb je vede podnikatel v oblasti energetického a ekonomického poradenství a vysokoškolský výzkumník Patrik Šimůnek.
1: Kutnohorsko tvoří celkem asi 88 obcí a měst. Co zajímavého se dělo za poslední 4 roky v nich?
2: Například v nedaleké Čáslavi se tématem loňského podzimu stala tamní skládka odpadu. Lidé v referendu nakonec odmítli její rozšíření, téma ale mezi lidmi doznívá ještě dnes. Na jaře tam také začala rozsáhlá modernizace vojenského letiště. Ve Zruči nad Sázavou po 20 letech dokončili opravy zámku, letos také připravili projekt na výstavbu biokoupaliště. Uhlířské Janovice před 2 lety v soutěži vybrali architektonický návrh na celkovou proměnu centra města. No a v nadcházejících říjnových volbách budou lidé ve 30 obcích na Kutnohorsku vybírat kandidáty pouze z jedné strany nebo uskupení. Více se jich tam do voleb nepřihlásilo.
1: Všem lídrům všech stran, které v Kutné Hoře kandidují, jsme poslali 3 stejné otázky. Týkaly se témat, která řeší město i obyvatelé. Budeme mluvit třeba o dopravě. Teď si ale zahrajeme.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Na Českém rozhlase Střední Čechy pokračuje speciální předvolební vysílání z Kutné Hory. Stranám, sdružením a hnutím jsme poslali tři otázky k tématům, o kterých se v předchozích měsících ve městě hodně mluvilo, a první z nich se týká parkování v centru Kutné Hory.
2: Většina dotazovaných volebních lídrů vidí jako jedno z řešení nedostatku stání stavbu nových parkovišť. Lidé z praxe, tedy SPD s podporou Trikolory, by chtěli zahájit jednání s majitelem Vyšatova lomu pro stavbu parkovacího domu. Ten by chtěla postavit i koalice lidovců, pirátů a starostů a nezávislých. Umístila by ho ale do ulice Sokolské a alternativa pro vás do ulice Na Valech. Podle hnutí ANO 2011 by bylo vhodné postavit nové parkoviště v Uhelné ulici a rozšířit možnost parkování podél Kouřimské ulice. Turisté a turistické autobusy by měly zůstávat na záchytných parkovištích, například na nově budovaném v Sedlci. Na tom se shoduje koalice Lipistan, Alternativa, Naše Kutná Hora, Město pro lidi i SPD s Trikolorou.
1: Chtějí tedy některé strany centrum pro řidiče úplně uzavřít?
2: O celkové uzavírce nikdo z nich nepřemýšlí. Omezení vjezdu ale připouští hnutí ANO. Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory chce parkování v centru vymezit hlavně pro rezidenty a prostor více zpřístupnit pro pěší. Naše Kutná Hora a Alternativa pro vás plánují zavedení parkovacích zón, které by sloužily rezidentům a krátkodobým návštěvám centra. Ani koalice Lipistan nechce vjezd zakázat, ale chtějí nabídnout alternativy a upravit dopravu tak, aby se průjezd centrem řidičům nevyplácel.
1: Odpovědi všech kandidujících subjektů v Kutné Hoře jsou v plném znění dostupné na našich internetových stránkách střednicechy.rozhlas.cz. Za chvíli se v předvolebním speciálu o Kutné Hoře budeme věnovat centru města mimo turistickou sezónu a tamním podnikatelům.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Na Českém rozhlasu Střední Čechy se ve speciálním předvolebním vysílání stále bavíme o otázkách, které zajímají lidi z Kutné Hory. Na nejpalčivější problémy jsme se zeptali jednotlivých kandidujících stran a s redaktorkou Alenou Junovou vám teď přinášíme jejich odpovědi. Druhá otázka směřovala na dění v centru města a provoz podniků mimo letní turistickou sezónu, kdy je centrum spíše vylidněné.
2: Všichni kandidující se shodují na tom, že by centrum města mělo patřit hlavně obyvatelům. Radnice by podle Města pro lidi měla provést průzkum toho, proč do centra místní chtějí nebo naopak nechtějí chodit a podle toho dělat další kroky. Lidé z praxe a koalice Lipistan se shodují na tom, že by město mělo vytvořit jasnou kulturní koncepci a připravit program mimo sezónu. Podle Lipistanu by mělo město také zajistit dostatečnou propagaci programu a jeho propojení s nabídkami podnikatelů. Kulturním děním by podle Města pro lidi mohlo pomoct vybudování spolkového domu. Podle uskupení Naše Kutná Hora už teď patří centrum hlavně Kutnohorákům a pro návštěvy je atraktivní po celý rok.
1: Chtějí kandidáti nějak přilákat do centra i nové podnikatele?
2: Ano, například Alternativa pro vás navrhuje snížení nájmu pro podnikatele, kteří udrží provoz i mimo hlavní turistickou sezónu. Podpořit by chtěli také rekonstrukci městských bytů v Centru pro mladé lidi a rodiny. Podle lidí z praxe by měla radnice přilákat soukromé investory, kteří by zrekonstruovali budovy v centru a nabídli lidem své služby. Díky omezení dopravy by podle ANO mohli turisté chodit do města přes širší centrum a znovu by tak mohli začít fungovat provozovny v Husově a Tylově ulici. Podle uskupení Naše Kutná Hora podniků v centru stále přibývá a za poslední 4 roky se počet prázdných prostor snížil na polovinu.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy o Kutné Hoře. Za pár minut zjistíme, zda by měla radnice podle kandidátů řešit lepší dopravní propojení města s Kolínem a Prahou.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Střední Čechy pokračuje ve vysílání speciálního pořadu ke komunálním volbám, které nás čekají 9. a 10. října. Dnes se věnujeme Kutné Hoře. Lídrů všech kandidátek jsme se zeptali, jestli se dá zlepšit vlakové a autobusové spojení mezi Kutnou Horou, Kolínem a Prahou. A zajímalo nás případně jak.
2: Na úvod je důležité říct, že už existuje plán rekonstrukce Kutnohorského nádraží. Ta měla začít v blízké době, ministerstvo dopravy se správou železnicí nakonec odložili. V rámci této přestavby by mohl vzniknout i takzvaný Kutnohorský oblouk, který propojí městské nádraží s tím hlavním a budou tam jezdit vlaky z Prahy, aniž by cestující museli přesedat na jiný spoj.
1: Počítají kandidáti v letošních volbách i s tímto projektem?
2: Ano, alespoň část z nich. Podle uskupení Naše Kutná Hora, Občanská demokratická strana s podporou nezávislých kandidátů a TOP 09, je projekt pro město zásadní. U městského nádraží chtějí vybudovat autobusový terminál pro lepší návaznost spojů a jednodušší přestupy. Vybudování terminálu by prosazovala i Alternativa pro vás, aby bylo vše připravené pro stavbu, až začne rekonstrukce nádraží. Lipistan, tedy Lidovci, Piráti, Starostové a nezávislí, chce prosadit dřívější začátek prací. Ty jsou zatím plánované na rok 2032. Naopak třeba lidé z praxe nepovažují Kutnohorský oblouk za nutnost. Obávají se, že by přímé spojení s Prahou vedlo k rozsáhlejší výstavbě bytů a z Kutné Hory by se stala noclehárna Prahy. Město podle nich více potřebuje plánovanou vysokorychlostní trať.
1: To jsou tedy budoucí plány napojené na modernizaci nádraží, ale co nějaké aktuálnější kroky?
2: Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory a Alternativa pro vás se shodují v tom, že je potřeba zajistit lepší návaznost městské hromadné dopravy na vlakové spoje. Město pro lidi by chtělo jednat s krajem a státem také o kvalitnějších spojích do Prahy a Kolína. K tomu se přidává i Lipistan s požadavkem na moderní, čisté a bezbariérové vlaky s dostatečnou kapacitou. Kutnohorský lídr hnutí ANO odpověděl, že vlakovou ani autobusovou dopravu nevyužívá. Na problematiku spojů se proto zeptal některých občanů Kutné Hory a ti mu odpověděli, že podle nich jezdí dostatek vlaků, ať už přímých nebo se zastávkami.
1: Dobře, tyhle plány se týkají hlavně spojů, o kterých může radnice jednat s krajem, státem a dopravci. Co ale pro lepší cestování může udělat přímo město?
2: Alternativa pro vás by například prosazovala modernizaci parkování u nádraží a úpravu přednádražního prostoru, který patří městu. Lipistan se chce zasadit o kvalitnější autobusové nádraží, kam by umístili nové přístřežky, lavičky, osvětlení a lepší informační systém. Vlakové nádraží by také chtěli pro chodce propojit s Malínem a před nádražím zajistit místo pro úschovu jízdních kol.
1: To byly odpovědi na poslední, třetí otázku, kterou jsme poslali lídrům kandidujících stran Sdružení a hnutí v Kutné Hoře. Já ještě připomenu, že všechny odpovědi jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy střednicechy.rozhlas.cz. Zítra se budeme od 17:30 večer věnovat stranám v Mělníku. Ve studiu se mnou byla redaktorka Alena Junová, které děkuji.
2: Není za co, naslyšenou.
1: Zdraví vás i Pavel Kučera.
0: Komunální volby 2026.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Společnost Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodávkami některých součástek. Ve Voticích na Benešovsku začíná stavba domova pro seniory. A počasí v regionu zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo pršet nebude, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý podvečer. Společnost Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu v některých provozech, proto částečně redukuje počet směn. Českému rozhlasu to dnes potvrdil mluvčí společnosti. Neupřesnil ale, o jaké komponenty ani o jakého dodavatele jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Zhruba do 1,5 roku vznikne ve Voticích na Benešovsku nový domov pro seniory. Kapacita bude až 113 klientů a bude ho provozovat soukromá společnost. Součástí zařízení mají být také ordinace lékařů, kde bude moci využívat při volné kapacitě také veřejnost. Zástupce investora Zdeněk Fiala upřesnil, jak moc potřebná jsou nová pobytová zařízení právě pro seniory.
4: Teďka byla aktuálně udělaná studie na datech MPSV a Ministerstva zdravotnictví. Během 15 let přibude z 220 tisíc seniorů nad 85 let, to vystoupá až na 450 tisíc.
3: Na železnici mezi Kutnou Horou a Zručí nad Sázavou začaly opravy. Dělníci tam budou pracovat na etapy. Vlaky proto nepojedou v různých úsecích až do 22. listopadu. Upřesní mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Mezi Zbraslavicemi a Zručí nad Sázavou opravou v té době projdou hned 3 železniční mosty a v listopadu zároveň z okolí trati odstraníme rizikové stromy. Přepravu cestujících budou zajišťovat náhradní autobusy.
3: Městská část Praha 3 připomene příběhy tamních seniorů z 50. až 70. let minulého století. Panelovou výstavu lidé najdou od začátku října na náměstí Jiřího Slobkovic a také v Perunově a Radhoštské ulici. Podle mluvčího Prahy 3 Petra Habáně je součástí výstavy také literární a výtvarné zpracování vzpomínek pamětníků.
6: Letošní ročník přináší příběhy Anny Zajícové z náměstí Jiřího Slobkovic, Karla Jelínka z Perunovy ulice a Anny Bečvářové z ulice Radhoštské. Vzpomínají na sousedy, na cesty do práce tramvají, na obchody a jejich otvírací dobu, nebo také na to, jak se tehdy žilo v konkrétních domech a konkrétních ulicích Prahy 3. Sport.
3: Českou fotbalovou reprezentaci opustil Adam Karvec. Kapitán pražské Sparty si proti Anglii poranil kotník a vynechá zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii. A zhruba za půl hodiny začne extraligový zápas Sparty s Českými Budějovicemi. Jedná se o předehrávku 7. kola. Zbývajících 6 utkání je na programu zítra.
2: Počasí.
3: Si čekáme přibývání hlavně vysoké oblačnosti, bude oblačno až polojasno, ranní minima většinou mezi 12 a 9 stupni a hlavně na západě kraje až kolem 7. Zítra bude proti dnešku více oblačnosti, čekáme také slabší ochlazení. Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, maxima většinou mezi 18 a 21 stupni, na východě kraje až kolem 23, k tomu slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se vozidla zastavují za sjezdem na Rudnou na kilometru 4 a pomalu se jede až na pražský okruh za Ořech. Zdržení je kolem 25 minut. Tolik doprava Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Naše vysílání pokračuje, s vámi je stále Pavel Kučera.
7: Příjemný čtvrteční večer.
2: Středočeský večer.
0: Už za chvíli představíme růžový říjen, který pomáhá. Pozveme vás na už 16. den architektury i na cibulový jarmark a salon výtvarníků. Písničky, které nestárnou, zaspívají Olga Lounová, Richard Miller a Michal Prokop.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy a začíná růžový říjen, že nám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za dva roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
5: Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat.
4: Výborně.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 ze předu a z boku.
4: Je to všechno.
5: A chvilku počkáte v čekání na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Obrázky mezi tím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
6: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
6: Vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
2: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně třetině pracovišť u nás.
6: My víme, že když to označí Ačkem, ten prs je tukový, dobře přehledný, celkovou rizikovost ohodnotila 11%. V tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
2: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
6: Takže já jdu pro pacientku. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře, se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
7: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne.
2: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Středočeský večer.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Teď pokračuje náš středočeský večer. Máte rádi architekturu a zajímá vás, jak se v průběhu několika let měnila místa, kde žijeme? Letošní už 16. ročník Dne architektury vás během nadcházejících 5 dní zavede i na řadu zajímavých míst ve středočeském kraji. My už jsme ve spojení s naší reportérkou Elenou Chomátovou. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Elen, jakému tématu se letošní ročník festivalu věnuje?
1: Tak letošní 16. ročník Dne architektury má téma Bydlím, tedy jsem, z čehož vyplývá, že se festival letos zaměří na téma bydlení jako na jednu ze zásadních otázek současné společnosti. Festival probíhá tedy od dneška až do 7. října a ukáže, jak se bydlení v průběhu několika let měnilo. Zároveň se bude také věnovat různým typům domů, nájemnému bydlení a panelovým sídlištím. A také se festival snaží ukázat, že architektura není jen o tom, jak budova vypadá, ale také o tom, jak se v nich lidem žije.
0: Na kterých místech ve středočeském kraji tedy Den architektury probíhá?
1: Ve středočeském kraji Den architektury probíhá hned na několika místech. Vyrazit můžete například do Kutné Hory, kde se v rámci komentovaných prohlídek můžete podívat do zrekonstruované Zelenkovy vily, tedy jedné z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. V Černošicích se naopak můžete vydat po stopách někdejší slávy hotelů z první poloviny 20. století. No a třeba v Lánech si můžete poslechnout o působení Václava Havla v interiérech prezidentského zámku. Jinak Den architektury probíhá i na dalších místech středočeského kraje a jejich přehled najdete na stránkách Dne architektury.
0: Ve stejnou dobu, kdy se koná Den architektury, probíhá také mezinárodní přehlídka Film a architektura. Je to tak?
1: Ano, přesně tak. Od 30. září do 5. října probíhá tento festival a letošní ročník se zabývá tématem, nebo si klade otázku byt či nebyt a věnuje se tedy tématu dostupnosti bydlení, proměnám měst a veřejného prostoru. No a v Praze, například v kině Světozor, ale i na některých místech středočeského kraje se promítají filmy právě s touto tématikou.
0: Do středočeského večera se nám přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných.

0: námi na Českém rozhlase Střední Čechy je i Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Palackého náměstí v Hořovicích ožije v pátek a v sobotu 3. října cibulovým jarmarkem, který se ve městě koná už víc než 35 let. Centrum zaplní přes 200 stánků s řemeslnými výrobky, regionálními produkty, občerstvením a zahrádkářskými potřebami. K jarmarku patří taky ručně pletené cibulové copy, hudební vystoupení, dechovky, kantry nebo mažoretky. V kině v Mnichově Hradišti uvidíte novou českou komedii Proč bychom se nezabili. Příběh dvou mladých lidí ze znepřátelených rodin připomíná Romea a Julii, jenže do jejich vesnice přijíždí televizní štáb a z tajné lásky se rázem stává pořádný poprask. V hlavních rolích se objeví Petr Uhlík, Nelly Řehořová, Štěpán Kozub nebo Jiří Lábus. Promítání začne ve 20 hodin. V Grabově vile v Praze 8 si nenechte ujít tradiční, letos už 22. ročník salonů výtvarníků, společnou výstavu volné tvorby. Představuje práce výtvarníků bez omezení tématu nebo použité techniky. Kresby a malby si tu budete moct prohlédnout do konce října a schválně, jestli mezi nimi najdete i dílo našeho milého kolegy, moderátora Pavla Kučery. Pokud se na výstavu vydáte městskou hromadnou dopravou, vězte, že nejbližší zastávka tramvaje je Libeňský zámek. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A víc na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera s vámi bude zítra zase ve stejných časech. Užijte si pěkný večer a mějte se dobře.
1: Středočeský večer.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut. Během dne každou hodinu. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Do další elektronické aukce zámku Štiřín u Prahy se nikdo nepřihlásil, stát vyhlásí další kolo. Mělnická nemocnice otevřela nový pavilon chirurgie a ortopedie. Český cyklista Matyáš Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. A počasí v regionu zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, pršet nebude, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Stát ani na desátý pokus neprodal zámek Štiřín u Prahy. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se totiž nikdo nepřihlásil. O nemovitost v minulosti neprojevili zájem ani státní instituce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku snaží prodat od roku 2024, říká mluvčí úřadu Michaela Tesařová.
2: Do dnešního výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej areálu zámku Štiřín nebyla složena žádná kauce. A z toho důvodu byla aukce automaticky zrušena. Náš úřad proto co nejdříve vyhlásí další kolo výběrového řízení, přičemž veškeré informace budou zveřejněny na našich webových stránkách.
1: Mělnická nemocnice právě dnes otevřela nový pavilon chirurgie a ortopedie. Stavba trvala zhruba 2 roky a stála přibližně 120 milionů korun. Podle provozního ředitele nemocnice Květoslava Durany jsou v pavilonu 2 nové velké operační sály. Nechybí multioborová jednotka intenzivní péče a urgentní příjem pro ortopedické obory. Původní oddělení nahradilo 30 nových moderních pokojů. Jsou převážně dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím. Lidé v Praze se mohou nově obrátit na bezplatnou studentskou právní poradnu. Otevře ji hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Služba bude fungovat v přízemí Škodova paláce od začátku října vždy v pondělí a ve středu odpoledne. Studenti vyšších ročníků pod dohledem odborníka pomohou se základní orientací v oblasti práva a různých smluv. Upřesní mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Služba pomáhá veřejnosti především se základní orientací v běžných životních situacích a právních otázkách. Obrátit se na ně lze například v případě pracovně právních sporů, otázek souvisejících s nájemní smlouvou, sepsání závěti nebo problémů v sousedském soužití. Sport.
1: Český cyklista Matyáš Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si při nedělním závodě světového šampionátu v kanadském Montrealu zlomil při pádu nos. Kvůli velkému otoku mu lékaři doporučili se závoděním počkat. Cyklistický svaz o tom informuje na svém webu. Evropský šampionát začne zítra závodem žen do 23 let.
0: Počasí.
1: V noci čekáme přibývání oblačnosti, bude oblačno až polojasno, ranní minima většinou mezi 12 a 9 stupni, na západě kraje kolem 7. Zítra bude proti dnešku výrazně více oblačnosti a čekáme mírné ochlazení. Bude tedy oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, maxima většinou mezi 18 a 21 stupni, na východě kraje až kolem 23. K tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 na Brno stále začíná kolona za sjezdem na Velké Popovice na kilometru 16. Pomalu se jede do omezení na Šmejkalce na kilometru 23. Celý úsek pojedete přibližně 20 až 25 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Sofie. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na to, jak se pravopisně správně píší vymyšlená pohádková jména. Například had v trávě šust z pohádky Boudo Budko, kdo v tobě přebývá. Zajímá mě, jestli se to píše dohromady v trávě šust s velkým V a prostě dohromady, nebo zvlášť v trávě šust. Předem moc krát děkuji za odpověď. No, hodně zajímavý dotaz.
2: Krásný. Akorát musím začít tím, že zrovna tohle, jestli to psát zvlášť nebo dohromady, tak tím se pravopisná pravidla nezabývají, to neřeší.
1: Takže ten autor si může vybrat.
2: Přesně tak. Tam je dobré se zaměřit na to, že literární jména jsou často takzvaně mluvící. Tedy, že se opírají o obecný význam slov, ze kterých jsou utvářena a mají odrážet typické vlastnosti nositele. No a vyniknou, když z nich vznikne úplně nové slovo. Takže když třeba máme všechno věd nebo všudy byl, tak přesně podle tohohle vzoru to v trávě šust bude hezké, nápadné, nové jméno.
1: Tak to jsme odpověděli. Mně napadá ještě taková podotázka, jak je to s velkými malými písmeny právě u těch pohádkových postav. Třeba Brouk Pitlík, Ferda Mravenec, nebo Motýl Emanuel, Medvídek Pů, Liška Ryška, Kačer Donald. Tak jasně, to Emanuel, to je velké E, ale třeba to Motýl, nebo Ferda Mravenec.
2: Tak, tady záleží na pořadí. Tohle pravopisná pravidla řeší, protože velká písmena to je obrovská kapitola se spoustou výjimek. A třeba ten Ferda Mravenec, Ferda je jméno i obecně nejenom v té pohádce, takže mravenec se tady chápe jako příjmení, tudíž oboje se má psát s velkým písmenem.
1: Co ten Brouk Pitlík?
2: No, ten to má jinak, protože Brouk jako Brouk a jméno je až Pitlík. Takže často vidíme napsaného Brouka Pitlíka s velkým B, i když nejde o název knihy, ale o postavu. A mělo by být tedy malé B a velké až to P.
1: Stejně tak Medvídek Půl, Liška Ryška, malé velké.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lači Rad Tešukar Šuniben. Dnes si budeme povídat se zpěvákem Bertíkem, který nám představí svou novou písničku. Podíváme se také do Diakonie Náchodska, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Vítejte u Oroma Vakeren.

0: Dospívala Lucie Bikárová. Představíme vám zpěváka, který zpívá o dětství a hudba ho provází celý život. Za tu dobu spolupracoval s řadou dalších zpěváků a hudebníků. Dnes nám představí svou novou tvorbu. Bartoloměje Girgu si do studia pozval Dušan Vagaj.
1: Já bych chtěl přivítat Bartoloměje Girgu Bertíka.
2: Ahoj, všechny zdravím, vaše posluchače.
1: Já musím hned ze začátku podotknout, že se známe a že si budeme tykat. Bertíku, ty když jsi přijel do rozhlasu, přijel úplně jiný Bertík, než jsem ho znal.
2: Tak to bude asi tím, že jsem něco zhubl. Vlastně jsem prošel takým hubnutím, kdy vlastně přišla fáze mého života, kdy jsem se rozhodl, že jsem to asi přehnal a neukočíroval, jak se říká, to jídlo a ten můj životní styl. A vlastně věkem jsem pochopil, že to není ten směr a že by to mohlo brzo skončit, ten můj život, protože už jsem byl ve fázi, kdy jsem na pódium pociťoval, že se potím extrémně, že to nedávám, neustojím to, nevypadám úplně příliš hezky, nemohl jsem se oblíkat, jak jsem chtěl. Takže jsem vlastně udělal takovou stopku a řekl jsem si, že musím něco s tím provést. Takže jsem podstoupil určitý zákrok, který mi pomohl v tom, abych zhubl a vlastně ze 165-kilovýho chlapa je teďkon 104-kilový kluk.
1: Jsi nový člověk, de facto. Děkuji. Přišlo s tebou něco nového?
2: Všechno. Úplně se to změnilo o 360 stupňů, protože prakticky ten můj život dostal jiný směr a nový nádech. To znamená, přišla energie, kterou jsem využil k tomu, abych začal více věnovat rodině, začal pracovat na sobě. To znamená, že jsem vlastně těch 10 měsíců zhruba hubnul, nabíral energii a sílu. A když jsem pocítil, že je ta správná chvíle, tak jsem oslovil určitý kamarády, osobnosti vlastně hudební branže a říkám, hele, chci zpátky, jsem připravený, jsem jiný. A lidi si toho začali všímat a začali mě sami oslovovat a ptát se, kdy se vrátím, kdy něco natočím. Takže jsem začal pracovat, lehce podnikat a začali jsme všichni doma měnit jakoby ten režim, ten systém, který do té doby jsme nemohli dělat, protože táta byl zabržděný tím, že sotva chodil, byl pořád unavený a spal. A teď se to celý, jak jsem řekl, o 360 stupňů otočilo a začal jsem pracovat na hudbě, začal jsem pracovat na biznisu, začalo se dařit a není to jenom o mně. Chci říct, že to je o celé mé rodině, o mých dětech a začali jsme si všichni plnit své sny.
1: Martíku, mně tohle vyprávění přijde jako předsevzetí, že prostě tenhle rok bude úplně jiný, než byly dosavadní roky.
2: Tak to bylo.
1: Co hudba?
2: Takže jsem začal první písničkou, kdy jsem oslovil Ríšu Adama alias Vajdise, protože jsem si říkal, vlastně dneska je velká konkurence, že jo? Řekneme si to, že prostě dneska těch muzikantů to je ranec. Mm-hmm. A vlastně každý se snaží nějaký level tam nastavit, že bych měl se posunout a zkusit nové věci, nové obzory. Takže neříkám, že starý Bertík zanikl, ale řekl jsem si, že to zkusím tak, jako to dělají ty ostatní, ale trošku jinak. Takže jsem oslovil Vajdise s tím, že jsem mu řekl, brášku, chci dělat romskou hudbu, ale nechci dělat to, co dělají všichni ostatní. Takže jsme vlastně si sedli spolu a teď jsme hledali ten styl, ten žánr, který by pro mě byl jakoby top a zároveň, že by to mohlo bavit i lidi. Tak říkám, hele, nebudu dělat žádný funky, pomalý písničky, lidi ode mě čekají, že tam Bertík zase zaspívá, že jo. OK, říkám, na to máme čas, já se chci vrátit s velkou parádou. Takže jsme udělali písničku o Romino Barvalo, kde vlastně produkce je Vajdise. A použil jsem kamaráda Averčave, který k tomu natočil videoklip. Oslovil jsem taneční soubory, s kterými jsem se stýkal na festivalech a znal jsem je. Použil jsem i náš bylinský vlastně taneční soubor a okolní soubory. S velkou parádou přijeli, takže jsem tam měl zhruba asi 25 holek. Oslovil jsem Ríšu Samka. Říkám, Richarde, chci tě v tom klipu mít a chci, abys to celý režíroval. Ríša s velkou parádou to přijel. A v tom klipu i zatancoval.
1: Co tě inspirovalo, že jsi řekl vlastně pojedu jiným směrem?
2: dneska ta hudba je jakoby trošku náročná v tom, že těch muzikantů, těch zpěváků, těch kapel interpretuje strašně moc. Ta hudba se dala trošku jiným směrem, než co jsem zažil já. Ty muzikanti rostou jinak, než jsem rostl já. Věděl jsem, že pokud to budu dělat po staru, tak nemám šanci. Nebudu se snažit dělat ze sebe někoho, kdo už tady je, ale budu to pořád já, ale ten level tam postavím. Takže jsem postavil ten, zkusil jsem tady jakoby využít ty muzikanty, o kterých jsem věděl, nebo toho Vajdise, kterýho strašně uznávám, který se umí přizpůsobit době a hlavně dokáže vycítit z tebe, jakou hudbu ti postavit.
1: Martíku, já ti budu držet palce, ať ta cesta, kterou jsi začal, trvá strašně dlouho.
2: Já vám moc krát děkuju, přeju vám co nejvíc hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a máme krásný život.

0: Tak to byla nová píseň od Bertíka. Diakonie Náchodská pomáhá lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Nabízí například pravidelné sbírky, oblečení, volnočasové aktivity pro děti a odbornou pomoc. Její vyškolený tým je připraven pomoci. Pracovníci diakonie musí při své práci dodržovat mlčenlivost, zvlášť při práci s dětmi. Více řekla Karlu Sladkému ředitelka diakonie Lucie Pavlistová.
1: Samozřejmě musíte oddělovat sociální práci jako vaše zaměstnání, kde máte povinnost mlčenlivosti, máte různé povinnosti vůči tomu svému zaměstnání, vůči svým klientům a na druhou stranu žijete třeba uvnitř té komunity, která někdy nemusí rozumět tomu, proč některé informace nepředáváte, že nemůžete, kdy někdy musíte se držet toho, abyste právě tu mlčenlivost zachovávali. Někdy se může komunita zdát, jako že by měla být zvýhodňována tím pracovníkem nějakým způsobem. Takže stejně jako to může být výhoda, to porozumění a přijetí toho pracovníka do své rodiny více, tak naopak někdy může být nevýhodou. Takže bych řekla, že když si to tak jako dáme na misky váh, tak jsme na tom úplně všichni stejně.
2: Zmiňujete mlčenlivost, co si pod tím představit?
1: Představit si pod tím to, že vlastně kdokoliv nás osloví s pomocí, ať už dítě nebo rodina, tak my mu vlastně zaručujeme tu mlčenlivost 100%. To znamená, veškeré informace, které nám říká, jsou dobrovolné, chce nám je říct. My si samozřejmě vytahujeme ty informace, které my potřebujeme pro řešení jeho aktuální situace. A znamená to, že my v tu chvíli uzavíráme to, že se nebudeme bavit s kolegy, nebudeme se bavit vlastně navenek o tom jeho případu. A pokud by to bylo potřeba právě pro třeba posunutí jeho problému, tak ho o tom vždycky informujeme. To znamená, pokud potřebuji probrat s kolegyní, že se mi jeví, že potřebuji tady pomoci, protože kolegyně je zkušenější, rodině to oznamuji, že jestli můžu s kolegyní probrat ten případ, nebo s vedoucí, protože má více zkušeností a mohla by nám být nápomocná.
2: Obracejí se na vás i sami děti s žádostí třeba o pomoc?
1: To spíše na té preventivní službě toho klubu nízkoprahového, tam je určen přímo jenom pro děti. Tam zase ta mlčenlivost znamená, že chápeme, že ty děti jsou nezletilé a chápeme, že mají rodiče. Nicméně sociální pracovnice, které pracují s dětmi, v tu chvíli nemají sdělovat nic rodičům, co se děje na klubu, protože my tam chráníme to dítě. To znamená, to dítě zase má od nás vytvořen jakýsi ochranný obal důvěry, kdy se nám právě může svěřit. Stává se za tu historii, kdy se nám dítě svěřuje i s něčím, co v té rodině není úplně OK a mělo by se řešit nad rámec těch klubových činností. A v tom případě my to tomu dítěti oznamujeme, že to je věc, kterou budeme muset řešit dál, protože je to věc, která je velmi závažná. V tu chvíli to dítě ale od nás tu informaci dostává, že nechceme narušit jeho důvěru, ale je to něco, co už je za hranicí, kdyby mu mohlo ubližovat a řešíme pak nadále, ale to dítě se to od nás dozví. My se snažíme maximálně v rámci té mlčenlivosti, aby tým pracující s dětmi a tým pracující s rodinami společně se setkáváme na provozních porodách, ale nicméně nebavíme se o klientech veřejně, protože by to mohlo narušovat i pak obraz o rodině určitého dítěte, se kterým pracuji, anebo naopak. To znamená, že v případě, kdy je tady možná domluva s dítětem, jestli by chtělo, aby jsme zašli do rodiny a podobně, takže zase s tím dítětem o tom komunikujeme a snažíme se samozřejmě jít tou cestou nějak do té rodiny jít, ale ptáme se toho dítěte, abychom mu naopak neublížili. Samozřejmě pokud je to už na hranici, kdy my máme i přes mlčenlivost povinnost oznamovací povinnosti, už by to bylo na hranici, kdy už je tam opravdu se jedná o ohrožené dítě podle paragrafu 6. V tom případě my bychom už se obraceli na OSPOD přímo.
0: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamence. A čen devlihar. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře. Nový ředitel hasičů chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události. A zítřejší počasí na východě Česka slunečno, na západě Čech až zataženo. Maxima na východě republiky kolem 23, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Opozici ve sněmovně se ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání všichni přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, tedy požáry, tornáda nebo také větrné smrště. Připravené k akci by měly být zhruba v polovině v příštím roce. Týmů bude celkem 5, každý bude mít na starosti jinou část České republiky. Podle Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce přibližně do 3 hodin od povolání.
2: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
0: Technici začali razit průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Téměř kilometrová štola se bude razit takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Upřesní generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Je prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
0: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá téměř 60 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028. Podle odhadů vyjde na více než 70 miliard korun.
1: Sport.
0: Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaili na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě tam krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
4: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den bude většinou polojasno, na východě republiky až jasno. Pouze na západě Čech se bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě Čech slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti popojíždí kolona téměř od sjezdu z dálnice. V omezení před Jesenicí na kilometru 79 blokovalo jeden pruh porouchané vozidlo. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holand na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek, tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak jste, by to byly mladé babičky. Ano.
1: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude už.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Jako po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot. Teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě dát si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl
1: jste? Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe, no je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jste to řekla, jsme už vysílání, takže nic
1: takže to nejde zpátky. Nebude. No, nějakého jako, takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co
0: z toho bude. Nicméně vy se... jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání. Prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí. Jako z těch složek. Možná jako nějaký kolega nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to. Okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce,

0: ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
1: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano, teď. Jakože se vám to podařilo, teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já.
1: Nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě v divadle Metro Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář a nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jakože mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: No tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě uslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednou jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva, no. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Teď jsme hráli v Té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako. Protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pradel na Brooklynu, odpověděl jste.
1: Děkuji.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sex a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju s Damou, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a tohle jsou, to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti z té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají jako. A nikdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivý, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to. Takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. To si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, ta by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Archivald ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako... Ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ajry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svou cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s vámi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky... Když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný a že mě nějaký nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý prostě díl. Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že se prostě, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Proč se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, si koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím. Takže takhle to nějak snesu, po takových pauzách. A dělám jako, že za něco hledám, a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky, a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti.
1: Jo,
0: a měl
1: jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví. A já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo. A já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čeká mě, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpankou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimo pražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty, já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: České ministerstvo obrany ruší zakázku na obrněné vozy téměř za 25 miliard korun. U kampusu Univerzity v Brně Bohunicích vyroste nový parkovací dům. A zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech až zataženo, maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
5: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
6: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
5: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
7: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
5: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
8: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
5: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Vedení Brna hledá firmu, která postaví parkovací dům u kampusu univerzity a fakultní nemocnice v Bohunicích. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválila rada města. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům pro více než 650 vozidel postavit v místě současného venkovního parkoviště mezi Bíteřskou a Akademickou ulicí, říká mluvčí magistrátu Klára Opálková.
9: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoci při výuce různých předmětů. Nové učebny stály téměř 5 milionů korun. A jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 dalších krajských škol.
10: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má zraněný kotník z domácího utkání proti Anglii. Přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a na hřišti Anglie.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, na východě republiky i jasno, pouze na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě republiky slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní vozidla u Miroslavy. Nedaleko Kašence nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projedete Kyvadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tonak. Rodinná továrna, která proslavila Nový Jičín jako kloboučnickou velmoc.
1: Říká vám něco značka Tonak?
2: Ano, to jsou české klobouky.
3: Klobouky na hlavu. Dámské, pánské.
4: Já skoro myslím, že to budou klobouky. Já si myslím, že můj děda jeden nosil. On mi to vždycky říkal, když jsem byl malý, že až vyrostu, tak mi taky pořídí jeden, ale ono se to už nějak dneska nenosí.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
5: Já si myslím, že je to velice kvalitní značka a hlavně už má velkou historii.
1: A máte něco doma od této značky?
5: Já osobně ne, ale několik klobouků pánských od nich mě zaujalo.
2: Bohužel ne, ale mám to na svém wishlistu.
6: Mám klobouky, mám nějakých slamáčků, ale nic o značky Tonak, to bohužel.
7: Já rozhodně ne, já klobouky teda nenosím, ale možná babička by něco ve skříni našla.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
0: Nosit klobouk, vynechme ty plážové, je dnes spíš výstřednost než standard. Přesto není zas tak daleko doba, kdy chránit hlavu kloboukem bylo stejně obvyklé jako obouvat si boty. Klobouky jsou doloženy již na vyobrazeních ze starověké Mezopotámie a ještě koncem 19. století se na veřejnosti nesměl bez klobouku objevit nikdo, komu alespoň trochu záleželo na společenském renomé. V té době patřila habsburská monarchie ke kloboučnickým velmocem a kloboučnická metropole ležela na území dnešního Česka. Ve městě tehdy známém jako Neutitschein, česky Nový Jičín. Už od středověku byl Nový Jičín rájem soukeníků a kloboučníků. Samostatný cech tamních kloboučnických mistrů byl založen roku 1630. V té době se mezi místními řemeslníky objevil i jistý Gottfried Hickel, který na moravskoslezské pomezí přišel z bavorského Würzburku. Usadil se nedaleko Nového Jičína ve Fulneku a oženil se s dcerou soukenického mistra Hilšra. Jejich syn, Paul Heinrich, dosáhl významného společenského postavení. Stal se hejtmanem na hradě Fulneku. Druhý syn, Johann Gottfried, se stal po svém otci kloboučníkem. A tady začíná historie rodu Hicklů, zakladatelů firmy Hutfabrik je Hicklzone. Kdo byl onen je Hickel, jehož synům továrna patřila? Jeho celé jméno zní Johann Albert Hickel, rok narození 1814. Tento pán měl kloboučnictví v krvi. V cechu kloboučníků byl jeho děd, otec i strýc. Ten v roce 1799 založil v Novém Jičíně manufakturu na výrobu těchto fešáckých pokrývek hlavy. Johann Albert spojil tátovu i strejdovu dílnu dohromady a vytvořil firmu, první toho druhu v rakousko-uherské monarchii, která brzy začala slavit úspěchy doma i v cizině. Hotové zboží se nejprve vyrábělo ručně a prodávalo na místních trzích. Johann Albert Hickel ale dobře věděl, že jestli se chce udržet na kloboučnické špici, musí jít s dobou a výrobu zrychlovat a modernizovat. Své tři syny, Augusta, Johana a Karla, postupně vyslal na zkušenou do Evropy, odkud si mladí mužové přinesli, jak bychom dnes řekli, know-how. Tak třeba tátovi poradili, aby přešel z ruční práce na strojovou výrobu. Poslechl a udělal dobře. Jako první v habsburské monarchii uplatnil v procesu výroby parní stroj. Teď výroba rostla ještě rychleji a malá továrna na ulici Dolní Brána už přestala stíhat. Proto Johann Albert zakoupil roku 1867 pozemky v jižní části města, kde se původně nacházely starobylé rybníky a sádky, a během několika měsíců zde postavil novou továrnu, jejíž půdorys se v podstatě zachoval dodnes. Nakonec svým synům předal celé vedení firmy. Ta od té doby nesla název Kloboučnická fabrika synů Johanna Hickla. Měla na 300 zaměstnanců. Sám Johann Albert zůstal ve firmě coby odborný poradce. Dočkal se i ocenění z nejvyšších státních míst. Císař František Josef I. ho vyznamenal Zlatým křížem. Zemřel na následky těžké nemoci 14. ledna 1880. Továrna bratrů Augusta, Johana a Karla Hicklových produkovala velmi kvalitní výrobky, které si snadno získaly odbytiště nejen na evropských, ale i na zámořských trzích. Hicklové prokazovali výborné podnikatelské i diplomatické schopnosti. Sledovali politické dění nejen ve svém okolí, ale i za hranicemi kontinentu. Úspěchy se dostavily v podobě uznání na světových výstavách ve Vídni, ve Filadelfii, kde získali nejvyšší ocenění, a v Paříži, odkud se vrátili s velkou zlatou medailí. O několik let později získali v tomtéž městě cenu Grand Prix za velurový klobouk, v celém světě později známý jako Austrian Velour. Bratři Hicklové zaváděli stále nové postupy, modernizovali výrobu a zřídili v závodě řadu pomocných provozů, proto si mohli sami vyrábět téměř vše, kromě podšívek, stuh a potních pásků. Firma se také starala o blaho svých zaměstnanců. Pro stovku rodin svých dělníků postavila kolonii rodinných domků a také obytné domy pro úředníky a dílovedoucí. Věnovala nemalé částky nadačnímu fondu chudobince, zřídila závodní nemocenskou pokladnu a založila dodatečně dotovanou starobní vdovskou a sirotčí dělnickou zaopatřovací pokladnu, která vyplácela dělníkům podporu ve stáří a zaopatřovala vdovy a sirotky.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
9: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přicházíme do míst, kde vzniká krása, kde vzniká elegance. Přicházíme do míst, kde se vyrábí velmi užitečná věc, která z obyčejné ženy udělá dámu. I když mám dojem, že v současné době ty klobouky tak úplně v oblibě nejsou, nebo se pletu?
2: Pletete se, klobouk v oblibě je, dostáváme se teď hodně na tuzemský trh, převážně jsme v minulosti vyváželi, momentálně vyvážíme do 50 zemí světa a klobouk se znovu stává i v českých zemích modním prvkem. Každé ženě i každému pánovi klobouk sluší, jen si musí prostě najít vhodný tvar, vhodnou velikost k tvaru obličeje, k tvaru postavy a pokud bude se cítit v klobouku dobře, tak mu bude slušet.
3: Za výrobní manažerkou Tonaku Danou Klečkovou se vydala Světlana Lavičková.
2: Teď už se klobouky dostávají i do mladších sfér, nosí je teenageři. Klobouk opravdu teďkom bývá artiklem, který si i mnozí dopřávají na Vánoce, Velikonoce, různé svátky, letní kolekce, zimní kolekce. Ten nárůst těch mladých lidí tam je.
4: Pojďme se teď blíže zastavit nad osudy jednotlivých bratří. August se oženil s Angelou, dcerou tehdejšího statkáře Ferdinanda Hoše. Žili ve šťastném manželství a měli 4 děti, Stefanii, Huga, Augustina a Frice. August se zajímal aktivně o rozvoj města Nového Jičína, přes 30 let byl členem obecního výboru, podporoval výstavbu Novojičínské dráhy a angažoval se také v realizaci plánů spojených se všeobecně prospěšným podnikáním. Za jeho života tak došlo ve městě k výstavbě vodovodu, městských jatek a mnoha dalších užitečných zařízení. Výjimečnost a velikost tohoto podnikatele dokazuje i to, že mu císař František Josef I. udělil osobní audienci a propůjčil mu řád železné koruny. A koníčky? Pohyb na čerstvém vzduchu, horská turistika, cestování. Nejraději jezdil do Alp, do přímořských oblastí a navštívil také Severní Ameriku a Egypt. Zajímal se o dějiny umění a etnografii, byl vášnivý lovec, měl sbírku vlastnoručně zastřelených ptáků, sbíral přírodovědné, umělecké a etnografické předměty. Johann, druhý syn, se oženil s Fanny Šustalovou, dcerou Ignáce Šustaly, zakladatele a majitele továrny v Kopřivnici, z níž časem vyrostla slavná Tatra. Narodilo se jim 8 dětí, 4 dcery a 4 synové,

0: záchranného sboru, pravděpodobně díky němu byla v blízkosti továrny zřízena hasičská zbrojnice a přímo v továrně samostatná hasičská jednotka. Miloval umění, především to výtvarné, proto podporoval mladé talenty. Nezaložil vlastní rodinu a žil u svých bratrů. V závěti odkázal na svou dobu velmi štědrou částku přes 200 000 korun na humanitární účely.
1: Když se rozhlédnu tady na začátku dílny, tady jsou klobouky jeden jako druhý. Všechny černé, s širokým okrajem, vysokým dýnkem, prostě jeden jako druhý.
2: Nacházíme se v polovině výroby. Tady už vidíme vytvarované, obarvené polotovary v základních tvarech, z kterých se potom dále rysují jak kdyby finální tvary klobouku. Výrobní proces máme dlouhý na klobouk, jdeme tomu až 8 týdnů, 8 pracovních týdnů, kdy klobouk prochází 150 operacemi a 80 z nich těch operací je vlastně výlučně rukodělných.
1: No tak dobře, jak to začíná?
2: Nakupujeme králičí zaječí košky z tuzemska od našich chovatelů. Vykupujeme pouze sběrové košky, nevykupujeme jateční, to znamená od drobných chovatelů z té košky zpracujeme ten vlas. Kůži z košky zpracujeme na biohnojivo, to znamená, že jsme bezodpadový podnik. Na výrobu klobouku potřebujeme králičí zaječí vlas, který potom ořežeme z té košky, dostaneme z toho srst, kterou potom foukáme na kloboukovou hmotu. Potřebujeme ty chloubky ojednotit, zbavit nečistot, zbytky příměsi, jakože rostlin, trusu. Potom tu kloboukovou hmotu uštvarujeme do prvotního prvotvaru, do takzvaného polotovaru, kdy klobouková hmota je nakladána na plastící zvony, vhazována do kabiny. Ty jednotlivé chloubky jsou přilepovány na perforované zvony, dojde skropení horkou vodou a potom různými způsoby suchého, jak mokrého plstění dochází k zaklesnutí těch chloubků do sebe. Vyrábí se ten prvotní polotovar.
1: Ty všechny polotovary, které tady vidím, dobře, ve dvou provedeních, široký a bez okraje, to všechno je v černé barvě.
2: Tady máme židovský sortiment pro naši židovskou klientelu a ti jsou převážně pouze černé klobouky, ale když půjdeme dál do výroby, pak už uvidíte ty barvy. Třeba polotovary pro fézy, polotovary více do barevné, teďkom hodně je módní i v Nigerii nebo v arabských státech, že se jde teďkom do barev. A čím dál půjdeme prostě do finální výroby, na finální klobouky, tak tu pestrost odstínu uvidíme. V této době je hodně módní pastelové odstíny, jemné pastelové odstíny, je tam hodně béžové barvy, tyrkysová barva, modrá barva se vrací zpátky, samozřejmě červená, červená ta je letitá, ta prostě jde, ale jako klasika černá vždycky zůstane. Černá je černá, černý klobouk je prostě klasický klobouk, slušivý, sluší prostě každému a černý klobouk si opravdu můžete vzít ke všemu.
1: Tady už je dílna.
2: Nacházíme se na úpravnách, kde dodáváme polotovaru povrch, povrchovou úpravu. Každý polotovar je opatřený různými typy povrchových úprav. Máme 4 základní druhy povrchových úprav. Hladká, kterou oškrábeme brusným papírem. Potom máme velurovou povrchovou úpravu, na které používáme vytáhnutí vlásku pomocí kovových šajb, kovové šajby nebo pomocí žraločí kůže. Opravdu žraločina, normálně vylovený žralok z moře. Pomocí žraločiny vytáhneme vlásek, pak ho přistřihneme na určitou výšku. Další povrchovou úpravu máme zámišovou, to je zase pomocí brusných papírů, pomocí přitlaku a drnkání. A čtvrtou takovou základní povrchovou úpravu máme speciální velur, kde vytáhneme z plsti vlásek, načišeme ho, načechráme ho, naleštíme ho. Vypadá takový heboučky, jemňoučky, omakově, příjemný. Polotovary se dále opalují nad otevřeným plamenem, okartáčují se kartáčem a naleští se pomocí vazelíny s přidáním včelího vosku.
0: Hyklové vtiskli tvář celému městu Nový Jičín. V roce 1880 bratři August a Johann začínají se stavbou dvou vil ve Venkovské ulici podle plánů vídeňského architekta Otto Thienemanna. Tyto novorenesanční jednopatrové vily stojí nedaleko od sebe zrcadlově obrácené a v době vzniku se kolem nich nacházel rozsáhlý park, který je dodnes vynikajícím dílem zahradní architektury. Pozoruhodné jsou i vily zástupců další generace rodiny Hyklů.
3: Český rozhlas.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Další průmyslový rozvoj kloboučnické továrny pozastavila až první světová válka. Během níž také umírají všichni tři bratři. August, Johann a Karl. A vedení firmy se ujímají jejich potomci. Koncem 30. let minulého století podnik zaměstnával 3000 lidí. Když měla být pořízena jejich společná fotografie, skoro se nevešly na největší prostranství továrny. Klobouky vyráběla tisícovka strojů poháněných 4 parními kotly, které spotřebovaly 3 vagony uhlí denně. Výroba klobouků v tehdejší kloboučnické továrně to nebyla lehká práce. Každý den přicházelo do továrny ke zpracování na 16 tisíc kusů kůží. Ty putovaly přes vlasostřižnu, valchu, barvírnu, úpravnu, zdobírnu až do balírny a továrnu opouštěly jako hotové plstěné klobouky. Co se týče kapitálových možností největších československých průmyslových podniků v té době, držela se firma Hickl na jednom z předních míst, hned za Baťovým obuvnickým koncernem. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo sotva 20-tisícové městečko považováno za neoficiální metropoli světového kloboučnictví. Úspěšné zavádění vědy a techniky do procesů výroby vedlo rodinné příslušníky k zájmu o další vědní obory, které už neměly s kloboučnictvím mnoho společného. Hicklové tyto výlety do jiných sfér rádi financovali, protože zvyšovali prestiž kloboučnických Rothschildů.
2: Ta výroba pánských i dámských klobouků je relativně stále stejná.
3: Polotovary, co se týče výroby, jsou stejné, liší se to akorát druhém tvarování, kdy většinu dámských klobouků tvarujeme ručně na dřevoformách, pánské tvary klobouků tvarujeme na vyhřatých hliníkových šálcích.
2: My jsme teď procházeli dílnou, kde probíhá ta povrchová úprava. Já mám pocit, že ty stroje pamatují, no, císaře pána ne, ale tatíčka Masaryka možná.
3: Je pravda, že strojový park ve firmě máme letitý. Datujeme tady i stroje za vzniklu naší továrny 1799 za Hickla. Konstrukce jako takové tady ještě jsou, samozřejmě tyto stroje modernizujeme, ale opravdu strojový park je letitý. Pro kloboučnictví jako takové musíte mít vztah. Kloboučníkem, neříkám, že se musíte narodit, ale kloboučníka jako takového si musíte vychovat. Proto vlastně my si i své zaměstnance vychováváme tady. Kloboučnictví se nenaučíte během dne, během týdne. Kloboučníkem se učíte být celý život.
2: Mezi tím, co jsme povídali, tohle to už jsou jakoby hotové fezy.
3: Tady toto už máme vytvarované fezy, tady ještě dostřiháváme vlásek. Veškeré fezy nám jdou v povrchové úpravě velurové, to znamená vytažený vlásek, přistřižený na 1 mm výšky.
2: Ale jsou heboučké, jako kdyby byly sametové.
3: Jsou omakově takové příjemné, měkké. Tyto fezy se budou ještě vyšívat a potom finálně dozdobovat.
2: Tohle jsou pánské klobouky, ne?
3: Klobouk pánského tvaru. Už jsou teda vytvarované, ale potřebujeme ještě ten vlásek trošku povytáhnout, to znamená, ještě půjde zpátky na drnkač, bude to povrchová úprava
2: zamýšovat. Na co půjde?
3: Drnkač pomocí přítlaku brusného papíru se jak kdyby na klobouku udělá povrchová úprava, která má charakter jak kdyby pravé kůže.
2: Ale mně už to přijde krásně upravené, heboučké, bez jediné chyby.
3: Ne, takže půjde zpátky na drnkač.

0: Během druhé světové války byla výroba klobouků omezena. Vyráběly se součástky výstroje a výzbroje pro Wehrmacht, tropické přilby určené pro vojsko v Africe, plstěné ponožky, kukly na hlavu do větru, rukavice a plstěné filtry pro nákladní auta v poušti. Od roku 1943 byla zavedena výroba kovových součástek pro válečné zbraně, především k montáži zapalovačů do granátů. Druhou světovou válku firma nepřežila. S blížícím se koncem převezli Hicklové svůj soukromý majetek z Nového Jičína na západ. Všichni členové rodiny, až na Otto Hickla, který odcestoval později, odjeli v březnu 1945 do Rakouska. Někteří se pokusili tam pokračovat v podnikatelské činnosti, ale většina se rozptýlila po celém světě. Pokud by zůstali doma, zcela jistě by neprošli národnostní očistou. Nepochybně by jim nepomohla ani skutečnost, že Hugo Hickel mladší, nadějný raketový odborník 30. let, odmítl osobní nabídku Adolfa Hitlera podílet se na vývoji jeho zázračných zbraní. Majetek rodiny byl znárodněn na základě Benešových dekretů. Znárodněná firma dostává název Továrna na klobouky národní podnik se sídlem v Novém Jičíně a později je přejmenována na Tonak. Za finanční pomoci člena čtvrté generace rodiny, Fritze Hickla, založili bývalí odsunutí zaměstnanci firmy malou továrnu na klobouky v Bádensku-Württembersku. Provoz této kloboučnické továrny byl ukončen v 70. letech 20. století.
1: Nebude králík, nebudou klobouky. Kloboučnický průmysl si stěžuje na nedostatek králičí srsti. Tonak podal tisku informace o své největší bolesti. Nemáme dost surovin. Aby bylo jasno, klobouky lze vyrábět i z vlny, ale ty nejlepší jsou z vlasové plsti. Pro výrobu vlasové plsti potřebujeme vlas králičí, zaječí a jinaký. Vlas ciziny je dražší a za cizí valuty. Proto chceme používat co nejvíce vlasů z domácích králíků a zajíců. Kožek je však běda praběda stále méně. Letošní sběr bude činit jen třetinu největšího sběru za okupace. Svobodné slovo 23. listopadu 1947.
0: Nový Jičín přesto zůstal městem klobouků. Na přelomu 40. a 50. let se mu podařilo výrobu obnovit a následnická česká firma Tonak dnes dodává klobouky do více než 50 zemí světa. Na počátku nového tisíciletí zahraniční investoři převedli do Tonaku i výrobu továrny Fesco Strakonice, proslavené produkcí fezů a pletených baretů a čepic. Novojičínská firma dnes vyrábí kromě plstěných a vlněných klobouků také barety pro armády i fezy pro zákazníky z muslimských zemí. Spoustu zajímavého se o ní můžete dozvědět v místním muzeu.
2: Tady to voní, jako když doma žehlím koš plný prádla.
3: Tady je ruční tvarování, kdy polotovary potřebujeme si napařit nad paro, aby změkly, a potom je tvarujeme na dřevo formy. Je to zase ruční práce, která nejde nahradit strojově. Zrovna tady vidíme tvarování letušky pro aerolinky Emirates. Pracovnice natáhne polotovar na dřevoformu, dá ho do úvazku, vyžehlí zátlaky formy, dá usušit do pece, jdeme tomu na 20 minut, a jakmile propařený polotovar se v té peci na té dřevoformě zasuší, tak se vlastně zafixuje tvar toho klobouku.
2: Když přecházíme do další dílny, říkala jste, že vyrábíte z té králičí srsti. Kolik králičích kožek padne na jeden klobouk?
3: Na výrobu jednoho klobouku potřebujeme 7, 10 i 12 králičích nebo zaječích kožek.
2: Tak a tady už z rukou vašich pracovníků vycházejí, no neříkejte mi, že to jsou zase polotovary.
3: Tohle už je klobouk, kdy klobouk má vytvarovaný tvar hlavy. Tady jsme na pískových lisech, dodáváme klobouku tvar okraje. Máme tady formy na tvary okraje, klobouk se nasadí na dřevoformu, přeloží se mokrou plachetkou a na ten klobouk se přiloží vák s hrubozrným nahřátým pískem. Dojde tady k páře, kdy se zafixuje, vytvaruje tvar toho okraje klobouku a jakmile se ten klobouk zasuší, tak se zafixuje tvar toho okraje.
2: Tady už odpočívají na dřevěných stojanech hotové klobouky.
3: Ještě nejsou hotové, zrovna se nacházíme na zdobení okrajů. Buď je klobouk bez zdobení a je jenom ořezaný dorovna, nebo je opatřený lemovkou, to znamená našití stuhy na okraj, nebo je opatřený záložkou, kdy buď se přehne konec okraje klobouku dolů nebo nahoru, samozřejmě se prošije, anebo klobouky opatřujeme i zdobným prošitím, jenom prošitím třeba barevnými nítěmi okraje klobouku. Používáme na klobouky pasentní anebo nepasentní zdobení. Když je zdobení pasentní, tak je zdobení stejného odstínu, jako je klobouk. A když je zdobení nepasentní, tak je odlišné od barvy nebo odstínu klobouku. Tady jsou vyšité fézy různými druhy ručních výšivek.
2: Ty drobné výšivky po celém fezu, to dělali pracovnice ručně?
3: Ano, pracovníci to vyšívají ručně, mají normu 8 až 12 kusů na den. Oni tento fez vyšijí za půl až 3/4 hodiny.
2: V krabicích různé pásky, proužky, kůže nebo látky?
3: Tady to jsou vlastně potní pásky. Máme barexové potní pásky nebo máme kožené strečové potní pásky z gumy.
2: A klobouk bez potního pásku nemůže být?
3: Klobouk musí být opatřený potní páskem, je to z důvodu toho, aby pot nebo čelo nepřišlo do styku s tou samotnou plstí, protože plst klobouku je samozřejmě obarvená a mohlo by se stát, že by prostě se zabarvilo to čelo. A je to i z hygienického důvodu, prostě potní pásek na klobouku musí být. Když máme opatřený klobouk potní páskem, tak naproti přes uličku je lepení počívky do klobouku, které si samozřejmě vyrábíme tady sami. A jakmile opatříme vnitřním zdobením klobouk, tak potom na něho bodujeme vnější zdobení. Na vnější zdobení používáme různé šíře stuh, nebo tresy, nebo...
2: Tresy?
3: Zatočená bavlněná taková stuha, když to takhle řeknu. Kožené řemínky nebo různé ozdoby, dejme tomu i vysekávanou plst, jo.
2: Já z vás mám pocit, že vy jste zarytá zastánkyně klobouků. Kolik jich doma máte?
3: Já miluju klobouky, jsem tady už 20 let v Tonaku a prostě je to moje srdcovka. Klobouků mám doma přes 150. Opravdu klobouky nosím, nenosím je denně, nosím je při zvláštních příležitostech nebo když jdu reprezentovat, ale každý den, když procházím výrobou, tak si klobouk na hlavu nasadím.
0: A na závěr jedna babská rada. Jak pečovati o klobouky? Klobouky plstěné čistíme flanelovým klůckem namočeným do směsi vlažné vody a čpavku. Klobouky spocené a mastné promneme v horkých otrubách či v horkém písku. A jsou zase jako nové.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola extraligy porazili doma České Budějovice. A zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech i zataženo. Maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Pěkný večer. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes večer ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců ze stran koalice.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda Starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu na začátku letošního roku upozornili na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam Zprávám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Nové vybavení má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Upřesní ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím dvě, ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5. Aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu. Sport.
0: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola domácí extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané přitom doma uspěli až na třetí pokus v nové sezóně. Sparta se v tabulce posouvá na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 utkání 7. kola je na programu zítra. Český cyklista Matias Vacek nebude startovat na blížícím se mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si totiž při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Lékaři mu teď doporučili se závoděním několik týdnů počkat.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na západě Čech postupně i zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den většinou by mělo být polojasno, na východě republiky i jasno. Naopak v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě republiky slabé přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, rozjíždí se za zúžením na kilometru 195. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

sto let se ani jednou nezachmuřím. Přestože kolem padnul květ.

Chesterton, den

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingle Tangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horničkem, no a na které pak navázali Gramotingle Tangly Live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněma, no není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče, nazdar chlapče.
1: Ježišmarja.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku, jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: to takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova,
0: prach, to...
1: ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda
0: tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No copak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Nejsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo,
0: koho,
1: no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, ne, slona.
0: No slona. No to ano. To byl totiž, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu. K svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh. No a pod tím břichem podletěl. To nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo,
1: ano,
0: k tomu
1: ano.
0: Slonovi bych ještě chtěl dodat. Chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi,
1: máme
0: zvířata.
1: Rádi zvířata.
0: Je to písnička děcka pro děti a chudáci děti ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehledajte.

0: protože jsou chlupatá a mají hebkou srst, například ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci,
1: ještě
0: to
1: jeden.
0: Nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikované, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Bylo...
0: Cože? Známe.
2: A dáte? Hmm. To je zase píseň, vy mě
0: ale svátku. Když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, se, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak... Sádlo na chleba, jo?

0: poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písniče. My už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si hrál teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To, je, to byla nejkrásnější píseň no, to divadla je... Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Máme... Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřích pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.
2: Ten tvůj zlatý cop.

0: dej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na Podzim v pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějak kolem roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval jeho první kreslený filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce, a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál.

0: Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova. Jo? A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
1: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady?
0: Ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, spřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
1: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
0: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Bych poprosil o volňásek a tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne... Poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se spřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
1: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman, najednou nebyli, mizeli kolem vás?
0: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, až to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
1: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
0: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
1: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
0: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy. A tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla. A přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáfal. Nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
1: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
0: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

domeček, seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit anebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být, sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

natchnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: blbý psiček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka. A v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho, a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovské jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figura. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No tak já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám, já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák, já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz, plné studio Barnaby ho platilo, dokonce ho mám zdarma, jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatýkač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali kamerovky, jim mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný, to máš teprve. Takže, no a tam jsem právě musel teda řídit takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal ten řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem žil babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, že ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a že jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka v vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty parní mašiny, že jo, a najednou vlak se rozjížděl, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastav
6: zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh ty restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo, no byl to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
6: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod.
6: No, ne, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella per il sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la questo ravela in cieco al dono di che ho fatto fiora la vita fosse questo mi torna gravità forse un'altra domani lo sarà yeah, forse un'altra domani lo sarà yeah. Grazie.
4: Pojďte zase na chvíli o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
6: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. Mm-hmm. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval různě a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Yeah. Teď přišlo pondělí, první kolo si udělal, já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Yeah. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturitu to neuděláš, no a to měla skoro pravdu baba, to mám, co mám, no to mám, to bylo hrozný, a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda, a pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju, vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, to by taky, a mě řekla, nazdar neřáde, no, to by fakt řekla, to si pamatuju, a potom mě po letech potkala v tramvaji, a to byl střih, to najednou, je, já vás tak sleduji, vy jste tak šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem mi to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaké veselé historky?
6: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářema na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to hrozně prýma, všecko byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to skvělý, krásný pobyt. A jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. Opravdu to bylo skvělý. Na domluvil schůzku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já to nikdo nechápe, já to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam na silon jenom, říká, já říkám, hele ryba, ty si to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, no to se není možný, opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký i na obrovský lodi to snesu, ale jak je, jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který blije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
6: Ještě?
4: No jo.
6: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagiali, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo jak se ho překládá.

0: teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází,

když další strunu vezme ďas. Ne, že bych vám to přál, nevěšte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
2: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No,
0: ano.
1: No, a já jsem ano. Vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kamž do daleka hledě smeze.
1: Ano, ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
3: Ještě no, ji umíte?
0: Myslím, Jiřinu? Že ne. Kluk rychtářů se zhrnul, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka Nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhoce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, byla... ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
4: Kránu, když hvězdy mlednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich se třpití

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo

ruky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodiny ne hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu. Ono naschledanou, které jste možná zaslechli před 23. hodinou, to bylo rozloučení s hodinkou s Jiřím Suchým. Já vám naopak říkám, vítejte při poslechu noční linky, ve které vás čeká téma, které jsem slíbil před nějakými 3 týdny. A hned na začátku našeho povídání ve 2 hodinách noční linky si beru k ruce toho pravidelného otloukánka, tedy umělou inteligenci. Víte, co o češtině umělá inteligence také tvrdí? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra, převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Potud AI. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Ale na druhou stranu čeština dala světu několik důležitých slov, jako robot, tolar, možná, že bych měl říct spíš dolar, anebo pistole. Už v tuhle chvíli, tedy v úvodu noční linky, si dovolím poděkovat jednomu z našich posluchačů, konkrétně Jurovi z Vracova, který doplnil, že dalším slovem, které čeština dala světu, je například tunelování, jak se zpívá v jedné známé písničce, dodává Jura. Kopat tunel a nejít za to sedět. Ale naspět k tématu pro dnešní noční linku. Mnozí se dodnes potýkají třeba se skloňováním číslovek, které mnohdy hraničí až s tvorbou slovních novotvarů. Vzpomeňme na to legendární dvoumy. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda napsat m-e s háčkem nebo m-n-e s háčkem a zdrobňují třeba i taková slova jako kolos či tajfun anebo vulkán. Ale ruku na srdce. Dokázala by třeba angličtina nebo němčina vystihnout to, co říkáme, když mluvíme o verichovském kulaťoučkém jablíčku? S vámi všemi správně naladěnými na vysílání noční linky si budu povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. A to na telefonu 731 800 900. Ovšem připraven bude na vaše vzkazy, poznámky a glosy psané i náš web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Ať se vám líbí a volejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O češtině spíše nevážně. To je téma noční linky, která začala před 7 minutami. A když jsme hned u té první písničky, kterou vám zaspívala Hana Zagorová, a taky u prvního telefonátu, na druhé straně telefonu 731 800 900 čeká paní Magdalena, tak se nemůžu nezeptat, jestli ona používá to, no řekněme, pro mnohé archaicky znějící biograf, anebo spíš kino. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Nejdřív chci poděkovat za toto téma, protože já jsem propagátor, zastánce naší mateřštiny, kterou tak hrozně miluju, a snažím se, aby i mé děti nebo vnučka s dětma, která žije v cizině, aby jejich vlastně druhý jazyk byl jazyk český.
0: Aby nezapomněli.
1: Aby nezapomněli. Mm-hmm. A je sice problém malinký, že mají občas problém s časováním a skloňováním, ale přesto mě to hladí po duši, že na svůj mateřský jazyk nezapomínají. A teď, když se začal učit na školách jazyk anglický a podobně, a začal se učit i ve školkách, když ty děti ani ve školkách neuměly dobře vyslovovat česká slovíčka, tak jsem to považovala za jedno z nejhorších pro ty děti. Protože dítě žijící, ale vůbec lidi žijící v Česku by měli používat svůj krásný jazyk.
0: Tady si dovolím... Tady si dovolím drobnou vsuvku. Já s vámi, dá se říci, skoro ve všem souhlasím, ale že bychom měli všichni používat náš krásný jazyk, jenomže, jak už třeba i Pavel Eisner ve své knize Chrám i tvrz napsal, o jakém jazyce to vlastně mluvíte? O jazyce těch, kteří prodávají ryby na trhu? O jazyce těch, kteří se jim živí? O jazyce těch, kteří nám vládnou? O které češtině vlastně mluvíme? To je právě ono. Ono těch češtin může být, samozřejmě to chce trošku přimhouřit oko, ale ono jich může být víc. Řekněme...
1: To máte pravdu.
0: Řekněme, taková ta prestižní komunikace, což je komunikace, kterou se snažím třeba při noční lince využívat, je něco jiného než hovorová čeština. No a to už nemluvím ani náhodou o nářečích, dialektech, ať už sociálních.
1: Ale i to je krásný, i ta nářečí, dialekty, to prostě pochází tady z nás, z téhle české země.
0: Ano, máte pravdu.
1: Proto jako tohle to bych neodsuzovala, prostě kdo používá nářečí, nebo je to i občas vtipný, když někdo použije nářečí, ano, i to potěší. Ale prostě ta germanizace některých našich slov a do pletení se do českého jazyka nebo do věd českého jazyka, že jako se mi nelíbí. A proto já hrozně ráda poslouchám Zdenka Nováka a paní Magincovou, mm-hmm, a zjišťuji, co toho z toho českého jazyka nevím. Samotný mě třeba dá práce, protože nějaký křížek na hřbetu mám, že občas musím přemýšlet, jestli je tam IE, nebo MNIE, nebo kde se píše měkké a tvrdé i, než mi to zapne na správnou notu.
0: No, mám to podobné, přiznávám. Ale no, já se vrátím k té úvodní otázce. Vy sama používáte, když řeknete někomu, že jdete na nějaký film, používáte slovo biograf nebo kino?
1: Kino.
0: Takže spíše tu, řekněme, modernější verzi. No ale jak jsem... vyrozuměl z toho, co říkáte. Vám tedy vadí přejímání zejména německých slov, ano?
1: Ano.
0: Není to...
1: Německé anglicky i francouzsky, ono sem tam se něco jako objeví a myslím si, že touhletou novou dobou toho začalo být až přes příliš hodně. A kdo si umí hrát ve větách se slovíčky českými, no to je kouzelník. A já bych řekla, že to jste vy a pan Honza Macoun.
0: Děkuji vám za uznání, byť si ho podle mého nezasloužím. Ale když už tedy jsme u hraní se slovíčky, já se k němu hned vrátím. Jen řeknu jednu věc. Vy jste říkala, že v téhle moderní době je těch přejímek do češtiny příliš mnoho. No ono, správně jste řekla v téhle době. Já bych řekl, že po revoluci se čeština ještě víc otevřela cizím jazykům a že mnoho slov přejala. Některá k dobrému, některá k horšímu. Ale teď k tomu hraní se slovy. Mám na vás otázku. Vy si ceníte našeho krásného mateřského českého jazyka. Tak mi řekněte, jak byste vyjádřila to, k čemu dojdu po trošku delším vysvětlování. Že máme v češtině výrazy pro oblast, do které se, dá se říci, ze které se stékají vody určitých řek do jisté větší řeky, označenou jako třeba v příkladě Podyjí, Polabí, Povltaví, Podunají a podobně, to víme, že?
1: No.
0: Tak, když je to nějaká zahraniční řeka, tak, no tak v polštině třeba mě napadá Povislí, ale to je pro pány dosti nebezpečné. A když je řeka Buk s Géčkem na konci, jak byste tu oblast, ze které se stékají vody do řeky Buk, označila v češtině? Pobugí? Nebo Pobuží? Podle vzoru Olga.
1: Po
0: Bugoví. Tam je G na konci. No.
1: Je takhle. Ale to by taky mohlo být, ne?
0: Po Bugoví?
1: Ano.
0: Nevím, jestli bych to takhle napsal. Ale děkuju za váš názor, paní Magdaleno. Já myslím, nejsem totiž úplně, řekněme, největším odborníkem na češtinu. Myslím si, že takových chytáků naši posluchači a posluchačky tady dohromady ještě hodně. A že určitě některé budou cílit i na mě. Takže děkuji za váš telefon, který otevřel naši dnešní noční linku na téma o češtině spíše nevážně a přeji vám dobrou noc.
1: Já taky přeju dobrou noc a budu se hrozně moc těšit na názory ostatních.
0: No jestli prosím.
1: Jsou takový milovníky českého jazyka jako já.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Aleš k tématu o češtině spíše nevážně píše, tohle téma nelze brát nevážně, protože se jedná o téma extrémně závažné. Patřím do generace, která nejenže umí číst, ale i rozumí textu. Pak je tady generace takzvaná střední, která ještě umí číst, ale málo kdy textu rozumí. Nejmladší generace je katastrofa. Ta až na výjimky už číst neumí, pokračuje Aleš. Vím, o čem píši. Sdílel jsem s touto generací velkoprostorovou kancelář. Ostatně pro důkazy není třeba chodit daleko, stačí si denně pročítat různé zpravodajské servery, aniž bych jmenoval. Tamnější novináři jsou sice ideologicky patřičně na výši, ale o shodě podmětu s přísudkem, skloňování zájmen nebo časování některých sloves nemají ponětí. A úplnou katastrofou jsou některá knižní vydavatelství a nakladatelství. Mně, co by odchovance Pavla Eisnera, to nepředstavitelně vadí. Aleši, děkuji za vaše psaní. A vám, kteří se teprve hotovíte k tomu napsat anebo zatelefonovat, dodávám dvě důležité adresy. Ta první to je web nočnilinka.cz. Teď jsem to trošku popletl, tak se omlouvám ještě jednou. rozhlas.cz/linka a nebo tento telefon. Tak myslím na češtinu, že jsem zapomněl adresu webové stránky. Taky pěkné slovo. Web.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma o češtině spíše nevážně. A musím říct, že se to vlastně týká i slovenštiny, protože i Petr Naď si pohrával se slovíčky. Přinejmenším u té dvojice zamknutý, vymknutý. Ale teď už vítám Otu a zdravím do Uherského Brodu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a zdravím také posluchače. Já bych měl jenom dvě takové narážky. V televizi se mně nelíbí, že se používá prakticky ve všem jenom praština nebo slova z Čech, jako je to všechno hezký, v okno a takhle. A nelíbí se mně to dokonce u konferenciérů a různých lidí, kteří něco uvádí, že nemluví spisovnou češtinou. To mě opravdu vadí, jak v televizi, tak v rádii. A druhá věc je ta, že já ta paní, jak mluvila o té krásné češtině, tak ona je opravdu nádherná. Já umím mluvit česky krásně, čistě, kdybych chtěl.
0: To je ono, ano. Když chceme, tak nám to třeba i jde. Ale pak je hovorová čeština, kterou používáme v běžném styku, ta, řekněme, ano. Já už jsem to tady dnes jednou použil, ta neprestižní komunikace.
1: Jo. Ano.
0: A to už je zase trošku něco jiného. No a vám vadí to, že v televizi od moderátorů, konferenciérů, abych byl zase trošku světovější, slyšíte právě tu hovorovou řeč, že?
1: Ano. Já řeknu takhle, já jsem z moravského Slovácka a já jsem veliký patriot a mně se úplně protiví, když slyším lidi, kteří chodí třeba na zastávku nebo do obchodu nebo někam,

0: Však samozrejme, ja to taky tak beru. Takže asi tak, ja som patriota a kdybych chtěl, tak bych tady mluvil čistě moravskoslovácky tady naším nářečím, ale trochu to mírním. Mm-hmm. Já vím, že to jsou a tož tam je, ale toto je takový zábavný pořad.
1: Přesně tak, o češtině spíše nevážně si povídáme s našimi posluchači a posluchačkami.
0: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to tak trochu zlehčují a kdyby bylo potřeba, tak bych mluvil spisovně český.
1: Oto, já vám děkuji za váš telefonát. Ano. Jsem rád, že jste vyjádřil svoji lásku a úctu k našemu jazyku a ke všem jeho variantám. Ejhle, další krásné převzaté slovo. A přeji vám hezký podzim.
0: Ano. Dobrou noc a pěkné vysílání ještě.
1: Děkuju. Naslyšenou.
0: Nasledanou.
1: Dobrý večer vám přeje i František, tradiční přispěvatel, přinejmenším na webu rozhlas.cz/Linka. Už si ten web budu pamatovat. Cituju. Já se nebudu pouštět do nějakého rozboru slovíček, jak, co, kde znamená, protože jsem nebyl ve škole nějak moc dobrý češtinář. Narodil jsem se v roce 1942, a to v německé dědině, takže jsem brblal dost německy, jako třeba mamka, jsem jí říkal mutr, taťkovi fotr, to mě říkali naši ve škole, jsem měl lepší, to mě říkali naši, tečka. Františku, dělejte mi tečky. Ve škole jsem měl lepší známku z ruštiny než z češtiny. Když jsem měl pracovat do Řecka, tak bylo zajímavé, jak jsem šel na řečtinu, pomáhalo mě jak pár českých slovíček podobajících se řeckým, nebo třeba to, že znázorňují tu věc, třeba kolos, velký zadek, u nás xylofon, dřevěný hudební nástroj, v Řecku xylo, dřevo. Takhle jsem si pomáhal. No a šlo to. Třeba, co mě šlo dobře, když jsem přišel ráno k pekaři, tak jsem pozdravil kaliméra, parakaloe na psomi, to bych dokonce přeložil. Dobrý den, prosím, jeden chleba, že? A určitě Cyril a Metoděj tady zanechali stopy čtení a psaní. Podepsán František ze Židlochovic. Františku, určitě na tom něco je. A vaše další telefonáty čekám po písničce Petry Černocké. Stejně tak vaše psané příspěvky do noční linky na téma o češtině spíše nevážně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Saxana, tedy písnička z filmu Dívka na koštěti, jak jistě víte, a zpívala Petra Černocká. A teď bych pro vás měl další vzkaz na téma o češtině, spíše nevážně. Mluvím o tématu naší noční linky, kterou posloucháte, a ten vzkaz napsal Michal Sedlák. Dobrý pozdní večer přeje a pokračuje. Tak například ten přívlastek úsměvný správně neznamená vyvolávající úsměv či lehce komický, jak jej dnes snad bez výjimky všichni využívají. Ve skutečnosti znamená něco trochu jiného. Provázený úsměvem, klidně radostný. Máme tady třeba úsměvnou náladu, takže veselou. A nebo ten výraz pak znamená zastaralé usměvavý. Ale s tím současně pociťovaným významem jsem se v příručkách nesetkal. No jo, je to zkrátka důkaz toho, že přirozený jazyk si žije svým vlastním životem. A ano, čeština může být pro jinozemce někdy zábavná. Před delší dobou jsem provázel po Praze jednu cizinku. Pobavil ji dopravní nápis Pozor. V její mateřštině to totiž znamená hanba. Ale řekl bych, že jedno důležité téma nebo jednu důležitou věc přinejmenším naťukl v tomhle vzkazu náš posluchač. Je-li jazyk živý, tak je jeho přirozenou vlastností, že přejímá slova i z cizích jazyků. Řekl bych já, jak jste na tom vy? Třeba s přejímáním slov do češtiny. Ale jak říkám, mluvíme hlavně o češtině, spíše nevážně, a já dávám slovo dalšímu z vás, nebo další z vás. Vidíte, respektive slyšíte, že vlastně už v tomhle okamžiku mám na výběr mezi mužským a ženským rodem? Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek.
1: Dobrý večer. Tady je Jana Strutnova.
0: Jana Strutnova, která určitě už vypnula rozhlasový přijímač, aby nemátla zpožděná reakce. Dobře.
1: Prosím, teď jsem to udělala. No,
0: tak vás
1: já tady se souhlasím s tou paní, co mluvila jako první. Mm-hmm. A ta nářečí, to je nádhera. A to je stále čeština, ať je to nářečí jakékoliv české, moravské. Protože oni jsou i česká nářečí, nejenom moravská, tak všechna jsou krásná a všechna vycházejí ze stejného základu. A já bych chtěla říct, že bychom si měli češtiny vážit stejně tak, jako si vážíme své vlasti, jako si vážíme otce a matky, svých příbuzných i svých spoluobčanů, protože ta čeština, ta nás všechny, co tady žijeme, spojuje. Prostě Češi, i Moravané tedy, mluví stejným jazykem, i když třeba v různých nářečích, a je jedno, jestli je to čeština spisovná, nebo jestli je to hovorová čeština. Protože to všechno je jeden jediný základ a já bych tomu chtěla dodat, že já o tyto věci se velice zajímám a zajímám se o historii a i vědecky, jak se to pojme, a četla jsem teďka nedávno v jedné knize, že vlastně český jazyk, tak jako každý jazyk, má svůj určitý rytmus a nějakým způsobem to, jak mluvíme, působí na náš mozek. A právě ta čeština je ve všech těch jazyků na světě nejlepší v tom, jak stimuluje náš mozek. Tohleto jsem se dozvěděla. No a ještě bych chtěla říct, že vlastně ta naše prapůvodní slovanská řeč, ta byla ve slabikách a každá ta slabika měla nějaký svůj význam, ale to už je takové jako hodně dopodrobna. No
0: tak já mám takový pocit, že mluvím s odborníci. Vy byste mi mohla poradit třeba s tím, s tou oblastí okolo řeky Bug v Polsku, ale mám ještě další takový, neříkám chyták, ale věc, která mě mírně trápí. Když řekneme, teď mám na mysli tvorbu přídavných jmen od těch jmen podstatných, když řekneme Olžin vlas, jako vlas patřící Olze. Rozumíme si, jo? Tak mi řekněte, když je to nikoli vlas, ale chlup, a ne Olžin, ale psa, jehož rasa se označuje slovem doga, tak jak to řeknete? Je to dožin chlup?
1: Já bych řekla, že to je chlup z dogy.
0: Vy jste to hezky obešla, takhle bych to udělal. Já
1: no
0: to
1: ne,
0: mě neberte.
1: No právě, že někdy je dobré netlačit na pilu a prostě nejpřirozenější, neříkám, že jsem to obešla, ale nejpřirozenější mě připadá říci, že toto je chlup z psa dogy. Aby bylo jasno. A všichni vědí, o co jde. No dožin, kdybych řekla dožin chlup, nebo dogy chlup. Hmm. No chlup z dogy prostě. Takhle je to nejpřirozenější podle mě. Hmm.
0: Takže není a nutné vždycky se snažit o 100% spisovnost, chcete říct. Tak to totiž cítím já.
1: Prosím?
0: Není dobré se vždycky snažit o 100% spisovnost. Tak to cítím
1: já. To ani vždycky nejde. To máte něco podobného, jako že 100-metrovou zeď udělají dva dělníci třeba za tolik a tolik hodin a za jak dlouho udělá tu 100-metrovou zeď 10 miliard dělníků. Že jo, to taky nejde vypočítat. No to je takový to je podobný,
0: kdo
1: no,
0: by jim,
1: pane.
0: Kdo by jim měl míchat tu maltu, že jo, taky?
1: No.
0: Když všichni jenom drží v ruce tu zednickou lžíci.
1: No. A to naše první písmo, to byla Bukvica. A bylo ještě před Cyrilem a Metodějem, ale to už jdeme hodně dozadu, no.
0: No, to já už si taky nepamatuju.
1: A ještě bych, prosím vás, chtěla říct jednu takovou věc. Jak už tam ta paní povídala, já jsem před velikou spoustou let viděla v televizi takový pořad, bylo to z mateřské školy, byly tam úplně malinkaté děti a říkali říkanky a na ty říkanky tancovali, ale to byly říkanky v angličtině a to mě u toho stály všechny vlasy až nahoru. Hmm.
0: No tak na druhou stranu, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, se říká.
1: No to ano, ale já si myslím, že děti by se nejdřív měly naučit pořádně tu svoji rodnou mateřskou řeč, protože ta se piluje a cizeluje hodně dlouho do těch nejjemnějších niancí a proto jsme třeba my v té škole měli ruštinu až od 5. třídy, protože do té doby se ta čeština prostě piluje, aby jsme ji měli velmi dobře zažitou i v těch nejjemnějších věcech, no. Tak asi tak to je můj názor a tak to vidím já.
0: Na malou chvilku si teď stoupnu do opozice a řeknu, že zase na druhou stranu děti do věku zhruba 8 let se jazykům učí mnohem snadněji než ty starší potom.
1: Ano, ano, to s tím velice souhlasím. Ovšem jde o to, jak dobře a jak jemně potom ty jazyky, oba dva nebo tři nebo čtyři, umějí potom ovládat a jaký k ním mají vztah. Já jsem to říkala na začátku, že bychom k té češtině měli mít vztah jako ke svému domovu, k tomu, co nás spojuje, jako ke svým rodičům. No, asi tak.
0: Já vám moc krát děkuji, Jano, a přeju vám dobrou noc.
1: Vám též a všem posluchačům nashledanou.
0: Naslyšenou. Helena, která napsala na rozhlas.cz/Kolinka, píše: myslím si, že čeština je úžasná svými zdrobnělinami. Nevím sice, jak jsou na tom se zdrobňováním slov jiné jazyky, které neznám, ale mám dojem, že čeština je v tom jedinečná. Jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Bohemii a moji rodnou češtinu miluju. Nejraději mluvím hovorovou češtinou a hodněkrát se i dost nasměju, jak dokáže být pestrá. Její slova, tedy Helenina slova, dá se říci, potvrzuje i Dana. Napsala: já jen tak krátce. Který cizí jazyk umí krásně říct třeba sladoučká pusinka nebo červenoučké jablíčko? To si prostě hned představíte, že? O češtině spíše nevážně v dnešní noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekl bych, že tady ani nebylo slyšet ten moravský přízvuk Pavla Nováka. Krásná čeština v jeho podání. A teď, protože mluvíme v noční lince o češtině spíše nevážně, dávám slovo panu Jiřímu, který vlastně také s mateřským mlékem nesál plzeňský přízvuk, ale teď už v Plzni bydlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jsem Jiří z Plzně. Tak jsem si chtěl taky dovet ohřát polivčičku v tom vašem vysílání. No, je třeba, mám rád češtinu, hodně rád ji mám. Nejsem žádný spisovatel nebo něco takového, chrát duch, ale prostě mám ji rád, rád jsem se ji učil. A no, to jsme měli nedávno se synem dohady takový, kde se píše tuto, kde tamhle to a moc jsme se nasmáli, jo? Moc jsme se nasmáli, když jsem ho opravoval. A zlobí mě třeba, nebo nezlobí, no tak vadí mi, že třeba zbytečně si myslím, že nahrazujeme naše slova zažití cizíma výrazama. Jako, neřeknu, když třeba já poslouchám fotbal, je tam offside, že jo, protože ten offside je, nemáme český slovo, je, tak je to postavení mimo hru, tak ho jsme to nahradili offsidem, ale proč se má nahradit slovo poukaz voucherem, proč, proč to je zbytečný, že jo, když proto máme ten český výraz. To mi vadí, no.
0: Rozumím, to jsou zbytečný náhražky. Tohle vás zlobí. Jo? Že příliš používáme převzaté výrazy. Na místě, kde nejsou tak úplně na místě. To je taky hezký pleonasmus.
1: Když nejsem tak nutný. Jo? Když to porovnám s tím fotbalovým offsidem, tak tam jsem to nahradit třema slovama. Postavení mimo hru. No tak ten offside je kratší. Ale ten poukaz, to není tak dlouhý slovo, že by se muselo nahradit. Jo? Neznám důvod, proč se říká voucher.
0: A v tom s vámi souhlasím. A když jsme u toho, tak víte, co zase vadí mě, nebo co mě zlobí, když slyším sice přejaté slovo, ale přejaté vlastně na dvakrát. Menu z francouzštiny, ovšem čteno tak, jak je čtou Angličané. Menu. Nebo menu. To je ještě horší pro mě.
1: Jo, jo. No, to taky. No, to je taky zbytečný, jo.
0: Na druhou stranu, rocková muzika. Jak byste to vyjádřil jinak česky?
1: No, tak to nevím.
0: Jo? To už vlastně i taková sonda do té sociální skupiny, jo? Která používá běžně převzaté anglické výrazy. A myslím si, že se to propsalo i do obecné češtiny. Takže vás v té mluvené češtině zlobí příliš mnoho slov cizího původu na místě, kde se nehodí. No a máme proto výraz jednoslovný taky. Tak.
1: Tak. To mi vadí, no.
0: Píšu si, Jiřího to zlobí. Tak,
1: ano. To češtinu zbytečně poškozujeme. Zbytečně ji prostě vyštocháváme jako na stranu. Jako, jo, děláme po ní díru a nadpeme tam něco, co tady nemuselo být.
0: A myslíte si, že to je tím, že ten mluvčí, který takto používá cizí slova, přehršel cizích slov, to dělá proto, že chce vypadat vzdělaněji?
1: Tak.
0: Jo?
1: Tak.
0: Jo, tak. Jsme stejně naladění.
1: Mně to tak připadá, chce být cool a...
0: Cool, to je nádherné slovo, ano.
1: Chce být cool, tak říkám o pouče. No, já říkám o šouch, ale... No.
0: Co říkáte? Osouch?
1: Vošouch. To je
0: vošouch.
1: Bramborák, jo?
0: No, vošouch, ano, no. Ano.
1: Když děláme bramboráky, musíme nastevřít v okno, protože se musí vyvětrat.
0: Cmunda se taky říká, že jo?
1: Cmunda, no. To říkají na Brněnsku.
0: Ne, v Brně se říká normálně bramborák.
1: Ten to přines k nám.
0: Jo.
1: No, kde, tak odkud to přines? On taky byl v Německu, tak pan Bůh jestli tam to přines. No nevím, byl v Německu, mluvčil asi nějak do Brna a z Brna přišel do Podkrnoší a tam jsme hodně slyšeli tu cmundu právě.
0: No, no na druhou stranu Brno bylo původně německé vlastně, jo, až někdy po první světové válce se rozšiřovalo o přilehlé vesnice, aby bylo spíše české. No ale to už jsem zabředl do podrobností. Jiří, já vám moc krát děkuju, zdravím vás do Plzně. Ale taky nebylo slyšet, že byste, jo, už tu plzeňštinu měl úplně pod kůží. Musím vás pochválit. Neslyšel jsem takovéto typické, co pa je tuto? Co pa by to tuto bylo?
1: No, tak přišlo na to, no.
0: Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou. Děkuju vám za vyslyšení.
0: Jak jsem říkal, Brno bylo původně německé, ono se to odráží i na tom už zmíněném brněnském Hantecu. Kdybych vám třeba jenom malý kousek pověsti o svatém Václavu, jehož svátek jsme slavili v úvodu tohoto týdne, přečetl v brněnském Hantecu, tak byste určitě ani nerozuměli. Jenom tak zkusmo, jo? Netrvalo to dlouho a saské kingál Jindra Jednička zrumploval polapský Slovany a se špenáckou Saitno dosmíkoval až k Práglu. Aby to komplet neprojel, nezbývalo Venošovi, než hodit Unterschrift na gled, podlevá kterýho musel každé rock'n'roll vysolit Jindrovi 1,20 kg a 0,5 litru silbrových hřiven. No, že jste nerozuměli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Náš další posluchač, který se dovolal na číslo 731 800 900, je Radek. Volá z Vysočiny a měl obavu, aby mu vydržel kredit, tak rovnou k věci. Radku, dobrý večer. O češtině píše nevážně, co vám vadí na současné na současně používané češtině?
1: No, ty anglicizmy, to ale s tím se nedá nic dělat, si myslím, protože doba je taková, jaká je. A prostě jazyk se vyvíjí. Ale miluji tenhle strašně moc nářečí, pač jsem byl tenhle, jsem světoběžník, tohleto jsem z Československa svým způsobem, jo. Byl jsem po celé České republice, takže co pa to je a bohti a jak tohleto, a se staříček řekli tohleto, takže to miluju tohleto. A u toho se zastavím teď, tohleto, miluju film ten tankový prapor, nebo tyhle ty, kde se ta různá nářečí, slovenština, slovanština, moravština, ostravština, jak se to tam mísí, tak z toho mám strašnou prču, tohleto.
0: Prča je nádherný slovo. Já ani nevím, jestli je spisovné, ale to nechme být, protože o spisovné češtině, kdybychom mluvili, tak tady vlastně ani nemám co říct. No, jsem rád, Radku, že jste zavolal, že jste zmínil, co vás zvolí.
1: Spisovně česky, ale občas do toho zamotám správně to nářečí, tak někteří lidé tohleto si do mě dělají srandu, tohleto říkají, co jsi to řek.
0: Je nějaké slovo, které byste mohli reprodukovat teď do noční linky, kterému mimo Vysočinu málo kdo rozumí?
1: Tady těžko.
0: No, říkáte, co jsi to řekl, jo, tak se ptám, co konkrétně třeba těm, kteří se takto vyjádří, co konkrétně jste řekl?
1: Z Vysočiny nevím, tenhle něco, tohle speciální. Babička vyrůstala v Německu, říkala okurek a my jsme pak bydleli ve východních Čechách a tam se mě smáli a říkali, co to je.
0: Okurek, okurka, ano, to je taky.
1: A nebo oharek, jo, prostě ta čeština je krásná, ta nářečí, já všem těm nářečím svým způsobem rozumím. Jak jste říkal tu hrantejštinu, tak jsem tomu také porozuměl.
0: No tak to vám musím hodit těžké gratulovanec. A mimochodem, okurka je ve spisovné češtině rodu ženského, takže my na Moravě to říkáme nespisovně. Nechci říct špatně, ale nespisovně. Tak jen, abychom věděli. Radku, děkuju.
1: Proto je to sranda, to, jo, miluju to.
0: Souhlasím s vámi. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: Ještě další vzkazy na rozhlas.cz/linka. Které by měly odeznít, tak tady je ten, který jsem si zaškrtnul, napsala Anna ze Severní Moravy a píše: Zdravím všechny linkaře. Nejvíce mě štve, když lidé neskloňují číslovky a když používají koncovky ej, například bejt, mejt, no a tak dál. A v seriálech na komerčních televizích není správně mluvnicky žádná věta. Který je to seriál, raději nebudu říkat, nerad bych si založil na nějaký problém s rozhlasovým ombudsmanem, ale nakonec ani nevzkaz uvidíte na webu po jedné hodině. Rozhlas.cz/linka, tak abyste věděli, že i vy můžete napsat, pokud máte k tématu o češtině, spíše nevážně, co říct. Teď ovšem další písnička a za chviličku už bude půlnoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jarda, náš posluchač, tedy posluchač Noční linky Českého rozhlasu, nezabloudil, ale zavolal. Zavolal na téma o češtině, spíše nevážně. Přejmu dobrý večer a rovnou se ptám, ponoříme se společně do tajů češtiny, spíše nevážně. Jardo, dobrý večer.
1: Nevážně, určitě. Výborně. Já zodpovím tu otázku s tým předchozím pánovi, jste se ptal na tu Vysočinu.
0: No, jsem s tím výrazem.
1: Tím výrazem, jo. Já začnu tím navážu na to. Ano. Mě se líbí na češtině, že je dvousmyslná. Nějakých okolnostech.
0: Ha, ha, to mi povídejte. Já si dovolím vstoupit do vašeho hovoru. No. Když třeba, a navíc záludná, pokud to je jenom mluvená čeština, když třeba řeknu nechty, nechty, tak to znamená zvolání typu o kolena, kolena, anebo výzvu, aby někdo nechal ty nechty. No?
1: Nechty, jo.
0: Nechty, nechty.
1: Nechty, nechty, no.
0: Tak, a teď jste nařadili.
1: Ale... Já ten dvousmysl jsem vám takovýhle, ty v Sočině. Mně se stalo, že mi praskal guma v cikánce.
0: V čem?
1: Že mi praskal guma v cikánce.
0: Tak a za 9 měsíců se ukáže, no, co z toho bude.
1: Ale to je hrozně svý, protože tady u nás je na Vysočině takový kopec. A já jel na kole a mi tam praskal to kolo.
0: Jo, takhle. Rozumím, teď už rozumím. Takže to jsou takový nechty, nechty.
1: Ne, taky to nesmí zbožit, ale ještě k tomu, nějakým tomu výrazu, co se u nás říkalo, oni to na Ostravsku neznali vošťurák.
0: To já neznám taky. Vošťurák. Vošťurák to bude asi nějaký darebák, ne?
1: Ne, vošťurák je opejkač na ten, na buřty.
0: Vošťurák, tak to jsem ještě neslyšel. Znám...
1: Vošťurák neboli vošťurák, no?
0: A víte co? Já jsem kdysi sbíral výrazy, nářečové výrazy pro chrastí, nebo někdo by řekl třeba klestí. Slyšel jsem takové výrazy jako tramtélí, šábršoustí a chábí. Jak se řekne klestí, nebo... No prostě, jak klestí, se to řekne taky, na Vysočině?
1: Jako chrastí, klestí, chrastí, jako přikládání do ohně, jako nějaký větvičky.
0: Ano, ano, přesně větve. Tak, no.
1: Jo. Klestí. Tak klestí to říká babička, nebo chrastí, jako že přikládá chrastí.
0: Jo. Šábršoustí se u vás neříká, ani tramtel.
1: Šábršoustí ne, šoustí to jsem se odločil, já teďka vyhrám, ale ještě k tomu ošťuráku, víte, jak to popletli naši ostravští kamarádi,
0: jak?
1: Ty to řekli ještě hodně šprostějc, no, ty tomu řekli přímo ošťurák.
0: Já rozumím, rozumím, teď jsem to překecal trošku, dobře, na opékání buřtu píšu si ošťurák.
1: A oni tomu říkají opékačka, nebo opékačka, jako nebo opékák, nebo opékačka, no.
0: Vošťurák je hezčí. Jardo, děkuji vám moc krát a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Taky zdravím všechny ještě posluchače. Zdravím vám hezký podzim.
0: I vám.
1: Naschle.
2: Noční linka.
0: Z 1. říjnového dne zbývají už jen vteřiny. Za pár vteřin bude půlnoc a potom už bude platit datum 2. října. A tím pádem po svátku všech Igorů mají důvod k oslavě všechny Olivie, ale také Oliverové. Tak teď už můžu říct všechno nejlepší. Odbyla půlnoc, pokračuje Noční linka Českého rozhlasu. Do níž dnes na téma o češtině spíše nevážně můžete tradičně volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web rozhlas.cz/linka. Jara z Jižní Moravy píše: nejsem žádný lingvista, jen řadový uživatel češtiny. Ale to, co se děje s naším jazykem v posledních letech, mě opravdu velice rmoutí. V řadě případů zcela zbytečně zaváděné pojmy z angličtiny v případech, kdy to není vůbec potřeba, protože spoustu těchto pojmů dovede čeština spolehlivě vyjádřit. Novotvary, zcela běžně používané i v médiích, jako je třeba stále častěji se vyskytující za všechny třeba 500 místo 500, jsou nad moje chápání. Podobně mě není jasné, proč se stalo takovou módou to, že ženy používají příjmení v mužském tvaru, pokračuje Jara. Mám obavy z toho, že pokud se to bude ubírat tímto směrem, nečeká český jazyk radostná budoucnost. Ale třeba se po čase mladí takzvaně proberou a uvědomí si, o co by přišli. Příjemný poslech a klidnou noc vám i všem posluchačům přeje Jara. Jaro, děkuju, i vám přeju krásný nový den. A už máme pátek 2. října, to znamená, že je před námi víkend, další krásné nečeské slovo, že? Ale řekněte jedním slovem, českým slovem, volná sobota a neděle. Konec týdne maximálně, ale zase jsou to dvě slova. Někdy ty přejímky podle mě smysl mají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Příběhy na téma o češtině spíše nevážně.

0: Před malou chvílí začala druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. A pokud jste těmi, kteří zaslechli třeba jenom první polovinu dnešní názvu, dnešního tématu a říkali si, že se těšíte na to, že celá noční linka dnes bude znít tou nádhernou, zvonivou, spisovnou, vančurovskou češtinou a jste zklamaní, že tady zaznívají i hovorové výrazy, tak se omlouvám, ale to, kam směřuje noční linka, vytváříte vy svými příběhy, svými telefonáty a svým psaním. Posluchači a posluchačky noční linky Českého rozhlasu. V tomto případě to bude paní Hana, která telefonuje z Pošumaví a chce nám k tématu něco říct. Dobrý večer, nebo dobré ráno.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky. Já bych chtěla k tomuto tématu říct, že jsem velký patriot a miluji český jazyk. Tu lásku nám vštípila naše paní učitelka na základní škole, která nás učila českému jazyku. Naučila nás milovat český jazyk, milovat literaturu a celý život prostě z toho čerpám. Já bych chtěla ještě říct, že mám ráda plzeňské nářečí, to znamená, kam padete, co pa chcete, bošouch, nožíky, to jsou nůžky mimochodem. A mám zajímavý postřeh, když jsem chodila na střední školu v Klatovech, tak jsme měli spolužačky jenom 18 kilometrů na západ vlastně z Gdyňska a tam se mluvilo nyní Ičko, místo takový to, tak takovedlí a různé prostě nářeč, různá slova nářečí. A musím říct teda, že tatínka se měla z okresu Plzeň Sever a když jsme tam přijeli k příbuzným na návštěvu, tak to byl zase jiný akcent, jiný přízvuk a trošku jiná slova. Takže prostě čeština je velice krásný jazyk a jako jste uvedl u toho minulého posluchače, tak mě také mrzí, že se przní doslova těmi cizími zkomolenými výrazy a je to velká škoda. A vůbec tedy ještě bych řekla, že největší škoda je ta, že děti neumí vůbec národní písničky. Nikdo je to neučí, oni to neumí ani rodiče samozřejmě, protože jsou mladí, ale neumí to už ani prarodiče a vůbec ne učitelky z mateřské školy. Dřív se zpívalo, víc se povídalo, mluvilo a to si myslím, že je velká škoda.
0: Osobně bych neházel všechny učitelky konkrétně z mateřské školky, tedy školy, do jednoho pytle, protože třeba mí synové se naučili lidové písničky a lidové říkanky, zejména v mateřské škole. Ale jak praví taky jedno přísloví proti gustu a znáte, víte, jak je to dál, že?
1: Ano, žádný disputa.
0: Tak, nádherné české slovo. A děkuji vám moc krát za to, že jste naťukla to, že podle přízvuku, podle akcentu, a hele, další hezké, nahrazené české slovo. Vlastně jsme schopni poznat, tedy máme-li proto takzvané ucho, odkud ano. Ten dotyčný mluvčí je. Na vás,
1: ano,
0: jak jste
1: ano,
0: se
1: určitě.
0: Teď vlastně snažila mluvit tou, řekněme, oficiální češtinou, nebylo vůbec poznat, že jste ze Šumavy?
1: Ne.
0: Řekl bych, že moc ne, podle přízvuku.
1: Ano, kdybych mluvila díl, tak
0: tak, díl a už jsme u toho. Už jsme u toho. Jednou jsem slyšel komentátora, který podle mě byl původem z Česko-Krumlovska, komentovat utkání Ligy mistrů a to vám byla lahůdka. Ten zvláštní přízvuk, který se tam používá, ten tam propašoval po celých 2x45 minut. Mějte se hezky,
1: no,
0: ano.
1: Tak to je krásný. Tak přeju hezký večer a hezkou dobrou noc.
0: Díky. Naslyšenou. Krásnou noc vám přeje i Daniela z Prahy, která ovšem pokračuje dál takovým zamyšlením nad naší mateřštinou, které vepsala na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Celý život s češtinou pracuji a dovolila bych si rozdělit téma na dvě části. Obecná čeština, v níž jsou lokální variace a dá se podle nich poznat oblast, odkud mluvčí pochází. No teď jsem to říkal. V Podorlicku jsme chodili k doktorovi, k Burešom A příbuzný z Ostravska, který kromě krátkých samohlásek hovoří spisovně, to nedokáže pochopit. Pražské tahání věd je pro hlavní město taky typické. Osobně si říkám, ať lidé mezi sebou hovoří, jak to znají od maminky. Mám vnuka, jehož mateřštinou je španělština a už ve školce mu mluva dávala zabrat. Díky logopedce nastoupil do školy a řeč je v pořádku. Ovšem problém máme s psaním. Nechápu, jak může napsat mne s háčkem síc, tedy měsíc nebo země. To by snad nikoho nenapadlo. Ale on to tam prý slyší. Tak se učíme psát správně obyčejná slova. Na závěr bych chtěla požádat, píše Daniela z Prahy, všechna vydavatelství a majitele serverů, nedopouštějte, aby články psali takzvaní redaktoři, kteří neumějí základní českou gramatiku ani tak jako náš třeťák. Dřív byly deníky i časopisy jazykově dokonalé. Snad i proto, že kromě editorů byli k dispozici i korektoři. Novinářské řemeslo zaznamenalo, bohužel, hluboký propad. Někdy mě napadá, zda bychom nepotřebovali národní obrození jazyka. Daniela. Danielo, nebudu to komentovat. Sám jsem tím, kdo se často dopouští chyb. Mám tím na mysli třeba jazykové vycpávky, takzvané floskule. Mám na to dokonce doma i dvě knížky od pana Vladimíra Justa, ale pořád se pořádně poučit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Pokud jste dobře poslouchali to, jak zpíval Pavel Bobek tuhle klasiku z let 60., tak jste si možná taky všimli, já neříkám, že mám nějak moc extra dobrý sluch, ale tak jste si možná všimli, že on se snažil vyslovit i to H ve jméně Houston. Američané se s tím nepářou, ti na to H úplně kašlou. Jak to tak slýchávám? Normálně řeknou Houston, ale tam je to všecko jinak. Místo Pentagon oni říkají Pentagon a teď jim rozumějte. Oproti tomu naše čeština, ta je podle mě o hodně krásnější a řekl bych zpěvnější. Teď ale, protože mluvíme o češtině, spíše nevážně dávám slovo dalšímu z vás, nevím ještě komu, ale ptám se. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek Kapitánčík, noční linka Českého rozhlasu.
1: No to jsem ráda, že vás slyším,
0: podle nadechnutí jsem poznal paní Noru. Zdravím vás. Vy určitě budete mít co říct k tématu.
1: No, díky tomu, jak poslouchám od začátku, tak můžu říct jeden příspěvek za druhým, každý moc pěkný a čím dál tím lepší. I ty písemné, které jste četl, paní Daniela z Prahy opět nesklamala, ta vždycky napíše skutečně k podstatě věci. Ale jak jste tam ze začátku vzpomínali, ten osuch a smundu, tak já jsem si vzpomněla zrovna včera, jsem si usmažila k obědu pěkně na sádle pampuchy.
0: Pampuchy, bramboráky.
1: A ve Frenštátě v nářečí jsou to pampuchy. Moc se mi líbil příspěvek i paní Jany Strutnova. Ta to tam taky vymákla všechno naprosto dokonale. To, že se používá nářečí nebo hovorová čeština, to bych řekla, že to je spíš taková okrasa našeho jazyka, protože čeština je krásný jazyk a vy jste to teďka naposled vlastně řekl. Když my mluvíme a vyslovujeme to, je tomu i dobře rozumět, kdežto tak, jak ti Američané i konec konců Angličané to motají v puse s tím horkým bramborem a tak ledabile to vyslovují, že to je něco, čemu člověk nemůže ani porozumět, nebo některé asijské jazyky, takové kvákání, takové ty hrdelní zvuky. Francouzština, ta je třeba taková jemná, ale tam si všimněte, že oni Francouzi, i když mluví, takže to je naprosto jiné vyslovování, než třeba mluví Angličané nebo
0: to mě
1: Američané.
0: To mě vůbec nemusíte říkat. Teda říkejte to ostatním, protože já jsem zrovna nedávno si říkal, na co vlastně mají Francouzi abecedu, když stejně ta psaná písmena vůbec nevysloví. Třeba slovo hra. U nás hra, hr a. Ano. Oni napíšou j, e, u, x a řeknou
1: ano.
0: Ž.
1: Ano, jo, jo. Ale je to krásný jazyk, ale není nad češtinu. A skutečně, tak jak my můžeme opentlit ta základní slova různými drobnostkami, to je právě na tomto krásné. A mně se líbí právě na češtině ta bohatost té slovní zásoby, ale pozoruju, že v posledních letech jako kdyby ta zásoba slovní klesala. A zřejmě je to tím používáním té digitální techniky a teďka už několik roků se o tom pořád mluví, protože když strkají už těm předškolním dětem ty mobily a já nevím, co to do ruky, takže na tom jenom ťukají a oni potom se neučí pořádně mluvit. A paní Jana měla pravdu, jak říkala, tam je základ ve školce, aby ty děti, ne, že se tam budou učit cizí jazyk, to se může učit taky. Ono je to totiž jiné v rodině, kde jsou třeba někdo z rodičů je cizinec a mluví se tam dvojazyčně. To dítě vyrůstá v tom prostředí a to je úplně něco jiného, než potom v té školce, když se má učit ten cizí jazyk. Protože dítě, které se nenaučí správně svou mateřštinu, bude se špatně učit i ten cizí jazyk a hlavně dneska poslední 3 roky si učitelé hodně stěžují na to, že dítě, které neumí správně mluvit, tak neumí ani správně potom psát, protože to špatně slyší. A tady je právě velmi důležité, aby ty děťátka vyrůstaly prostředí, kde se na ně bude mluvit, hlavně teda matky, aby na ně mluvili, i když je vezou v kočárku, protože nejenom, že to dítě vnímá, slyší ten zvuk, ale vnímá i tu mimiku a vidí, jak vychází ta slova z těch úst a jak se pohybují, jak pracuje celá ta mimika. Mm-hmm. Ale co mě vadí, spoustu věcí jste řekli, s tím vším souhlasím, vadí mě blebentění. Tak překotná řeč, která se dneska používá, a ten nešvar pozoruju bohužel i u některých pracovníků v rádiu, ale víc jsem si toho všimla i v televizi, tam je to dobře vidět, jak oni rychle se snaží, ale to je tak překotné mluvení, že jim pořádně není ani rozumět. A nejhorší je, když chtějí vysvětlovat něco z oblasti ekonomiky a tam používají spoustu takových technických výrazů, anglicky výrazu, a to už je potom téměř nesrozumitelné. A naši politici a různí i ti komentátoři si nedávají na to pozor, a to je velká škoda. Jinak nářečí jsou okrasa naší mluvy. Já je miluju a já jsem právě ráda, když slyším, jak posluchači používají někdy i určité nářeční prvky, a navíc ale jsem ráda, když taky řeknou, odkud jsou, protože si takhle můžu mapovat republiku a spojují si to i s tím jazykem v tom výrazu. Hmm. To všecko jsou takové ozdoby, ale hlavně mluvte, bavte se mezi sebou, mluvte s dětmi. Já jsem dneska zavolala jedné bývalé učitelce, když chvilku už neučí, a jsem se jí ptala, prosím tě, když jsi učila, vyžadovali jste po dětech, když jsi jim dala otázku, aby odpovídali celou větou? Ona říká, no záleželo na kontextu, ale samozřejmě celou větou, nemusela být dlouhá, nemuselo to být celou větí. Ale já si všímám v různých pořadech, třeba když tam mluví s dětmi a podobně, že dá se nějaká otázka a tam se odpovídá, když se odpoví ano nebo ne, to je terno, ale třeba když jenom škubne ramenem nebo hlavou pohodí jako na souhlas a nebo řekne no tak to já si vždycky jenom vzpomenu, když jsem chodila na základní školu, že pan učitel vždycky říkal, když se na něco ptal a ten žák odpověděl jedním slovem, odpovídáme celou větou. A kdybych si nic z té češtiny nepamatovala, tuhle tu větu si pamatuju pořád.
0: Paní Noro, já vám děkuju a myslím si, že jste docela dobře popsala ty důvody, které vedou třeba i k té jednoslovnosti v odpovědích. Ano. Tedy to, že hodně používáme digitální techniku, vlastně už od nejútlejšího věku, že to učíme i naše děti. No, souhlasím s vámi tady v tomhle, ale na druhou stranu to, co jste říkala třeba o brebentění v médiích, tady musím říct, že zatím vidím bohužel peníze. Protože když máme něco říct do určitého limitu, další hezké české slovo. Prostě máme na to, abychom vyjádřili myšlenku jenom 10 vteřin. No tak se snažíme do těch 10 vteřin vměstnat co nejvíc a potom jde pryč jak kultura řeči, tak vlastně i samotný obsah sdělení, podle mě.
1: To máte pravdu, ale to jsem měla spíš na mysli, když mluví ti mnozí, co je vidím i na obrazovce,

0: a měla poslechnout rozhovor, pozápasový rozhovor s některými sportovci, když jsme u toho opakování slov. Ale teď znovu naspět k češtině, spíše nevážně, tedy k vašim telefonátům a tomu, co napíšete na rozhlas.cz/linka. Takže z toho druhého kyblíčku teď vytahuju Ivetin vzkaz. Zdraví všechny nespavce a píše: mám ráda svůj rodný jazyk a vůbec mě nevadí, že se běžně používá hovorová čeština a nářečí. Ale trápí mne, že lidé, kteří by měli umět hovořit spisovnou češtinou, neboť na to mají vzdělání, jako jsou novináři a mluvčí, občas hovoří tak vyumělkovaně, že normální občan jen těžko chápe, co vlastně chtěli říct. A moc mě trápí nadměrné používání cizích slov, i když máme české výrazy. A ještě se vrátím k učení cizích jazyků u dětí. Můj otec v těchto dnech by oslavil 100, vyrostl v Litoměřicích. Od malička plynně hovořil jak česky, tak německy. Prostě vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Doma se mluvilo česky a mezi dětmi německy. A sousedka má za manžela Francouze a jejich děti mluví též oběma jazyky. Je to pro ně přirozené. Měla bych ještě hodně připomínek, ale to by bylo nadlouho. Takže dobrou noc, Iveta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu a k tomu, o čem si dnes povídáme s posluchači a posluchačkami, tedy k češtině, spíše nevážně, má co říct paní Helena. Čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já teda opravdu, kdo tam všechno mluvil, tak s nima souhlasím. Vadí mi, mám za střední školu a tak dále. Měla jsem ostrabaka, krátkého zobaka. To já s tím, co, jako mě to nevadí. Ta ostravština se mě líbila. I mám chalupu Plzeň jich, tam zase se, a jak prej vznikla v Praze název Kampa, dobré od Plzeňáků, Kampa jdete.
0: Ještě mě zajímalo, jak vznikl název Nusle, Michle, Chuchle, Krč.
1: To nevím.
0: Ale no, to někdy ale jindy.
1: Jinak mám časopis a to mě vadí, že tam je napsáno zábavní pořad.
0: Aha.
1: Ten pořad zábavný, ne?
0: No tak třeba nechtěl jít až do úplného důsledku, třeba si ještě nebyli jistí, jestli opravdu to bude zábava, tak tam radši napsali měkké i.
1: No dobře, ale mně to připadá, to je podle vzoru srandovní, nebo já nevím. Jo.
0: Asi ano.
1: A pak mě vadí rusismus. My jsme se museli učit ručky a povinně maturovat z ruštiny. A to furt slyším všude, že 3 roky zpátky, 5 let zpátky, to je rusismus, 3 hody tam nazad.
0: Ano, někdy i 3 roky nazad. Jo, se někdy dá slyšet při projevu českého mluvčího rodilého. No.
1: A nebo jsem dokonce tady v Krči viděla, místa na parkovišti už jsou volné. Volná.
0: No, ne, děvčata volné, byla milá, no, to je někdy volná. Taky problém, ano.
1: No, jako a jinak ta angličtina, já jsem dělala francouzštinu a arabštinu, ale mě už ta angličtina, to je taky blá, blá, blá. Pořád, nevím.
0: Vy jste to krásně zhrnula. Jsem se tady, protože vy jste, to si pamatuju, byla dosti dlouhou dobu i v Tunisku a tam je francouzština používaná, že stále?
1: Ano, no.
0: Jak jste vnímala moji poznámku o tom, že pro Francouze jsou vlastně zbytečná některá písmena? Neurazilo vás
1: ano,
0: to?
1: Ano, oni píšou H, ale to se nečte. H se nečte.
0: No, ale tak to bylo Houston, to je zase ještě z angličtiny, ale nechme to být. Dobře, paní Heleno, je něco naopak, čeho si ceníte na projevu ať už televizních nebo rozhlasových redaktorů?
1: Já televizi přímo nenávidím. Tuhle jsem volná, čete jedničku. Yeah. To jenom si přečtu, co tam je. To je samý vraždy, samý jak chutná smrt a takovýhle. Já to prostě nechápu. Nechápu to. To vůbec ne. A ještě jsem jim řekla, hlavně, že to musíme platit. Strašný program.
0: No, tak s něčím souhlasím, s něčím se bohužel nemůžu ztotožnit, hlavně, že to musíme platit. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit, jednak jsem ten, který je z toho vlastně taky placen, když to řeknu takhle hloupě a navíc je před volbami, takže si to radši odpustím.
1: Nenutím, ale je to jako, nevím, to je šílený tohleto. Dnešní doba to je samá negace, žádná legrace. A jistě jsem vám říkala, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu. To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna.
0: Ten vzorec by možná zasloužil přímo psanou formu. Prosím, napište mi ho na rozhlas.cz/linka, ať si ho zapamatuju. Já to musím vidět.
1: Já nemám internet, takže...
0: Tak to je taky špatný. No tak nic, tak zase zůstanu nevzdělaný.
1: No, ale vy jste úžasný sympaťák. Já vás taky poznám po hlase. Do Brna jsem taky jezdila. Já jsem toho zjezdila všechno.
0: Paní Heleno, děkuju a přeju vám při vašich dalších cestách hlavně štěstí. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: To mě umřelo, můj ostravák. Teď bude mít 17 let, co už není. No.
0: To mě mrzí.
1: Jsem byla taková švanda. Do dneška si pamatuju tyho, všude ho měli rádi. To nebylo zdržela, ale říkala, je to sice moje ségra, ale inteligencí nesahá ani Hádovi pod břicho.
0: To si budu pamatovat. Mějte se hezky. No. Dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Jsem rád, že do noční linky přidáváte další a další příběhy, další telefonáty, dnes na téma o češtině, spíše nevážně, ale bohužel musím konstatovat, bohužel musím říct, ať tedy zbytečně neplýtvám cizími slovy, že už jen 25 minut. Víc se toho do noční linky bohužel nevejde. Ale na druhou stranu, ne všichni mají, řekněme, pětiminutové příspěvky. Paní Madla telefonovala a chtěla říct jen tohle.
2: Mám srdce plné radosti, nebo dneska je teda noční linka podle mého vkusu. Já si v tom rochním.
0: Rochním.
2: Děkuju všem posluchačům, jako by mě mluvili z duše. A díky vám za to, jako bravurně zvládáte zase, jako obvykle.
0: O.
2: Mějte se.
0: O, děkuji, děkuji. Ale rochním, to je nádherné slovo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Podle hlasu jste jistě poznali Dalibora Jandu. Tohle byla taková seriálovka. To bylo nespisovné slovo, ale nemusí to být jenom spisovná čeština, o které si povídáme. Václav má k tématu Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, co říct. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer přeji vám a všem posluchačům. Obdivuji všechny, kteří se najdou v nočních hodinách čas na to vyjádřit se k mateřskému jazyku, jazyku českému. A vzhledem k tomu, že já jsem mladší ročník, jsem narozen roku 82 a všimnul jsem si z návratu z hodně, hodně východního Slovenska na šumavské hvozdy posluchačky, které se vyjadřovaly i třeba negativně k vývoji jazyka českého, tak je potřeba si asi uvědomit, že ta po angličtině to jakoby vměšování cizích slov a hlavně anglických je pro mladou generaci trendy. Oni si tím nějakým způsobem, co jsem vycítil, jako kódují vlastní jazyk a tím jako na sebe upozorňují, že se jazyk český vyvíjí kupředu, ale za mě používáním přehršele cizích slov ztrácíte vlastní identitu a byla by to opravdu neskutečná škoda, kdyby další nadcházející generace se odprostily od výjimečnosti a barvitosti, košatosti a jako vlastního jazyka. Přijde mi to jako neskutečná škoda. Já jsem zrovna dneska v Prešově vyprávěl, protože Slováci východní, určitě víte, že tam se taky ty jazyky regionalizují, tak se mě ptali, jestli se čeština prostě pozná třeba, řekněme, Pražák od Plzeňáka, od Jihočecha, od Moraváka a tam taky regionálně, tak jsem řekl, že by to překvapilo, ale je opravdu hodně, hodně znát, odkud jste a jak mluvíte, jakou češtinou.
0: S tím souhlasím. A na Slovensku tam je to hodně výrazné. Vy jste říkal, že jste byl v Prešově, že?
1: Já jsem se vrátil přímo z Humenného, takže úplně
0: takže
1: z východu.
0: Ještě dál, ano, takže vyhodňářština, to je zase ještě úplně něco jiného než západoslovenština.
1: Jo, tak tam se hutorí, tam je to už jako rusínština, to už se přelévá, ale i tak si ty lidé jako drží ten svůj dialekt a nevšiml jsem si tam jako slov, i když jsem byl mezi mladšími, jako scary a cringe a jakoby tohle mi přijde, že je to hodně ovlivněný právě tou internetovou kulturou, jo. Já jako věřím tomu, že ty starší posluchačky to asi nezachytí úplně ten vývoj, co je trendy na internetu a jak se mladí baví úplně, ale zase na druhou stranu na obhajobu té mladší generace bych chtěl říct, že mi přijde zase škoda, když ty starší nejsou vzory, že třeba jsou jako negativně naladěný na to, kam se to hýbe a mluví o tom v negacích, než by tu mladší generaci jako motivovali k tomu, že tady to naše krásný, hezký český, včetně jazyka, vlajky, hymny, kraje, je výjimečná věc, měli bychom si ji vážit a měli bychom být pospolu, neměli bychom se rozdělovat, ale sjednocovat bez ohledu na dopadu politiků a různých jako věcí. Měli bychom v sobě hledat to lepší, to takový to naše český. My jsme přece národ, který je jeden z nejmenších na světě, ale vždycky, když bylo třeba, tak jsme se těch slabších zastali bez ohledu na to, jak na tom budeme byti. Mně to přišlo vždycky takový výjimečný, že ty...
0: Vy jste to ze vše obecnil a já jsem tomu nesmírně rád, protože to, co říkáte, podle mě platí nejenom pro jazyk, ale obecně pro soužití celého lidstva, no tak dobře, bavme se prostě o České republice, dobře.
1: Když si budeme držet prostě tu naší krásnou češtinu, která má sama o sobě úplně kouzelný vývoj, tak jako si budeme uvědomovat jeden druhýho. Mě jeden významný člověk, protože jsem studoval lingvistiku nějakou dobu, tak mi řekl, že vlastně rozhovor vzniká v hlavě posluchače a ne toho, kdo vypráví. Vy musíte dobře volit slova, aby ten, kdo vás poslouchá, vás pochopil a vlastně výjimečnost každého slova vzniká v mezeře. Volbou slov a tím tichem mezi tím, co předáváte sdělením, vlastně ten posluchač má dost času na to si jako představit tu myšlenku vaší a to je důležitý v komunikaci a mně přijde, že jako lidi, jak je uchvátaná doba, nebo doba je výjimečná, je krásná doba, prostě jsou dneska Češi a ve světě jsou hrozně uznávaní, jsme opravdu výjimečně pracovitý a inteligentní národ. A přijde mi, že převyšuje taková ta negativita nad tím a chtěl bych všechny ty posluchače povzbudit a ty starší bych chtěl mladší, jakoby slovem mladších vyzvat, nejsme tak špatní, snažíme se, budujeme, vážíme se vás, co se tady dokázali, opravdu každému staršímu dík, já se vracím od dědečka, který mu je 93 let, je samostatný, ještě se vypere, prostě jsem za něj hrozně rád. A pamatuju si Československo, mrzelo ho to, že se to rozdělilo, protože ty lidi bez toho, co jsme říkali na začátku, bez rozdělení regionu se rozuměli, měli se rádi a lituje toho do dneška, na to vzpomíná, jaká to byla krásná doba Československo. A takže bych vás nechtěl zdržovat od dalších posluchačů, kteří k tomuto tématu mají určitě mnoho co říct, stejně jako já. Děkuji vám za noční relaci, jste výjimečně pozorný moderátor a určitě jsem ten, který poplatky bude platit i dobrovolně, protože žurnalistika na úrovni a vůbec předávání jakýkoliv informací formou rádiovou anebo televizní je velmi důležité a je dobře říkat pravdu a neskreslovat ji. A vy jste v tom výjimečný, takže vám děkuju a všem přeju krásnou dobrou noc.
0: Václave, já vám za všechno, co jste řekl, nesmírně děkuju, ale dovolím si vás ještě na malou chvilku zdržet. Vy jste, tak jak jste řekl, dobrovolně budete platit poplatky. Vy jste to řekl, jako kdybyste byl od někud, no řekněme právě od Českého Krumlova nebo tam z těch míst. Mám pravdu?
1: Já jsem z Prachatická.
0: Z Prachatická, takže je to trošku dál, ale je to vlastně hned vedle. To za první. Tím potvrzuju to, že podle toho, jak dotyčný mluvčí mluví, občas poznáme, odkud je. Dál bych chtěl odpovědět, respektive zmínit se to, co jste vy říkal. Ta negativita, která se dnes projevuje bohužel třeba i v jazykovědě, řekněme, protože o ní si dnes povídáme, je podle mě výsledkem snažení té hlasité menšiny.
1: Já si myslím, já jako chytří nemluví, poslouchají. Prostě většinou, když nevíte nic, tak o tom mluvíte, abyste zahalil to, že o tom nic nevíte. Takže
0: tak.
1: Pravdu máte, ale jako by, víte, i introvertní člověk, který je inteligentní, tak prostě věří. Jo? Já jsem třeba celý život se věnoval určitým bojovým uměním a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že největší bojovník je ten, který nikdy nemusel bojovat. Prostě, jo? Nebo když v tom není cvičen a je donucen okolnostmi projevit se, tak to udělá bez váhání. A to si myslím, že v každém Čechovi je, takže já vidím spíš jako hodně unavených lidí, jakože se nesouzní, jako nerozumí si s okolním světem a tím pádem se uzavírají do sebe. A to mi přijde u Čechů hrozně škoda, protože opakuju to znova na každýho Čecha a teď jsem jako vyloženě patriot nebo nacionalista, nebo jak bych to řekl, prostě jsme opravdu výjimečný národ a všude ve světě se najdeme místo a ten český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Máme obrovský odkaz už jenom díky tomu jazyku a tomu místu a jaký jsme úžasní lidi. Važme si toho a spíš pojďme povzbudit ty ostatní, opravme je, třeba neříkej scary, řekni, to je strašidelné, neříkej...
0: Trendy.
1: Neříkej, to si děláš legraci nebo srandu, je pěkný třeba používat ten jazyk, abyste někoho vyvedl z míry, řeknete, vy žartujete... Jo, jako hrajíme si s tím jazykem, je kudrnatý, teď máme úplně geniální spisovatele, prostě, jo, já si myslím, že máme být na co hrdý a ještě jako budeme mít, že máme obrovský potenciál, jako máme fakt jeden z nejtěžších jazyků a ten se v kreativitě myšlení projevuje přímo, takže toho pojďme využít a nenechme vymřít takhle výjimečný jazyk. Tím, že ho budeme poangličťovat, poněmčovat, porušťovat, nebo co to bylo zmíněno. Je to zbytečný a já bych se to vůči svým předkům ani nedovolil.
0: Václav je ročník 1982, o něco tedy mladší než já, ale já mu nesmírně děkuju za to, co řekl. Mějte se hezky a naslyšenou,
1: Václav.
0: Mějte
1: se hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání dvojice Jiří Korn a Lucie Bílá je čas na úplně poslední telefonát noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. Tou, která uzavře vaše telefonáty na 731 800 900, je Soňa. Vítám ji, přeju dobré ráno, dobrou noc, no prostě nerušený poslech noční linky a ptám se o češtině spíše nevážně. Co byste nám k tomu řekla, Soňo?
1: No, jedině, co bych řekla, že třeba moji vnučku, která chodí do třetí třídy a učím ji lidové písničky česky, aby uměla tady ty naše písničky, protože si pořád prospěvuje, ale anglické, jo, co slyší tam na těch TikTokách a já nevím, na YouTube.
0: A těch internetech prostě, no.
1: Ano, takže učím ji lidové písničky. Potom bych chtěla říct, moje snaha, která bydlí v Německu, a když přijela s dětma k nám na návštěvu, ona mě neustále prostě kontrolovala a vracela zpátky, když jsem řekla, běž si umýt ruky. Říká se ruce. Aha. Nebo jsme byli někde na výletě, bylo tam stádo takové kozičky malé, jo. Já říkám, je, to jsou pěkné kozenky. Neříkej před dětskama kozenky, říká se kozičky, jo.
0: Není ona náhodou učitelka?
1: Není učitelka, ale bydlí v Německu, takže chtěla, ať ty děti její umíjou česky jako spisovně.
0: Taky umíjou. Teď jste tomu dala korunu. Tedy z jejího pohledu mě to vůbec nevadí.
1: Ano, z jejího,
0: sám to říkám.
1: Ano, aby tohle... No a ještě jsem chtěla říct, první, co jsem nastoupila po střední škole do zaměstnání, byla tam nějaká taková starší paní, už důchodkyně, já jsem dělala na fakturaci a šli jsme na oběd, přijdem z obědu, ona tam ještě něco v papírech dělala a říká mi, ty jsi kmondia, ty jsi to zkmondila. A já jsem fakt nevěděla, co to je, co ti myslí. A já jsem se jí bála se zeptat, jako jestli něco na obědě jsem, já nevím. No, takže jsem to skonila, jak se říká.
0: Jak to bylo, prosím, takže, ještě jednou? Kmondia?
1: Kmondia, že jsem to zkmondila.
0: Zkmondila, tak to jsem ještě nezaslechl.
1: Ale od té doby mi pořád říkala Kmondia. Já jsem už měla přezdívku Kmondia. No, takže...
0: To je jak Čmaňa.
1: Chtěla říct, že...
0: Pavel Zedníček. Tak,
1: ano, ano, skoro tak. Takže já, když mluvím, jak se říká, mluvím, jak mi zobák narostl. Ale samozřejmě, když píši nějaký dopis nebo něco, tak spisovně, že jo. Ale nebudu tam psat ruky, ale napíšu ruce. Ale mluvím prostě tak, jak... Tak jak to. A ještě jsem chtěla jeden, víte, co to je klungrovat?
0: Můžete zopakovat, prosím, to slovo?
1: Klungrovat.
0: Klungrovat? Ne, nevím.
1: Ne, no já nevím, kde se to vzalo, ale u nás v rodině to znamená, že jsem na internetu. Nebo na notebook je klungr, takže klungrovat... Když mi kamarádka volá, co děláš, já klungruju. Ježišmarja, co to je? No sedím u počítače, u notebooku.
0: Tak to jsou pro mě naprosté novinky. Soňo, děkuji vám za váš telefonát. Musím vám popřát dobrou noc. Blíží se totiž jedna hodina. A závěr noční linky.
1: Dobrou noc.
0: Díky, jo, dobrou noc. Ta příští, která začíná za 22 hodin a 4 minuty, tak ta bude s Honzou Macounem, tedy noční linka. A nechci být nějak přehnaně kritický, ale Honzo, jestli pak vy jste si takzvaně nestřelil do vlastní nohy, protože téma za co se stydíte, to je téma, které kdybych měl já, tak mě určitě nikdo nezavolá. Každý by se styděl přiznat, za co se stydí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju vám dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště. Tuším, že 12. října. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu Holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, když život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langrova velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit. Jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek to... Bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Shylock Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická, režie Salcer, výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe, a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety, smějí se, ale nevysmívají, naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma? Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiu.

0: Ej kluk, a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divišková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlít. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlít a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
1: To je romantiky na Valentína.
0: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska, nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
2: No, já nevím, no, já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde pozdějc do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divišková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tvářejí a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Diviškou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes
0: on
1: kopírák.
0: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
0: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla ano. Hnedka do nějaký...
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande jet do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškova chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem tam... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Tak vám řeknu, ještě můžu?
4: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jako by na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylovo, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, myslíte, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne,
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám
2: se tím. Jste o tom neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuji o tom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako
3: jsem...
2: chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci jim je v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Je, ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuju žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: No, pak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný, jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu a ten Bůh je trestá nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
2: ne,
3: dovedlo.
2: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, ještě. Tak to ne, no, to nemůžu ne. přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.